0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Já jsem byl obsazen, a teď prosím, abyste se zdrželi všech projevů nevole, já jsem byl obsazen v Národním divadle Doprodané nevěsty. Ano. Režisér a ředitel tehdy divadla Národního Ladislav Boháč si usmyslel, že prej s Lálou Peškem máme rádi klauny, protože jsme se vždycky o přestávce bavili o klaunech a líčili jsme si různá klaunská čísla navzájem. Tak řekl, víte co, vy budete dělat v Prodané nevěstě Pešek principála a vy Indiána a uděláte tam takový klaunský číslo. On si myslel, že tam je čas. Tam není čas, tam ten orchestr furt to jde dál. Tam se nedá to zastavit a teď bude mít Pešek s někým číslo. Marně se mu to rozmlouval, on říkal, ne, to vy budete dělat, to není tak těžké, to nejsou těžký party žádný, to uspíváte, to ani nemusí být zpěv, jak říká přítel Svitáček, že co nedospíváme, domrkáme a dohrajem. Čili obsadil nás a já jsem šel na korepetitora, tam je korepetitor, pan úředník, člověk tak fantastický trpělivosti, že by naučil zpívat i vovci. A on si mě vzal k pianu, a zahrál mě ten běh, jak přibíhá ten Indián, že jo? A pětkrát mě to předspíval, tam je to, pane principál, Franta se opil v doleští, vstal se velké neštěstí, pardon. Franta se opil v doleští hospodě a za nic nechce dělat ti medvěda. Jsem to pětkrát si od něj odposlech a on to rozehrál zase a já jsem zařval no tím svým těma šupinama a jsem ze sebe vydal výkřik pane principál, stalo se velké neštěstí, tam mě zarazil. A zadíval se do stropu a já jsem si říkal, co je? Infarkt nebo co to je? A on se dlouho díval do stropu a pak povídá, no tak máme listopad, premiéra je v březnu, to půjde. A se to. Já jsem říkal, moment člověče, já jdu za váma jako za odborníkem, protože Boháč je sice výborný herec a režisér, ale činoherní. Tomu nevysvětlím, že já nemůžu do Prodané nevěsty. A on říkal, ne, to půjde, to uděláme, to nacvičíme, to půjde. A střídal jsem se s Peškem, já vždycky odcházel z korepetice a přicházel Pešek, taky to nechtěl dělat. Bránili jsme se tomu, zoufalí a oni nás nutili. A kolem nás chodili operáci, že jo, tedy lidé sonorních hlasů. A posmívali se nám, říkali stínoherci a tyhle ty věci. A hlavně tedy Ivo Žídek, který vždycky, jakmile mě potká, tak říkal, tak co, kolego? Jen vás nebude slyšet ani na rampě. Jo. A pokřikoval na mě svým takovým humorem. A já jsem říkal, ale klid, mistře, já to, už prej to jde a to já všecko ze sebe dostanu. A zoufale jsem bojoval, abych z toho Indiana vypadl. A když už se blížil, tedy blíž a už byl asi leden nebo tak, tak jsem říkal, co já budu dělat? A už jsem zapřísahal toho Boháče, já jsem říkal, pane řediteli, uvědomte si, bude premiéra, v lóži bude sedět doktor Zdeněk Nejedlý. Veliký znalec Smetanova díla. Víte vy, co se mu může stát při mým prvním tónu? Když vy ho budete mít na svědomí, když je to vaše práce, to, čeho mě tady cpete. A mu říkal, ne, mám zprávy, že to bude dobrý, ale pořád jsme neskoušeli dohromady s operou. Ti už na jevišti chodili a měli i gesta některý a tak. A my pořád ještě jsme v té korepetitorně, jenom u toho piana. Tak když bylo nejhůř, tak jsem říkal, no já musím přece něco z toho se dostat. A tenkrát mi jeden kolega, nebudu ho jmenovat, poradil, abych šel přímo za Krombholcem, který to má dirigovat a řekl mu jasně, o co jde. Říkal, ovšem, připrav se na to, že dirigent Krombholc je sice výborný muzikant, ale veliký diplomat a bude ti říkat, že je to skvělý, ale zbaví tě toho. Tak jsem šel za panem dirigentem Krombholcem a říkal jsem, pane dirigente, v téhle kaši jsem, prosím vás, znovu jsem mu to opakoval s tím panem ministrem kultury a on říkal, tak pojďte k piano, zaspívejte mi to. Tak rozběh ten lauf taky. Já zařval, pane principál, a on jako ten korepetitor už v listopadu se zadíval do stropu takhle, chvilku přemýšlel a pak říkal, poslyšte, to je skvělý, vy to děláte výborně, to je výrazově tak výborný, ale bohužel vy jste vysoko, příteli, ten Indián to je basbariton a vy máte tenor. Vy to nedostanete do týho, přece kvůli vám to nebudeme transponovat, pochopitelně. Já jsem říkal, vy to nedělejte, prosím vás. To ne, to žádný transpozice do toho.
A letěl jsem, říkal jsem, tak to nemůžu dělat. Říkal, nemůžete, samozřejmě, že ne. Bohužel, výrazově skvělej. Tak jsem letěl z toho schodiště a nahoru do zkušebny, kde už tady sbory a Mařenka a Jeník a Vašek, tam už to tady naplno rozespívávali a stáli venku za mě, pauzu kouřili a já tam vletěl, říkal jsem, nedělám to. A Židek říkal, no, teď jsem to říkal. Samozřejmě, že to nemůžete dělat. Přece byla legrace snad, ne? A já jsem říkal, ale ne, pane Židek, výrazově prý to je výborný. Já jsem vysoko, to je ten Indián je bas bariton a já jsem šíleně vysoko. Říkal, to je jedno, jaký důvod, ale prostě vás vyrazil, že? A já jsem mu řekl, no ne, nevyrazil, dal mi Jeníka.

0: I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.
1: Řadě za sebou tři čumíci jdou, ťápají si v blátě cestou necestou.

0: Dva studenti sedí nad myšnou, ale učení jim moc nejde do hlavy, protože jsou oba hladoví a zmrzlí. Jeden z nich se zasní. Ty ajciku, co bys dělal, kdybys byl tak bohatý jako Rothschild? Mě by spíš zajímalo, povídá Tarzaný, co by dělal Rothschild, kdyby byl tak chudý jako já.
1: Rabín si zavolá Miku Geršoma a domlouvá mu, že se z něj stal bezbožník, úplný amorec. Svátky nesvětí, náboženské příkazy nedodržuje, do synagogy zajde sotva jednou za rok.
0: Jeho domluva byla zřejmě účinná, protože Míka se zastyděl, slíbil, že na bohoslužby bude chodit každý týden a už se těšil, jaký to z něj bude zbožný muž cádik, světlo synagogy.
1: Nevím, bude-li to stačit, synu pokyvuje stříbrnou hlavou rabín.
0: Myslíte, že jednou týdně to je málo, Rebelibn? Ptá se Míka.
1: No to neříkám, ale... Kde pracuješ?
0: V drůbežárně.
1: Jak často tam chodíš?
0: Každý den.
1: No vidíš. A je z tebe kůře?
0: Čím to je? Že když požádám o pomoc nějakého chudáka, svěřuje se rabínovi jeden člen obce, je ke mně přátelský a udělá všechno, co je v jeho možnostech. Když však navštívím nějakého boháče, ani se na mě nepodívá.
1: Jdi k oknu, řekl rabín. Co vidíš?
0: Vidím ulici, jde po ní nějaká žena s dítětem, vidím vůz a na něm konve s mlékem.
1: A teď jdi k zrcadlu. Co vidíš nyní?
0: Co bych měl vidět? Sebe.
1: Víš, v čem je ten rozdíl? Okno je ze skla, zrcadlo je ze skla. Ale stačí to druhé sklo podložit trochou stříbra a už vidíš jenom sebe.
0: Jo. Birnbaum před smrtí filozofuje. Na tomhle světě se mi vede čím dál hůř. Mám však naději, že mi to bude vynahrazeno na onom světě. Pořádně bych se ovšem nasmál, kdyby se ukázalo, že onen svět neexistuje.
1: Rabín, co znáte z Bible?
0: Ateista. Nečtu pohádky.
1: Rabín, měl jste někdy v ruce Korán?
0: Ateista. Ne. Jsou to stejně všecko výmysly.
1: Rabín, a co soudíte o buddhismu nebo hinduismu?
0: Ateista. Proč bych se měl zajímat o nějaké náboženství, když jsem ateista?
1: Rabín, pane, vy nejste ateista. Vy jste ignorant.
0: A jakže tedy vypadá židovská svatá trojice? Hospodin je primářem, zbožný muž sekundářem a ženy nemocničními sestrami při trvalé operaci již se všichni marně snaží napravit svět.

tyranský rozmar paměti. Zpívat budem, zapomenem na lásku, smrt i prokletí.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

bloudil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zčedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pár

take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

0: Haló? Tady byt pana Procházky.
1: Pan Procházka osobně?
0: Ano, prosím.
1: Haló?
0: Haló?
1: Tady je zoologická zahrada.
0: Dobrý den. Prosím, co si přejete?
1: Napuste okamžitě vodu do vany. Posíláme vám tam sklo na koupání.
0: Jezus, manko, a proč zrovna mě?
1: Protože u nás v zoo přestala téct voda.
0: No jo, ale ke mně do koupelny se slon nevejde. Víte, já mám vanu malou a mělkou.
1: No tak to nevadí, bude ve váně sedět, je to cvičený slon.
0: No jo, ale prosím vás, jenom aby mi ji nerosed. Je to družstevní, víte?
1: Co, vana?
0: Ne, vana, byt, já bydlím ve třetím poschodí. No to víte, takový slon se posadí a dosedne v suterénu. No jo, to už se stalo sousedovi a váží daleko míň.
1: Nehapně se vymlouváte, nechápete, že je to vaše etymologická povinnost. Nebo snad chcete, aby se nevinná školní děcka obdivovala špinavému chovotnaci? Víte, jaký by to mohlo mít následky? Děti si vemou příklad, přestanou se mejt a za chvilku, abychom stavili morový sloupy, že jo?
0: No ne, já jsem prosím nic neřekl, já to chápu, ale...
1: Jaký ale?
0: Ale kdyby to jaksi přicházelo v úvahu.
1: Hned teď už vyjíždíme, jen co okšírujeme.
0: Jezus, manko, to hned teď, ale já na to nejsem připraven.
1: No co byste se připravoval? Smoking si brát nemusíte, hlavně napuste vodu.
0: Ano, prosím, a studenou nebo teplou?
1: Vařící. Voda musí být vařící, aby se slon cítil jako doma v Africe. No a kdybyste do ní mohl hodit trochu bahna, bylo by to světový.
0: Ale no tak, to snad ani nemusím. Mně teče tak jako tak kalná. Víte, já bych řekl, že mi teče takovej Tycián.
1: No tak to pozor, aby nám ten slon z té vody nezrezavěl. Za to ručíte, je to všecko jasné?
0: Ano, prosím, tak já jdu.
1: Kam jdete?
0: No, napustit tu vanu. Haló? Haló, co je?
1: Ty kamaráde, poslouchej. Ano. Ty jsi tomu opravdu věřil?
0: A čemu, prosím?
1: To mě teda podrošíš. To mě teda... No teda takhle to zblajznout. To jsem ještě teda nezažil.
0: Haló, prosím vás, tak vy s tím slonem nepřijedete?
1: No to bych prosil, že ne. Kde já bych, brácho, sehnal slona?
0: No, kde? Přece tam, kde pracujete? V zoologické zahradě, ne?
1: V jaký zahradě? Já tam nepracuju, to přece byla jenom legrace.
0: No jo, ale promiňte, já to nechápu. Tak proč jste mi vlastně telefonoval?
1: Já to nepřežiju. Povídal jsem ti přece, že jen tak, z legrace.
0: Ale co je na tom legračního?
1: A to tě nenapadlo, ty jedna palice dubová? Jak by se ten slon dostal do bytu?
0: No, jak? Mohli by ho vyvést výtahem.
1: Koukej, brácho, přestaň si ze mě střílet, jo? A přece si tomu nemohu věřit.
0: A proč ne?
1: Poslouchejte, člověče, vy jste asi nějaký chuligán, že jo? Co vlastně ode mě chcete?
0: Já od vás, no, promiňte, ale vy jste mi telefonoval.
1: A za telefonu taky teďko na SMB, aby ti zkasírovali telefon.
0: Ježiši, a proč zase?
1: Za toho slona?
0: Jak to tak, vy ho nepřivezete?
1: Koukej, kamaráde, co jsem ti vlastně udělal, že jsi na mě jako na cizího? Zatelefonoval jsem, protože jsem zkrátka chtěl udělat legraci.
0: No jo, ale prosím vás, odkud jste znal mé telefonní číslo?
1: Žádný číslo jsem neznal. Prostě jsem ho namátkou vytočil. Telefonoval jsem několika lidem a taky vám, no.
0: Ježi, já to nechápu. A kde jste vzal tolik slonů?
1: Slonu, jakých slonů? Tak počkej, kamaráde, ze mě si teda šouvky dělat nebudeš. Tady legrace končí, já dělám legraci a ty si ze mě budeš dělat srandu. To určitě, cápku, já s tebou zatočím, to se teda budeš divit.
0: Ale, promiňte.
1: Jaký pak, ale. Koupím slona, tě trefí Josefa, jestli si ho nekoupím. A přemstím k vám. A nalinýruj ti to, že na mě do smrti nezapomeneš, ty suchare, kraj nemá smysl projednat si.
0: No, zavěsil. A ani mi neřek, kolik mám připravit mejdla.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

jdu po čtyřek do schodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

přišla půlnoc, jak mi bylo všelijak. Když jsem cítil ve svých zádech tvého muže zrak,

0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Jsem starý Tom Shure z pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět. Já Tom, co pamatuje rok 49. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět.

až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zvedl. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zvedl. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice. A vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalít na kudlu, co vytáhl starý red.

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obcházím

Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

nádherně vodily sečený louky, po šatkách chleba z domácí mouky. Jinej byl vzduch a myšlenky čistý, i s láskou bylo to

a krásnou vzpomínku odvé si domů. Jen s trochou štěstí a taky strachu na cestě otisk pak nechali v prachu. Kožený boty vojenských sborů, tak jako mapu, kde sejdem se spolu. U starých fotek

nás je hlíčí deka, poslouchat do noci, co zpívá řeka, dívat se na měsíc v korunách stromů a krásnou vzpomínku odvést si domů. Jenom těch peněz

bez uzdy a sedla, krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla, krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost.

nás, naše touho ještě neumírej, sil máme dost, naše touho ještě neumírej.

0: Antry počasí.
1: Dnes bude obloha oblačná až zatažená s občasným deštěm nebo přeháníkami, ojediněle i bouřkami. Teploty vyšplhají na 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku až na 27 stupňů Celsia.
2: Hurá! Všichni na palubu! Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
0: Radio. Někdy to prostě člověka chytne.
3: Vím, že cestou někam musí dále jít.
0: Popadne tele a kytaru.
4: Já světem táh jen tak s celtou, měl jsem tačí rámu srát.
0: A pustí se rovnou za nosem.
5: Jedna věc je téměř jistá, že se na pout dlouho chystám.
6: Pam si, silnice král.
0: Vydejte se na cestu.
6: Pam si, silnice král.
0: Country Rádiem.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, začneme u pejskařů. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psi zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště. Severní obzor nad Českem mohou v následujících dnech za soumraku a při rozbřesku ozdobit tenké závoje takzvaných nočních svítících oblak. Sezona jejich výskytu vrcholí v době okolo letního slunovratu, který letos připadá na neděli 21. června. Ke sledování úkazu není zapotřebí žádná speciální technika. Je vidět pouhýma očima. Nemocnice v Mladé Boleslavi bude mít novou porodnici.
2: Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi bude stavět historicky první porodnici od základu. Před lety byla ve zkonfiskovaném Pírkově sanatoriu a pak v přebudovaném bytovém domě pro personál. Nyní vyhlásila veřejnou zakázku na stavbu pavilonu pro matku a dítě, jde o více než miliardovou investici. Práce by mohly začít na podzim. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: V Brně se hádají o průchod. Blíže náš kolega Savana.
3: Jako zkratka slouží mnoha lidem v centru Brna průchod z ulice Běhounská do parku Danuše Muzikářové poblíž Janáčkova divadla. Jenže tato propojka je už delší dobu předmětem sporů mezi vedením městské části Brno-Střed a institucemi, které sídlí v budově. Hojně využívanému průchodu v centru Brna hrozí to, že se může uzavřít. Objekt totiž poškozují vandalové a jeho opravy stojí nemálo peněz. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě do světa hokeje. Čeští hokejisté odehrají příští rok své zápasy v základní skupině B mistrovství světa v Düsseldorfu. Podle původních plánů, které zveřejnila Mezinárodní hokejová federace v pátek na svém webu a později stáhla, měli hrát v Mannheimu. Novou verzi federace po dohodě s německými pořadateli vydala včera. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dalo by se říct, že jsme příjemně vpochodovali do dnešního v pořadí 9. červnového dne. Vpochodovali díky předcházející písni Tipperary v podání kapely Tex-Mex. Krásné ráno přeje Kačka a Vláďa.
1: Já teda nevím, jestli někdo chce jako takhle brzy ráno vpochodovat, jo, jakože by vstal a jo, takhle se protáhnu a teď a pochodem vchod do kuchyně, jo, udělat si snídaní. Pojď, má drahá polovičko, pojď, budeme pochodovat teďka po ránu, abychom se pořádně, jo, rozparádili, rozcvičili na ten dnešní den.
0: Tak je to zajisté určitý druh pohybu, který v nás možná vyvolá ten adrenalin k těm činnostem, které nás během dnešního dne čekají, třeba i v souvislosti s poslechem country rádia.
1: Jo, já myslím, že jsi si vzpomněl na vojnu. Včera jsme tady o ní hojně hovořili. Vladimír vzpomínal na své dny na vojně a vzpomínal na ně s láskou. Sice neuměl složit vůbec samopal, že k tomu se snad ani nedostal.
0: Neuměl jsem ani pochodovat.
1: Ani pochodovat, no. Vláďa neuměl.
0: Mě vyloučili z armády.
1: Říkají tak vždycky to řekli pozor a Vláďa, cože? No. Teď to cígl takhle. Cože? To mu zůstalo a proto se mu tam tak líbilo.
0: Mně se to pochodování líbí i po x letech mé základní vojenské služby, kde k pochodům vůbec nedošlo. Tak já se teď jako holedbám tím, že mi smutno z toho, že jsem to třeba, a to se
1: nechci rovnat. Jenom tak vysoko nezvedáš už kolena.
0: Přesně tak.
1: 6:09. Zdravíme vás při úterý 9. června. Svůj svátek dneska slaví Stanislava. Tak milé dámy, milé stáni, dneska je váš den. Po 6:30 se vám budeme věnovat.

0: 6 hodin 16 minut, tak včera byla nejvyšší teplota, skoro 30 stupňů Celsia, bylo to někde kolem Prahy, tak dneska už se takhle vysoko teda nedostaneme. Dneska ty teploty budou, si myslím, že pro mnohé příjemnější, budou prostě jako klidnější, ta obloha bude taková trošku, řekněme, zakaplněná. No nevadí, ale ty teploty budou prostě parádní, já si myslím, že teploty kolem 17 až 22 stupňů jsou jako fajn a jsou příjemné a nejsou to žádné extrémy.
1: Ano, ano. Tak můžu ti říct, že já jednou za půl roku umývám auto, včera jsem ho jel umýt, všechno jsem to krásně vypuliroval, vosk a podobně. Když jsem se dověděl, že dneska má na mnoha místech České republiky prošel, tak jsem říkal, tak to je v mém případě klasika. Jo.
0: No, ale mohl si tam dát jenom šampon, mohl si ušetřit. No,
1: přesto by se to potom spláchlo. Když jsme u toho automobilu, tak tu máme pohled na D1, tady máme docela příjemnou situaci v Ostravě. Je to u sjezdu na Mariánské hory, je tu velká komplikace, protože v obou směrech probíhá přeprava nadměrného nákladu. Je to totálně ucpané a tvoří se kolony v obou směrech, tak s tímto místem počítejte.
0: Tak jo, mrkneme se na nějakou muziku, nebo nemrkneme?
1: Jo, mrkneme. Pacifik, Zlaté údolí.
0: Tak já už mrkám, a ty?
1: Já už jsem mrknul a zůstalo mi to takhle zavřený oko teďka.

0: je a bude.
1: 9. června sluníčko vyšlo ve 4.52 a zapadat nám bude 7 minut po 21.
2: No a rekordní teploty naměřené v Klementinu rok 1873, tak tady bylo naměřeno pouhých 5,8 stupňů Celsia rovná 34, tedy krásné tropické teplo bylo v roce 2014.
1: V tuto chvíli po venku teda teploty dost vysoko, ale oni jsou dost vysoko, protože oni už přes den moc se šplhat nikam nebudou. Ano, ano. Jo? To ještě možná ze včerejška nám vydrželo poměrně příjemně venku, protože teď v tuto chvíli je kolem 16-17 stupňů, ale Morava, třeba taková severní, tak tam je 13.
2: Tak jak to bude vypadat během dne? Očekáváme oblačno až zataženo zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo ojediněle i bouřkami. A ty dnešní nejvyšší teploty oproti včerejšku nám malinko klesnou, není to žádná katastrofa, budou v rozmezí od 17 do 22 stupňů Celsia.
1: No ale pokud jste na východě našeho území, tak tam bude až 27, jo, takže tam se to trošku jako vytáhne, vyšplhá.
2: Ano.
1: A když se podíváme na středu, tak tam se zatáhne a udělá se obloha oblačná, myslím si, že podobná tomu, jak to vypadá aktuálně teď po venku. Čekají nás dešťové přehánky a nejvyšší denní teploty padnou na 15 až 19.
2: Tak, co se týká pranostik, jedna univerzální, jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
1: Ale neříkej, no to jsi tak hezky sešlo.
2: Naše staré hodiny bijí 4 hodiny, že?
1: Tak já dám nějakou zvířátkovou, červnové večerní hřmění ryb a raků na dělení.
2: Pavel Bobek, víš, kdo ti smí z tvých vlásků co by splést? Krásná, odlehčená, pomalá písnička, která přichází v našem vysílání Country Rádia právě teď.
1: No to by mě zajímalo, kdo by z mých vlasů něco spletl.
2: Já umím všechno.

0: S Country rádiem na cestách. Fulnek, Suchdol nad Odrou, Plzeň, Nepomuk a nebo také Teplice v Čechách, Radejčín. Tak to jsou v rámci dnešní první dopravy informace, které se týkají krátkodobějších vlakových výluk. Jak to vypadá na silnicích? My už jsme si řekli, že na D1 v Ostravě je problém díky nadměrnému nákladu, takže aktuálně i v tuto chvíli si tam dávejte dobrý pozor, začíná se nám to ucpávat. Dopravní nehoda je hlášena z D8, je to 66. kilometr ve směru na Prahu, je zde dopravní nehoda, překážka na vozovce, průjezd je hlášen se zvýšenou opatrností. Praha 5, v ulici Zborovské taktéž došlo k dopravní nehodě. Ať jedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem, no a jistě, že po zprávách a po počasí s Tomášem se podíváme na zoubek dnešním oslavenkyním. Těmi jsou Stanislavy. Šťastnou cestu a hezký poslech. 6 hodin, 30 minut právě teď.
1: Country rádio.
2: Trampské tamtamy na Country rádiu.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Humor a tradiční trampská píseň? Toto spojení představuje skupina Mňau Mňau Band, která nám přijde 9. června zahrát živě do studia.
2: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Prachenské muzeum v Písku vystavuje největší dochovaný a spolehlivě zdokumentovaný zlatý nugget v Česku. Váží 105 gramů a je součástí nedávného nálezu přírodního zlata na Vodňansku. Letiště Karlovy Vary by mělo přejít pod armádu České republiky do konce roku, tvrdí to ministr obrany Jaromír Zůna. Letiště v majetku Karlovarského kraje je v posledních letech ve ztrátě. Středoškolští studenti letos podali na Západočeskou univerzitu v Plzni přes 17 000 přihlášek. Oproti loňskému roku tak počet vzrostl o 7%. Největší meziroční nárůst v počtu uchazečů zaznamenala pedagogická fakulta. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Ve východní polovině území až 27 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát za tajemství.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedničkou.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak dneska přejeme všechno nejlepší všem Stanislavám, dámám, které mají právě 9. června svůj svátek. Jde o jméno, které má slovanský původ, stejně tak i jeho mužská varianta Stanislav. Jméno se vykládá jako tvrdý bojovník, respektive tedy tvrdá bojovnice, ta, která se chce stát slavnou, jo? Takže je to, řekla bych, že je to prostě taková dáma, taková žena z ocele. Jo? Která se prostě každému postaví, jo, a tvrdě bojuje, tak to bude možná nějaká jako manažerka převedeno do dnešních dní. Jo?
2: Dalo by se to tak říct.
1: Víš, jako ano, s těmi ostrými lokty, jo, a vždycky chce být prostě slavná, ta, která chce být na vrcholu, ale myslím si, že zároveň chce být jakoby obdivovaná. Víš, jakože to není takový tvrdé lokty a všichni říkají, podívej se, jaká ona je, prostě taková, jak se dere, jako jo, a není hodná.
2: Tak jsou lidé, kteří to dokáží ocenit, že?
1: Já si myslím, že ona se dere a zároveň je hodná, jako.
2: Ano, ano, víš? Přesně tak.
1: Takže prostě jí to evidentně jde a těch Stanislav s tímto jménem a s tímto vysvětlením máme v Česku kolem 21 tisíc.
2: V kalendáři máme další jméno, tím jménem je jméno v skutku neobvyklé, alespoň z mého úhlu pohledu, to jméno je Jošt. Jméno Jošt je starobylé mužské křestní jméno, může být i příjmení keltského nebo germánského původu. No a co to znamená? Bojovník. A také jedná se o českou variantu jména Jodok, tak to už neznám vůbec, německy Jost. Takže až uvidíte nějakého bojovníka, tak můžete říct, to je ale svalnatý Jošt.
1: No ten bojuje právě s tou Stanislavou, chápeš? Jo. Ale Stanislava vyhrává a on je jenom taky jako pobočník, bych řekla. Ano. Jako. Takže Jošt, kdyby se jmenoval Jošt, tak si Jošt Vlach.
2: No, by se mi smáli na základce, říkali by mi třeba mošt, že?
1: Joštíku. No, tak Joštíku, co tam ještě máme ve světě?
2: Mezinárodní den archivů máme dnešního dne. Při jeho příležitosti archivy připravují společenské a kulturní akce pro veřejnost, takže pokud se dnes chystáte do archivu, tak si je můžete pěkně prohlédnout, co tam všechno schovávají.
1: V některých bytech to taky vypadá jako v archivu.
2: No, to je ale pravda.
1: Jo, ale třeba u vás taky, víš?
2: Já vím,
1: je to taky takový jako trochu archiv, tak, ale mně se to líbí, jako za mě to je prostě taková jakoby sbírka třeba desek nebo sbírka knížek. Jako
2: časopisu.
1: To mám teda ráda a vlastně to obdivuju, takže mít takový archiv doma je super.
2: Tak, my si dáme muziku, to byl pohled do kalendáře, když jsme hovořili o těch Stanislavech, tak tu máme pro ně připravenou písničku v podání Petra Spáleného a ta se jmenuje Stáňa.
1: No tak Stáňo, tak máte dneska svátek, tak přejeme všechno nejlepší.
2: A hrajeme speciálně pro vás. Stáňa,

0: Na sever Aljašky jsme se vypravili s Johnny Hortnem. No, nejenom na sever Aljašky, ale než si řekneme, jak to vypadá s počasím, tak tu máme jednu aktualitu z dopravy.
1: Ano, tak my se totiž podíváme na sever Moravy.
0: Ano.
1: Konkrétně na D1 v Ostravě, v zúžení u sjezdu na Mariánské hory, jsme měli ty divoké náklady obrovské, které tam zablokovaly silnici v obou směrech. Tak už je to průjezdné, už tam v pohodě projedete, tak nemusíte využívat žádné objízdné trasy.
0: Ano, a když si u toho Ostravska, tak tady máme aktuálně 13 stupňů a polojasno. Ty teploty mají vzrůstající tendenci a jsou zhruba od těch 13 do nějakých 19 stupňů, protože právě ve středočeském kraji máme tu 19. Během dne by se to mělo srovnat na nějakých 22.
1: No, tak uvidíme, jaký vlastně bude ten průměr těch průměr je 22, jo?
0: Jo.
1: Jo, jo. Dobře, třeba na východní polovině území bude až 27. Tak jestli se chcete ohřát, tak na východ.
0: Tak vyražte do Brna. Tak výborně, my si dáme muziku, kamarádi táborových ohňů, zrádný banjo a ještě čas. Je 6 hodin 47 minut.
1: My vám přejeme hezké ráno.
0: A pěknou cestu. Slunce.

0: Country Rádiu.
1: Budeme probouzet mou ženu Martinu. Mm-hmm. Je tady psáno
2: od jo, ještě manžela, tam doplnila, je tady psáno.
1: Manžela Tomáše. No tak,
2: ne,
1: na co ty si myslel, Vladimír?
2: Ne, já nevím, já jsem se tady zamyslel nad tím krásným textem, který je tady prezentován a týká se jednoho nádherného výročí a krásného svazku.
1: No.
2: Mnohaletého.
1: Je, počkej, tak to možná potečou slzy pro.
3: Angelová, prosím.
1: Dobré ráno, Country Radio, Katka s Vláďou vás zdraví.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak Martinko, tak co vás dneska čeká?
3: No, asi oslava.
1: Mm-hmm. Jo, oslava, co budete slavit?
3: No, dneska mám narozeniny.
1: Jo, vy máte dneska narozeniny. No tak my přejeme teda všechno nejlepší. Myslí na vás jak Lenička, tak Patrik, ale hlavně manžel Tomáš, který teda vás má evidentně strašně rád.
3: Já se moc děkuju.
2: No a podle toho textu to vypadá, že nejenom narozeniny, ale máte nějaké výročí.

0: začala naše společná cesta životem. Já bych ti chtěl touto cestou poděkovat za úžasných, již zmíněných 10 let našeho života.
1: A teď to přijde. Díky tobě se můj život úplně otočil. Dnes máme 2 úžasné děti a i když někdy přijde nějaká ta přehánka, vím, že spolu všechno zvládneme.
0: Miluji tě a těším se na to, co nás všechno v budoucnu čeká. Zároveň ti přejeme vše nejlepší dnešním narozeninám. A teď už ta jména. Manžel Tomáš a děti Lenička a Patrik.
2: Já moc krát děkuju.
1: Tak co, je tam nějaký dojetí? Sedla jste si?
0: Já jsem to slyšel. A počkejte, to dojetí bude ještě korunováno muzikou, kterou pro vás vybral. Vybral pro vás kapelu Marien a píseň Zrcadla.
2: Ano, manžel mě zná moc dobře.
0: Jo.
1: Já už to slyším.
0: Tak utřeme slzičky.
1: Už to tam je. Tak je, přesně, utřete slzičku, pokračujte v cestě raní, kam potřebujete, užijte si muziku. Přejeme všechno nejlepší.
2: Děkuju, hezký den, mějte se.
0: Naschledanou, ať se daří, není záč, naschle.
1: Byly tam slzy.

0: písnička na probouzení, to byly Marian a Zrcadla. Za chvilku 7, tak si dáme nějaké info o tom, co nás čeká po zprávách a počasí.
1: No samozřejmě nebude chybět muzika, ta první nejbližší bude od Honzy Vyčítala kapely Greenhorns, to tenkrát v 45.
0: Hezké ráno.
2: Country počasí.
3: Dnes bude obloha oblačná až zatažená s občasným deštěm nebo přeháníkami, ojediněle i bouřkami. Teploty vyšplhají na 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku až na 27 stupňů Celsia.

0: Triradio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u financí, protože živnostníkům a osobám samostatně výdělečně činným klesnou od července odvody na sociálním pojištění. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníkům na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací jej na loňských 35%, a to zpětně od ledna. V praxi to znamená, že OSVČ letos odvedou státu oproti loňsku o 8 580 korun méně. Pokud jsou v nejrozšířenějším prvním pásmu paušální daně, ušetří ještě o necelé 300 více. Problém je ale v tom, že nižší odvody teď znamenají i nižší penze v budoucnu. Policie vybere na pokutách za rychlou jízdu pětinásobně více peněz než před 5 lety. Ukazují to unikátní data počtu všech pokut za překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci i mimo ni za posledních 5 let v celé republice, které policisté rozdali. Pro příklad, moravskosleští policisté vybrali v roce 2021 na pokutách přes 8 milionů korun. Loni už to bylo skoro 35. V Praze se z 6 milionů korun výše pokut zvedla na 25 milionů korun. Důvodem je zpřísnění výše pokut, roste ale i počet uložených pokut a počet řidičů, kteří překračují rychlost hlavně v obci. Jak je to v Praze s dráhou na letiště, to zjistil náš kolega Honza Navrátil.
2: Přípravy na stavbu železnice z centra hlavního města na letiště Václava Havla pokračují. Do další fáze povolování vstupuje projekt několik kilometrů dlouhého tunelu pod Střešovicemi. Projekt doznal změn. Například nevznikne větrací komín, který měl stát ve střešovické zástavbě. Právě proti této stavbě dlouhodobě vystupují někteří z obyvatel lokality. Honza Navrátil, Praha.
1: Na parádní výstavu nás teď pozve Luděk.
3: Areálu Kovozo ve Starém městě je aktuálně k vidění výstava jednoho z nejoriginálnějších českých výtvarníků Štěpána Mareše. Unikátní expozice současně zahájila provoz v nově otevřených prostorách budovy Dvojka, které v minulosti sloužily pro potřeby cukrovaru a nyní slouží městské kultuře. Luděk Savana, Urbánek, Uherské Hradiště.
0: Sport.
1: Blíží se mistrovství světa ve fotbale a čeští fotbalisté měli před startem povinný mediální den ze strany pořadatele FIFA. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení. Hráči včera například předváděli svoji oslavu vstřelené branky. Mužstvo také na hotelu navštívil velvyslanec České republiky Miloslav Strašek. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: 7 hodin a 6 minut, přejeme vám krásné úterní ráno. Je 9. června, to znamená, že je 9.6. No a začíná nám další společná hodina, tak my vás vítáme a zdravíme i všechny školáky, kteří vyráží na jedny z posledních výletů do školy.
1: Ano,
0: že?
1: Ano,
0: teď
1: ano.
0: Si myslím, že už je to taková trošku jako pohodička. Že
1: Ulejvárna,
0: už to,
1: malinká,
0: že už, jo, že už se začínají dělat takové ty testíky a paní učitelko, pustíme si film, že jo, a zaspíváme si.
1: Ano, prší, cože?
0: Já myslím, že teď už začíná takové to trochu volníčko, anebo naopak se možná atmosféra teďka jako na poslední chvíli zhustila, že?
1: No
0: a řekla vám, no hele, vychází to mezi trojkou, čtyřkou, jestli chceš, tak musíš trošku zabrat a nechat se vyzkoušet. Tak jako zatím nevíme tady, jak to u vás je, ale myslím, že se blíží ty dny, na které se nejvíce těšíte, a sice ty prázdninové.
1: No tak tady je evidentní to, že nervózní situace a stavy se střídají s těmi pozitivními. Ti žáci, kteří to mají nalajnováno, jakože ví, že budou mít samý, tak ty tenhle ten problém netrápí. Horší jsou ti, mezi které jsem také patřil, že lavíruji, jestli teda jako bude trojka nebo čtyřka třeba, že?
0: Kdo myslí, že z těchto těch dvou skupin se více těší na ty prázdniny? Já myslím, že
1: ta druhá.
0: Já si myslím, že ti, co mají ty jedničky, jsou vlastně jako celkem jako nešťastní.
1: Klamaní, že budou prázdniny.
0: V mnoha případech, co vlastně budou dělat, jaká bude jejich náplň práce, teď oni prostě jako nebudou moci vstávat do školy a tak.
1: No. Tak se budou učit třeba, už učivo vyfasovali knihy na další rok, že?
0: Moje dcera to dělala.
1: Tak jo?
0: Jo, přesně. Tak já se o prázdninách budu učit na další rok.
1: Výborně. Tak, spadneme zpátky na zem, ať už doma máte jakékoliv ratolesti. Přejeme, aby to všechno samozřejmě dobře dopadlo a my si dáme další muziku. Čeká nás rodeo. No, mnohde to bude v těch domácnostech rodeo, že jo?
0: Jo, zejména na konci měsíce.
1: Tak, tady se o tuhle tématiku postará Rosťa Fischer.
0: Hezké dobré ráno vám přeje Vláďa Vlach a Katka Čepelíková. Užívejte úterý.

0: Máme tu stručné informace z Brna, které se týkají kolony, která se nám tvoří na městském okruhu v ulici Bítežské. Je to směr zde jedničky do centra od sjezdu na Jihlavskou. Tady se tvoří dlouhá kolona, tak v tomto místě v Brně na okruhu dávejte pozor.
1: No a pozor si nedávejte vůbec na počasí, protože venku budou dneska teploty kolem 22 stupňů Celsia, to budou ta maxima, ano. Takže výrazně nižší tedy než včera, ale myslím si, že to je celkem jako příjemné. Už v tuto chvíli máme teploty kolem 18 stupňů Celsia. Vyjma tedy východní Moravy, tam je třeba kolem 12, 15.
0: No a dneska by se nám to mělo srovnat na krásných 22 stupňů, tak uvidíme, necháme se překvapit, jak bude během dne. Občas teda bude někde nějaký mráček, ale to nám vůbec nevadí.
1: No, nám každopádně nesnad ani vám. Tak hezké ráno.
2: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

si vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské plátno, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Máme 9. června roku 2026, tak si vemte, že už je to skoro, to není možný, skoro 200 let, co Charles Graham získal patent na umělý porcelánový chrup. Jo? Tak díky němu už můžeme skoro 200 let chrupat. Jo?
2: Ano, no, výborně. Tak samozřejmě ty začátky opravdu asi nebyly, jaké jsou v dnešní vyspělé době.
1: To dělali z konvičky na čaj, podle mě.
2: Jo, dobře. Tak my se koukneme na narozeniny dnešního dne. V roce 1952 se narodil herec Zdeněk Žák. Určitě si ho pamatujete třeba ze seriálu Ohnivý kuře, Rappel, Specialisté, anebo také z filmu Dobré zprávy.
1: V roce 1955 se narodil Jan Hrušinský, herec a divadelní režisér, tedy spíš ředitel, a syn herce Rudolfa Hrušinského. Přejeme všechno nejlepší. Mm-hmm.
2: V roce 1672, ale my se srovnáme, se narodil Petr Veliký, ruský car.
1: Jo?
2: Ano. No a vládl společně se svým chorým, polorodým bratrem Ivanem.
1: Tak. Rok 1915, tehdy se narodil Les Paul, americký bluesový kytarista, vynálezce, průkopník vývoje elektrické kytary.
2: V roce 1961 se narodil kanadský herec Michael G. Fox. K jeho nejznámějším rolím patří hlavní role Martyho McFlye ve filmové sérii Návrat do budoucnosti.
1: No, prostě to Nádhera. Je legendární film. Nebo několik vlastně jich je. Tři, čtyři?
2: Pět, šest, já ne. Ne, je jich moc, ale tři. Jeden byl lepší než druhý.
1: Mm-hmm. Rok 1963, tehdy se narodil Johnny Depp, americký herec, známý zvláště pro své výkony ve filmech Střihoruký Edward, Ospalá díra nebo Piráti z Karibiku.
2: No, dnes tu o herce není nouze, pojďme si ještě říct, že v roce 1981 se narodila Natálie Portmanová, izraelsko-americká herečka, v roce 2010 získala Zlatý globus v kategorii nejlepší herečka v hlavní roli za film Černá labuť.
1: Nádherný ano. Snímek. Tak ještě míříme do Česka, do roku 2021. Tehdy nás toho dnešního dne opustila česká filmová, divadelní a televizní herečka Libuše Šafránková.
2: Teď už muzika, obyčejný muž v podání Petra Spáleného, a to byla dnešní Data v datech.

0: vidíš a je po mně. S Country rádiem na cestách.
1: 7 hodin 29 minut a máme tu pohled na silnice. Ještě předtím se podíváme na některé z těch krátkodobých vlakových výluk. Benešov u Prahy, Vlašim nebo také Mírsko, Klatovy, tak tady se nesvezete do 10. tohoto měsíce, což bude vlastně zítra. Silnice nabízí aktuálně nové omezení a dopravní nehody. Začínáme ve Zlíně, v ulici Štefánikova se havarovalo. Brno střed, tady došlo ke kolizi v ulici Bauerova a ještě tu máme v ulici Pražská brána dopravní nehodu, která je hlášena z Mladé Boleslavy. Tolik doprava, přejeme šťastnou cestu a co se nevešlo do ranního otazníku, to už bude téma po půl, tedy po zprávách a počasí s Tomášem Adamcem. Šťastnou cestu. Country
2: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
1: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
1: Aha,

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Stále více Čechů vyráží na dovolenou do Středomoří, například na řecké ostrovy Kos nebo Rodos. A takový zájezd se dá pořídit i za 10 000 korun. Na první pohled to vypadá jako předražený kšeft městské společnosti, na který upozornil anonymní účet na síti X. Cenu ale otevřeně kritizuje i náměstkyně primátora. A něco na tom bude. Pražské služby totiž zaplatí za vypůjčení 3 robotických sekaček skoro jejich pořizovací cenu. Bilance otrav novými psychoaktivními látkami v Česku dosáhla kritických hodnot. Národní protidrogová centrála potvrdila, že počet případů ke konci května vystřelil na 161. V naprosté většině se to týká dětí a mladistvých. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Ve východní polovině území až 27 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: My jsme se vás včera ptali, zdali pak si pamatujete vaši přesnou adresu, kde jste vyrůstali. Je úplně jedno, kolik je vám let, ale myslím si, že na to se jako úplně nedá zapomenout, protože určitě vám to rodiče vtloukali do hlavy. Ty jsi se ztratil. Musíš si pamatovat, že bydlíš Zvonková 6, Praha 10, jo. Nezapomeň to.
2: To je vlastně pravda, protože tenkrát opravdu jako museli jsme tyto adresy znát velmi dobře, jak jsme chodili s tím klíčem na tom krku, kdyby se nedej bože něco stalo, mobily nebyly, že jo, prostě takže jedině jako dobrý den, pane policisto, já jsem se ztratil, tak a kde bydlíš? Jo, a teď jsme to zase.
1: Já nevím.
2: Teď přesně. Ano, tak spousta z nás samozřejmě si to nepamatuje, ale určitou výhodu má Venca, který napsal: Milé Country Radio, tak co si pamatuju naprosto přesně. V domě na té samé adrese, kde jsem vyrůstal, bydlím i dnes, jelikož jsem daný dům zdědil. A to je výhoda, že si jo, pořád vlastně bydlí na stejném místě, takže na první dobrou odpoví, kde bydlel.
1: Tam se vlastně jako nemění adresa, tam leda, že by se změnil název ulice, tak jenom v tom případě vlastně je to taková jako čára přes rozpočet. Ale podobně to má i Janička, protože ta si pamatuje tu přesnou adresu z toho důvodu, že tam stále žije její maminka a bratr.
2: Tak.
1: Rozumíš?
2: No, jasně, ano, to jsou takové memo pomůcky.
1: Jo, tam to zůstává pořád stejné.
2: Napsala nám třeba Marta, samozřejmě pamatuju dokonce i telefonní číslo pevné linky. A to já si pamatuju taky, teď už to můžu prozradit, 259 812.
1: Jo, to už teďka nikam nevede.
2: No
1: ale.
2: Právě to už nikam nevede, takže telefonní čísla, jo, to jsem si pamatoval, na ostatní věci jsem byl blbej, no, ale tak to nevadí.
1: Štefan píše: Ahoj, pamatuji, ale je mi to na nic, jde totiž o zaniklou ves, ale bývalo tam krásně. No vidíš, že vlastně v Česku jsou různé, jako různá místa, která už vlastně neexistují.
2: Ano, vojenský prostor Libavá, že jo, tam bylo spoustu vsí, které už samozřejmě drahně let neexistují.
1: A nebo vlastně tak vznikly přehrady, že? Takže některá místa prostě musela být opuštěna. Tak děkujeme za i tyhle ty připomínky toho, co se vlastně dříve stalo a má to vlastně vliv i na dnešek.
2: Tak, teď už si dáme další muziku, Žalman a spol, Kdyby tady byla taková panenka.
1: A je tady taková panenka.
2: Je tady Kačenka, ano, samozřejmě.
1: To je Vláďova panenka.

0: úterý 9. června, přesně 7:45 D10 za Brandýsem, tak dávejte tam pozor, pakliže míříte z Prahy na Mladou Boleslav. Na 19. kilometru na silnici leží, hádejte co?
1: No, to budete překvapení.
0: No, to budete koukat, tak si zatím můžete tipovat, leží tam popelnice.
1: Tak.
0: Jo, a na místo už prý jede policie, já myslím, že spíš popeláři by měli jet.
1: V doprovodu policie jdou popeláři, určitě to je míněno tímhle způsobem. No a jak to pro změnu vypadá s počasím? Od 13 do 19 stupňů, takhle se nám pohybují teploty právě v ten časový údaj, o kterém hovořila Kačka, to znamená dnešního rána během dne by měly vystoupat na 22. Tak se podle toho zařiďte, oblečte, my si zase dáme nějakou muziku v našem vysílání právě teď.
0: To už je Spiritual Quintet, ta písnička Mlýny, a za chvilku poznáte, kdo jsem.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Pět otázek, pět odpovědí, ve hře je deštník i toho dnešního 9. června. Ano, máme tu jednu osobnost, konec konců jako každý jiný všední den, a pak, když rozeznáte na základě už toho, co bylo řečeno, tedy těch indicí, o koho se jedná, tak vyhraje vaše indicí. Tak já se ptám, Kačka odpovídá, ano?
2: Tak jdem na to.
1: Co byste nám o sobě řekl, potažmo řekla, nejzajímavějšího?
2: No tak těch věcí asi bezpočet. Hned v úvodu možná by vás mohlo zajímat, že jsem byla zpěvačka.
1: Zpěvačka jakého žánru?
2: Tak vezmeme to od začátku. Jo? Já jsem začínala v brněnském dětském sboru, se kterým jsem účinkovala i v rozhlase. V konci 50. let jsem začala na brněnské JAMU studovat operní zpěv a zároveň jsem v té době vystupovala v satiristickém divadle Večerní Brno. Více než operní zpěv mě ale přitahoval jazz a swing.
1: Mm-hmm. Účinkovala jste třeba v nějakém divadle?
2: No co je na tom k smíchu? Samozřejmě, účinkovala. V roce 1960 jsem nastoupila do pražského divadla Semafor.
1: Ne, mně se to zdá usmívné, protože ta vaše kariéra je naprosto fascinující. Dobře, zeptám se ještě jinak, zpívala jste sama nebo s někým?
2: Ne, já jsem zpívala hodně s Valdemarem Matuškou. A třeba ale i s Karlem Gottem jsme naspívali duet Je nebezpečné dotýkat se hvězd.
1: A já už možná tuším, takže ale nezbývá než poslední otázka. Co vám to zpívání přineslo?
2: Hlavně radost, naplnění a splněný sen a také nějaká ta ocenění, třeba čtyřnásobné vítězství čtenářské ankety Zlatý slavík v kategorii zpěvaček.
1: Tak, já vím, otázkou je, zdali to ví náš volající Country Radio. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tak. Můžu volat, prosím vás, na vaši soutěž?
1: Už jste se dovolal, takže my teď
3: Děkuji.
1: Od vás není za co, očekáváme odpověď. O kom si myslíte, že jsme hovořili?
3: Domnívám se, že to je Eva Pilarová.
1: Ano. No jasně, jasně.
2: Správná odpověď. Tak s kým si povídáme?
3: Zdenek z Mostu.
2: Zdenku z Mostu. Jaké máte počasí, řekněte nám.
3: Prosím?
2: Jaké máte počasí u vás?
3: Počasí? No, teď začalo pršet.
2: Teď, no tak vidíte, no ano. Tak to voláte no. Správně, protože jste od nás vyhrál deštník Country Rádia, tak no, se vám bude náramně hodit.
3: Od rána stály mraky nad Krušnýma hrama.
2: Tak snad to vydrží do zítřka, kdy vám deštník přijde. No,
1: abyste toho deštníku pořádně využil. Dobře.
3: A jde to k vám na Prahu.
1: Ano, dobře.
2: Jo, tak my se taky připravíme z deštníky.
1: Teďka,
2: mějte se hezky, gratulujeme.
3: Hezký den.
1: I vám hezký den. Pouštíme muziku.
3: Děkuju, nashledanou.
1: Jak mít rád?
2: Tak to je Jindra Štěhlavský a Hana Lounová ve vysílání Country Rádia. Za chvilku už bude 8.
1: Jsem chtěl říct, držíme vám palce a to už proběhlo, tak to až příště.
4: Někdy se mi přesně zdá, že je život věc tak zlá, že bych zítra tady nemusel už být.

0: Svět byl fajn, svět byl náš, léta, prázdnin, slunce, pláž, to si pamatuju.
1: No ale jsi neuvěřitelná.
0: To byl Kájago. Jako,
1: ano, ano, já si tuhle písničku pamatuju taky, ale takhle ten text na první dobrou jako ty bych prostě nedal.
0: Tak mohla jsem to i zaspívat, že jo? Ale od toho tady budou jiní v příští hodině.
1: Přesně tak, třeba Mirek Hofman a Zelenáči, Pastor z Little Fort.
0: Ano.

0: Po 8, to znamená po zprávách a počasí. Tak hezké ráno.
1: Country počasí.
2: Dnes bude obloha oblačná až zatažená s občasným deštěm nebo přeháníkami, ojediněle i bouřkami. Teploty vyšplhají na 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku až na 27 stupňů Celsia.
3: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
4: Z Čas krmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Čas krmení.cz jsem napsal krmítko zdarma a oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
3: Jak to?
5: To si děláš srandu.
4: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
6: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčilo.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Haló, jsem ztracen a bloudím.
9: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
10: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
11: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

Ahoj kamarádi, tady je zde nál Vřešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, začneme u pejskařů. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psi zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště. Severní obzor nad Českem mohou v následujících dnech za soumraku a při rozbřesku ozdobit tenké závoje tzv. Nočních svítících oblak. Sezona jejich výskytu vrcholí v době okolo letního slunovratu, který letos připadá na neděli 21. června. Ke sledování úkazu není zapotřebí žádná speciální technika, je vidět pouhýma očima. Nemocnice v Mladé Boleslavi bude mít novou porodnici.
2: Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi bude stavět historicky první porodnici od základu. Před lety byla ve zkonfiskovaném Pírkově sanatoriu a pak v přebudovaném bytovém domě pro personál. Nyní vyhlásila veřejnou zakázku na stavbu pavilonu pro matku a dítě, jde o více než miliardovou investici. Práce by mohly začít na podzim. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: V Brně se hádají o průchod. Blíže náš kolega Savana.
3: Jako zkratka slouží mnoha lidem v centru Brna průchod z ulice Běhounská do parku Danuše Muzikářové poblíž Janáčkova divadla. Jenže tato propojka je už delší dobu předmětem sporů mezi vedením městské části Brno-střed a institucemi, které sídlí v budově. Hojně využívanému průchodu v centru Brna hrozí to, že se může uzavřít. Objekt totiž poškozují vandalové a jeho opravy stojí nemálo peněz. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě do světa hokeje. Čeští hokejisté odehrají příští rok své zápasy v základní skupině B mistrovství světa v Düsseldorfu. Podle původních plánů, které zveřejnila Mezinárodní hokejová federace v pátek na svém webu a později stáhla, měli hrát v Mannheimu. Novou verzi federace po dohodě s německými pořadateli vydala včera. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Pastor z Little Fort. Mirek Hofman a Zelenáče. Úvodní písnička v další hodině s Kačkou a s Vláďou. Čas 8 hodin a krásných 8 minut.
1: Dobré ráno, nebo možná už pro někoho třeba i dopoledne, že jo? Když někdo vstává hodně brzy, tak už prostě teď za chvíli možná bude obědvat.
0: No, já už mám dnešní odpoledne, vzhledem k tomu, že vstávám půl čtvrté, takže...
1: No tak přesně, každý to má trošku jinak. Ano. Někdo se chystá jít spát, tak ať už se chystáte k čemukoliv, věříme, že chviličku s námi ještě vydržíte, abyste si mohli poslechnout skvělou muziku, třeba od Romana Horkého nebo od Karla Gotta. Mm-hmm.
0: Pochopitelně se také budeme věnovat počasí, protože nám začíná malinko už i nad Prahou být oblačno a začíná se snášet drobný déšť, ale nebudeme předbíhat, konec konců k tomu se dostaneme za chviličku, stejně jako vás nemine pravidelný pořad pod lupou.
1: No, už dneska bude o jednom dnešním oslavenci, docela známém herci, řekla bych jednomu z nejznámějších.
0: Ano, tak těšíme se na to a teď už na muziku. Tak ať se vám dobře poslouchá, přejeme vám z Country Rádia.
1: Dobré ráno.
2: Vsadil bych boty, sirky i nůž, že už jsem tady jednou byl.

0: Nejnižší teplota v tuto chvíli kolem tady 8 hodiny a 15 minuty je na Jizerce, tak tam máme kolem 7 stupňů nad nulou. A vůbec ta nejvyšší, tak ta je aktuálně hlášena z Bohumína, kde máme tedy v Moravskoslezském kraji kolem 24 stupňů Celsia, což je vlastně vyšší teplota, než dneska hlásíme, že by mělo být. Ano. Takže tam už jsme trošku překročili takový jako pomyslný milník, protože dneska by ty teploty po celé České republice měly být kolem 22 stupňů.
1: Ano, tak pokud by se tito dva lidé, třeba kteří tam žijí, pánové, rozjeli proti sobě, potkali se někde u Hradce Králové, tak poznáte, kdo je samozřejmě z této Jizerky a kdo je zase z Hodonína. Jo? Jeden bude mít na sobě plavky a druhý kabát.
0: Skutečně? No. Tak to je hezká úvaha. Tak co se děje, Vláďo, na silnicích?
1: Máme tu problém, který je hlášen z 35. Je to silnice ze Svitav do Hradce Králové. Je zde kolona od Janova do Litomyšle a zdržíte se zhruba nějakých 20 minut.
0: Tak snad vám bude pěkně utíkat spolu s Country Radiem a muzikou, kterou vám pouštíme. Za chviličku Olivia Newton-John.

0: pod lupou.
1: Dneska máme pod lupou Jana Hrušinského, herce a ředitele divadla Na Jezerce, syna herce Rudolfa Hrušinského. Právě dnes slaví své narozeniny.
2: Divadlo hraje Jan Hrušinský od dětství. Po studiu na Pražské konzervatoři začínal hrát v činoherním klubu v Ústí nad Labem. Zde se potkal se svou budoucí manželkou, herečkou Miluší Šplechtovou. K největším inscenacím tohoto období patří například Čechovovi Tři sestry nebo Porubjakova Goldoniáda.
1: Do roku 1990 byl členem Pražského realistického divadla, poté působil v divadle Na Zábradlí a pravidelně hostoval v několika dalších pražských divadlech, například v divadle v Řeznické, v divadle ABC, v Národním divadle a dalších.
2: Jan Hrušinský před 17 lety založil Pražské divadlo Na Jezerce, které se stalo jedním z nejnavštěvovanějších divadel v Praze.
1: Tak kde jsme ho mohli vidět? Já si myslím, že je naprosto nezapomenutelný. Z Dívky na koštěti.
2: Tam to byla krásná rola, samozřejmě i s Petrou Černockou, jim to krásně ladilo. Kdo hledá zlaté dno v režii Jiřího Mencla?
1: Já si naprosto skvěle pamatuju teda na krásný film Můj brácha má prima bráchu nebo brácha za všechny peníze. No to jsou úplné legendy.
2: Tak tolik přání k narozeninám Janu Hrušinskému ve vysílání Country Rádia. Ale ještě předtím samozřejmě nesmíme zapomenout na další úspěšné role. Láska mezi kapkami deště, to byla prostě paráda.
1: No, Občanský průkaz, když se podíváme na ty divadelní hry, tak tady máme třeba
2: petrolejové lampy,
1: jo,
2: ano.
1: To jsou lampy od petroleje. Tady Charlieova teta, to je super, to jsem viděla. Večer tří králový a tak ano. Dále a tak dále.
2: Tak ještě jednou všechno nejlepší. Dnešním narozeninám přejeme Janu Hrušinskému.
1: A tohle už je Koníka od Jaroslava Uhlíře.
2: Koníka. Dobře, jdeme na to.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak tu máme dopravu a tentokrát začínáme na silnicích, konkrétně v Praze. Praha, Dolní Chabry, tady došlo k dopravní nehodě v ulici Ústecké. Další dopravní nehoda je hlášena Strutnova, tady se havarovalo v ulici Polské. No a ještě tu máme pohled na D0, je to 18. kilometr ve směru na Ruzini, na D7, tady se stala dopravní nehoda. Zpevněná krajnice, je zde odstavené vozidlo. Tak a co koleje? Kolín, Kutná Hora, jen osobní vlaky, rychlíky projedou, tady je ta výluka do 15. tohoto měsíce, tedy do pondělí, no a ještě Moravský Beroun, Vymařov, Bruntál, tady nám končí vlaková výluka příští úterý, tedy 16.6. Tolik doprava, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem, čas 8 hodin 29 minut a za chviličku nakoukneme, co je dnes k důvodu k oslavě v kalendáři. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Humor a tradiční trampská píseň. Toto spojení představuje skupina Mňau Mňau Band, která nám přijde 9. června zahrát živě do studia.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: 3 Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Prachaňské muzeum v Písku vystavuje největší dochovaný a spolehlivě zdokumentovaný zlatý nugget v Česku. Váží 105 gramů a je součástí nedávného nálezu přírodního zlata na Vodňansku. Letiště Karlovy Vary by mělo přejít pod armádu České republiky do konce roku, tvrdí to ministr obrany Jaromír Zůna. Letiště v majetku Karlovarského kraje je v posledních letech ve ztrátě. Středoškolští studenti letos podali na Západočeskou univerzitu v Plzni přes 17 000 přihlášek. Oproti loňskému roku tak počet vzrostl o 7%. Největší meziroční nárůst v počtu uchazečů zaznamenala pedagogická fakulta. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Ve východní polovině území až 27 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska je v kalendáři Stanislava a vidím tam dokonce i Anabelu. Tak začneme ale tou Stanislavou, což je dáma, jejíž jméno má slovanský původ. Stejně tak i jeho mužská varianta. Jméno se vykládá jako tvrdý bojovník, respektive tedy tvrdá bojovnice. Žena s ostrými lokty, která se nebojí nikoho a ničeho. Zvláště pokud má při ruce Jošta, což je další jméno, které máme v kalendáři.
2: Je to zvláštní jméno, my si řekneme jeho původ a význam. Jméno Jošt je starobylé mužské křestní jméno, nebo možná také příjmení, záleží na situaci, a to keltského nebo germánského původu. No a co znamená jméno Jošt? Bojovník, a jedná se také o českou variantu jména Jodok.
1: No, tak vidíte, tak je to bojovník a bojovnice, ale za mě teda vždycky vyhrává ta žena, jo, protože tady píšou, že prostě je to dáma, která je tvrdá bojovnice, ta, která vítězí.
2: Tak, v kalendáři máme další významnou informaci, ta se týká toho, že dnes je Mezinárodní den archivu. Při jeho příležitosti archivy připravují společenské a kulturní akce pro širokou veřejnost.
1: No a vy si můžete takové archivy prohlédnout. Dokonce do nich můžete vyrazit i se svými dětmi, protože nedílnou součástí těchto akcí budou výstavy, komentované prohlídky a programy pro děti. Stačí se podívat prostě na nejbližší archiv ve vašem okolí, třeba na internetu, a tam najdete podrobnější informace, protože těch archivů se v Česku otvírá opravdu hodně.
2: A bez pochyby to bude stát za to, stejně jako další muzika v podání Alana Jacksona.
1: Ve vysílání Country Rádia v 8:38.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: Tomáš Linka, Půlnoční kauboj, 8 hodin 43 minut a jak se tak tady díváme na mapu České republiky, tak ty teploty jsou po ránu v rozmezí od 13 do 17 stupňů, samozřejmě Horská Kvilda nám to malinko haní, protože tam je nejchladněji. Teploty by dnes měly vystoupat až na 22 stupňů, ale vemte si raději v průběhu dnešního dne nějaké pláštěnky nebo deštníky, zvláště ti, kteří jste je vyhráli v našem ranním vysílání, protože je bez pochyby potřebovat budete.
1: Určitě se budou hodit. Tak my jsme na D10 dneska po ránu měli na silnici popelnici a na D1 za Brnem, pakliže míříte z Přerova na Ostravu, tak na 351. kilometru tam máme teď rozházené polystyreny. Jo? Je to dneska trošku tankodrom na těch silnicích, no, tak si dávejte pozor.
0: Jsem zvědavý, než skončíme dnešní vysílání, k čemu všemu, k jakým předmětům se na vozovkách ještě
1: já doufám, dostanete. Že už nic, že tohle už je finále tedy, tak přejeme šťastnou cestu.
0: No a vy už můžete využít našeho telefonního čísla 210 320 333, protože po Hejnu vran, tedy ne, že bychom patřili mezi ornitologie, ale je to název písničky, která nás čeká v nejbližších chvílích, můžete zavolat sem do studia tak, abyste se zúčastnili naší pravidelné soutěže, která se jmenuje Dospíváš to?
1: No, tak my se moc těšíme, tak pokud jste s námi nespívali, ale chtěli byste to zkusit a stále sbíráte odvahu, tak teď je ten správný čas.
0: Teď už jdeme na muziku. Hezký poslech.

0: Dospíváš to?
1: Minutu po 9:15 to někdo docela určitě dospívá. A možná to bude Michal, který je na lince. Hezké dopoledne.
2: Krásné dobré dopoledne.
1: Tak Michale, jste připraven s námi zpívat, nebo ještě potřebujete nádech, výdech, něco prostě si zařídit, někam si odběhnout?
2: Pokusíme se to s nádechem rovnou.
1: Dobře. Ještě,
3: s nádechem rovnou, já jsem chtěl říct, neutíkejte nikam daleko, protože čas je opravdu velmi vzácný. Takže my pustíme ukázku a vy budete volně pokračovat po jejím ukončení. Platí, můžeme se připravit?
2: Můžeme to zkusit.
1: Tak nádech.
2: A já prosím, nechte zvony znít.
1: No počkejte, jak to bylo i s těma výškama.
3: No ale moment, vy jste si to ani netransportoval do jiné tóniny, ba naopak, ani o oktávu níž. No to teda.
1: Vy jste se prostě napojil, tak jak jsme chtěli.
3: Vy jste rozený tenor.
2: Ano, ano.
3: No to bylo super, potlesk byl zasloužený, no to prostě nemá chybu, to je parádní.
1: No tak krásně vám to šlo, tak my gratulujeme prostě, co nám zbývá. My jsme se ani sami nestačili nadechnout a pomoct vám, vy jste ani pomoc žádnou nepotřeboval.
3: Ano, tak za odměnu tu písničku pouštíme celou, vy si to krásně můžete prospěvovat stejně jako naši ostatní posluchači Country Rády a nemusíte ani tak vysoko teďka, aby vám nevylezly oči z důlku třeba u toho potom.
2: Dobře, děkuji za prostor z téhle výšky.
3: Dobře, mějte se krásně a ještě jednou gratulujeme.
2: Ale
1: hezký parádní výkon.
3: Naschle. Tyjo, to bylo super, že?
1: Skvělý.
3: Druhý Karel Gott.

0: Skupina Hop Trop Tři kříže krátce před hodinou devátou. Vítan bude trvat dlouho a za chviličku tu budeme mít dnešní úterní dopoledne a to už se bude samozřejmě vstávat k úternímu tandemu.
1: A jak dlouho to asi tak bude trvat, než bude ta devátá, Vláďo?
0: Bude to trvat 6 minut, teď už necelý.
1: A kolik vteřin to bude trvat?
0: Každou vteřinou se tady zbavujeme časomíry v souvislosti s tím, že nám ukrajuje z těch 6 minut a já to nedokážu přesně definovat, protože to bych neustále odpočítával a pořád bych se nedopočítal k meritu věci.
1: A co kdybychom odpočítávali do 9, Vláďo?
0: Tak jo. Dobře.
1: Ne, určitě vám musí být raději nějakou muzikou, než aby jsme tady odpočítávali, víte, Vláďa, s těma číslama, viď?
0: Já vždycky s tím ano, trošku jako laviruju a to jsem měl příliš slušný výraz.
1: Tak si dáme Kamarády táborových ohňů, bude tady písnička Pony Express a po zprávách třeba Michal Tučný a kapela Greenhorns a taky Hank Williams.
0: Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa.

0: Antry počasí.
1: Dnes bude obloha oblačná až zatažená s občasným deštěm nebo přeháníkami, ojediněle i bouřkami. Teploty vyšplhají na 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku až na 27 stupňů Celsia.

0: Zprávy.
1: Hezký den, začneme na téma prevence. Opakuje se to každoročně. Jakmile se trochu oteplí, meteorologové začnou varovat před vysokou aktivitou klíšťat a lékaři upozorňovat na nebezpečí klíšťové encefalitidy a lymské boreliózy. Češi ale jejich rad příliš nedbají a nemoci přinášené klíšťaty podceňují. Lidé, kteří se encefalitidou nakazí, přitom hrozí trvalé následky. Pokud jdete do přírody, tak repelent je to nejmenší, co můžete pro svoji ochranu udělat. Zabránit plýtvání jídlem a zároveň pomoci potřebným se v Česku snaží projekt Zachraň oběd. Nesnězené pokrmy ze školních jídelen a restaurací díky němu dostávají různá sociální zařízení. Například v Praze tato jídla denně daruje více než 20 provozoven. Jaká je v Praze průměrná mzda, to nám prozradí Honza Navrátil.
2: 67 945 korun, to je aktuální výše průměrné mzdy v hlavním městě. V letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,2%. Podle údajů, které zveřejnil Český statistický úřad, přibylo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zaměstnancům ve výplatě v průměru 5 151 korun. Po započtení inflace tak výdělek reálně stoupl o 6,5%. Honza Navrátil, Praha.
1: Ve Vsetíně a okolí pozor na rychlost.
3: Městská policie Vsetín spouští ostrý provoz měření rychlosti jedoucích vozidel v nedaleké vsi Valašská Polanka. Po Velkých Karlovicích a Ústí, ve kterých začala městská policie měřit rychlost v loni, je Valašská Polanka třetí obcí, která Vsetín požádala o součinnost s cílem zlepšit bezpečnost silničního provozu. Luděk Savana, Urbánek, Vsetín.
0: Sport.
1: Ještě střípky z připravovaného mistrovství světa. Americký list New York Times před startem fotbalového mistrovství sestavil žebříček dresů všech účastníků a český tým z něj nevyšel vůbec dobře. Červená varianta obsadila 46. místo ze 48 účastníků. Hůře než Češi dopadly jen Chorvaté a Kanaďani. Naopak vítězem je Ghana, kterou stejně jako Čechy obléká Puma. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

0: Úderem 9. hodiny nám začalo úterý v tandemu. Ano, tak právě už od této 60-minutovky se můžete těšit na vždy dvě hudební ukázky od jednoho interpreta. My jsme udělali a pravidelně to děláme takovou výjimku, protože vždycky v úvodu hodiny slyšíte cover a originál. Jinak tomu nebylo ani v tuto chvíli.
1: Ano, tak pokračovat ale budeme vlastně se dvěma písněmi od jednoho interpreta, ano. Nebo skupiny, kapely, uskupení. Prostě to, co nás
0: se
1: čeká
0: skupení.
1: Dál. Ano, tak budou tady Texmeni dvakrát za sebou s Vráťou Vyskočilem. Bude tady i Taylor Swift, no tak na to se moc těším. To bude nádherný vlastně duet jednou a jednou bude Taylor Swift sama, tak se moc těšíme. Věříme, že i vy. Mezitím si budeme taky povídat na jedno zadané téma, protože už pro vás chystáme jednu otázku, tak se připravte mobilní telefony nebo internetové adresy, protože za chviličku je budete dobře potřebovat.
0: Tak ještě doplníme, ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa a Stáníkám Stanislavám přejeme všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku.
1: Ano, mají jméniny, tak na ně nezapomeňte. Dneska by to chtělo nějaký puget, co? Pusu a dárek.
2: Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů, husté ostrovní džungly.

harmonika tesnou píseň zpívá do přísvitu hvězd. Jak ta píseň zní, mnohý z nich to ví.

Úterý v tandemu. To jsou dvě písně od jednoho interpreta. Pojďme na tu druhou, ne tak známou, ale dobrou. Kam?

Erebus a Terror. To byla lodí jména, když admirál John Franklin tenkrát na sever se bral. Objevit tu zemi, co vábí jako žena,

pláni, zem vetřelcům se brání a námořnický kabáty před mrazem nechá.

Let lodní trupy drtí a anděl bílé smrti do dobrodruhů hráje, zve teď ve tmě poslední.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak dneska se budou otevírat archivy všude po celé České republice. Neříkáme, že všechny, ale bude jich opravdu hodně. Vyjmenovat je nemůžeme, ale můžete si určitě najít ten ve vaší blízkosti, který se otevře. A můžete třeba úplně poprvé v životě nahlédnout a nasát tu atmosféru tamních archivů a třeba si tam něco dohledat. Dneska máme totiž Mezinárodní den archivů a my jsme si řekli, že bychom byli rádi, abyste nám otevřeli taky ty svoje archivy.
2: Ano, ty, které máte doma, a my věříme, že doma nějaký ten archiv máte. A krát najdete doslova do písmene hotové poklady, protože jste u babičky na chalupě, jste na prázdninách a teď třeba přijdete na půdu, já si to pamatuju jako zvídavé dítě, a teď najednou objevíte nějakou truhlici.
1: Je tam truhla a tam, schovaná.
2: Ano, ano, a v té truhle jsou zaprášené dopisy, které
1: a
2: si
1: diamanty.
2: Třeba... Ano, no tak to... Zaprášené diamanty, ano, přesně tak, to jsme se u muziky, ale tady odbočíme. A teď se těmi dopisy pročítáte, otevíráte ty obálky a zjistíte, že to byla třeba korespondence mezi vaší babičkou a dědečkem. A fascinuje vás, jak to bylo krásně napsané, jak k sobě byli milí, jak používali tu nádhernou češtinu a jak se tak jako ostýchavě zvali třeba na rande a jel sraz na návsi pod lípou na lavičce
1: u kapličky. A to se vlastně nesmí číst cizí pošta.
2: No tak co? To už je za tu dobu samozřejmě promlčeno, protože třeba babička s dědečkem už nejsou na světě, ale je to krásná vzpomínka, takže my se vás jinými slovy chceme zeptat.
1: No, jestli máte doma schované dopisy vašich babiček a nebo třeba rodičů, jo, jestli máte nějakou korespondenci třeba mezi nimi. Není to třeba jako něco, co vám psali třeba na tábor, ale myslíme nějakou jako opravdu takovou tu starou, takové ty zažloutlé papíry, které byly třeba psány inkoustem s tou násadkou.
2: Jo,
1: jako jestli to písmo bylo takové to malované, jo, jestli něco podobného jakoby doma máte a jste na to pyšní a prostě pěkně to schováváte třeba z generace na generaci.
2: Tak to je téma, které nás opravdu zajímá. Myslíme si, že pokud něco takového doma máte, takže se i rádi podělíte s ostatními posluchači Country Rádia a věřte, že je čím se pyšnit.
1: No, protože třeba každý to doma nemá, ano. Že někdo by chtěl prostě nakouknout takzvaně pod pokličku do té historie a nemůže. A vy třeba ano, tak se podělte.
2: A vy nám to vlastně zprostředkujete, takže děkujeme. Teď už muzika.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Krátce před 9:30 tu máme dnešní další, teď by se dalo říci, již dopolední dopravu a začínáme ve Zlíně. Tady došlo k dopravní nehodě v ulici Dlouhé. Další dopravní nehoda je hlášená z Prahy 5. Je to v ulici, nebo konkrétně je to na adrese, a teď se mi to tady ztratilo pěkně, ale já se k tomu samozřejmě dostanu. Nehoda dvou osobních vozidel, je to u McDonaldu v Řeporýské. Tak, tady je tohle, tady je dopravní nehoda, která je z Prahy 5. Další dopravní nehoda je hlášena z Karviné, je to ulice Borovského. No a ještě tu mám pohled na koleje, co se týká vlakových výluk. Teplice v Čechách, Hradejčín, Praha Bubny, Praha Masarykovo nádraží, anebo také Fulnek, Suchdol nad Odrou. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem.
2: Prý to lidem nejvíc spálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
5: Nohama stírám rosu na kolejích.
6: Ježišmarja, to je paráda.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Vladimír Merta kdysi dávno nahrál nádhernou písničku Tisíc let staré dopisy, to si pamatuju, a neskutečně mi ta píseň a vůbec ta jeho první deska utkvěla v paměti. No a od toho se samozřejmě, ne od toho, ale s tím by se dalo snoubit i dnešní téma, které o těch dopisech určitě bude v rámci otazníku.
2: Ano, my se vás ptáme, jestli máte doma tisíc let staré dopisy. Zatím nám nepřišla žádná odpověď.
1: Ne. To nepřišlo, ale přišlo jich strašně moc krásných, protože my se dnes ptáme, jestli doma schováváte dopisy vašich babiček a dědečků, takové ty opravdu staré, zažloutlé, psané tím krásným písmem, mnohdy možná ještě třeba švabachem, na které radost se podívat a oprášit tu minulost a připomenout si, jak tenkrát vaši předkové žili.
2: No a nebo můžou být psané na stroji. Dříve se taky hodně psalo na stroji.
1: Ano, jo,
2: což bylo prostě super, mně se líbilo, vždycky se tam potom musel člověk vracet a musel to buď přeškrtnout to písmenko,
1: jo,
2: a když měl dobrý psací stroj, tak vlastně tam měl i tu bílou pásku a mohl přesto jako ťupnout tu bílou pásku a tím pádem to zabílit, jo, bylo to poznat, ale bylo to vlastně v rámci možností, to bylo jako pěkné a mohl to písmenko přepsat.
1: Ano. Také jsem kdysi dávno psal nějaké věci na psacím stroji a ta lepici, teda ta bílá páska tam byla, takže v podstatě jako já jsem jenom bělil vždycky, jo, takže nikdy nedostal než první odstavec.
2: Já jsem měla psací stroj a já jsem tam tu bíličku neměla, vždycky jsem každému to záviděla, že to tam jako má, že tím pádem nemusí dělat chyby, já jsem se to musela učit prostě psát správně.
1: Tak, jdeme na vaše příspěvky, dnešní téma je jasné a samozřejmě také jsme se trošičku odpíchli od dnešního dne archivu, které můžete samozřejmě navštívit v jakémkoliv vašem městě. Napsal nám Petr, krásné ráno Kačko a Vláďo, já sám jsem už archiv a tak jsem zcela otevřený. Ale nedávno jsem se probíral starým fotoalbem, kde byly fotky rodičů z jejich svatby i babička za mlada, která v Židlochovicích dělala kuchařku u místní hraběnky, jež ji odsunuli zpět do Rakouska. Je to skutečná historie, která na člověka dýchne tou dobou jejich vzniku. Krásný den.
2: Zdeňka teďka tady píše jednu věc, která prostě ano, mně taky přijde jako vlastně zvláštní, jako probírat se vlastně tou korespondencí někoho, koho třeba si znal jenom málo, protože to byla babička, která tě opustila, když jsi byl prostě třeba jako dítě. A teď si čteš jako její dopisy, tak je to vlastně jakoby takový, za mě je to takové jakoby porušení takového jakoby tajemství, i když už je to jako ano, už je to jako staré. A Zdeňka o tom píše, ano, to máme třeba z roku 1933, který jsem chtěla vložit, ale nakonec mi vlastně připadal tak intimní, že i když jsou oba dva dotyční už mnoho let po smrti, neudělal jsem to. Ale píše v nich mladík slečně o tom, že ho mrzí, že neodpověděla na jeho dopis a že se za ní přijede podívat. Asi to všechno dopadlo dobře, protože onen mladík se slečnou měli nakonec 2 děti a 4 vnuky a dnes by měli 6 pravnuků.
1: To zní moc hezky. Tak ještě jeden příspěvek, těm ostatním se dostaneme zase zítra v rámci pořadu, co se nevešlo do ranního otazníku. Napsala nám Iveta, ta píše, můj manžel je starý archivář, cokoliv vidí, tak si zarchivuje. Zdědili jsme chalupu v Jizerských horách a tam jsme našli truhlu, kde bydlela babička s dědou a po nich byla plná zamilovaných dopisů. A každý večer, když jsme tam, tak si zapálíme v krbu a ty dopisy si pročítáme. Je to nejkrásnější romantika, která může existovat.
2: Ještě, že už se dneska dopisy nepíšou, teď by to někdo po mně pak četl za nějakých 50 let. Já se radši všech dopisů zbavím.
1: Ozvěte se nám, milá posluchačko, je to moc krásné a ty krásné večery strávené u vás na chalupě v Jizerských horách musí mít své kouzlo osobnosti, třeba už i díky čtením těchto starých zažloutlých dopisů.
2: No a pokud jste se nás naladili právě teď a říkáte si, já mám doma taky spoustu těch dopisů a je to jsem se mohl taky zapojit, klidně se ještě zapojte a napište nám na Facebook Country Rádia.
1: Teď už Darius Rucker, dvakrát za sebou máme Úterý v tandemu.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Když ti nohy už nějak neslouží, musíš jít.

0: Tak to byla kapela Nezmaři, dvakrát za sebou. Ano, je tu úterý v tandemu. Máme krátce před 10. hodinou a my vám můžeme slíbit, že v těch tandemových písní budeme pokračovat během celého dnešního dne.
1: Po 10. už ale bude pokračovat Milan Schmidt, který pro vás chystá třeba Pavla Bobka a Roberta Křesťana. To bude přespívaná verze písničky, kterou naspíval Johnny Cash a Hank Williams Jr., Death on a Wheel. Tak jak to zní, jaké tam jsou mezi tím rozdíly, to můžete porovnávat nejenom v té příští hodině, ale i třeba v nadcházejících.
0: Tak tolik slovo od Kačky Čepelíkové a Vládi Vlacha. My se s vámi budeme těšit naslyšenou ve vysílání Country Rádia zase zítra úderem 6.
1: Těšíme se moc. Hezký den.
2: Country počasí.
3: Dnes bude obloha oblačná až zatažená s občasným deštěm nebo přeháníkami, ojediněle i bouřkami. Teploty vyšplhají na 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku až na 27 stupňů Celsia.

0: Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u financí, protože živnostníkům a osobám samostatně výdělečně činným klesnou od července odvody na sociálním pojištění. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníkům na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací jej na loňských 35%, a to zpětně od ledna. V praxi to znamená, že OSVČ letos odvedou státu oproti loňsku o 8 580 korun méně. Pokud jsou v nejrozšířenějším prvním pásmu paušální daně, ušetří ještě o necelé 300 více. Problém je ale v tom, že nižší odvody teď znamenají i nižší penze v budoucnu. Policie vybere na pokutách za rychlou jízdu pětinásobně více peněz než před 5 lety. Ukazují to unikátní data počtu všech pokut za překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci Ibimuni za posledních 5 let v celé republice, které policisté rozdali. Pro příklad, moravskoslezští policisté vybrali v roce 2021 na pokutách přes 8 milionů korun. Loni už to bylo skoro 35. V Praze se z 6 milionů korun výše pokut zvedla na 25 milionů korun. Důvodem je zpřísnění výše pokut, roste ale i počet uložených pokut a počet řidičů, kteří překračují rychlost hlavně v obci. Jak je to v Praze s dráhou na letiště, to zjistil náš kolega Honza Navrátil.
2: Přípravy na stavbu železnice z centra hlavního města na letiště Václava Havla pokračují. Do další fáze povolování vstupuje projekt několik kilometrů dlouhého tunelu pod Střešovicemi. Projekt doznal změn. Například nevznikne větrací komín, který měl stát ve střešovické zástavbě. Právě proti této stavbě dlouhodobě vystupují někteří z obyvatel lokality. Honza Navrátil, Praha.
1: Na parádní výstavu nás teď pozve Luděk.
3: Areálu Kovozo ve Starém městě je aktuálně k vidění výstava jednoho z nejoriginálnějších českých výtvarníků Štěpána Mareše. Unikátní expozice současně zahájila provoz v nově otevřených prostorách budovy Dvojka, které v minulosti sloužily pro potřeby cukrovaru a nyní slouží v městské kultuře. Luděk Savana, Urbánek, Uherské Hradiště.
0: Sport.
1: Blíží se mistrovství světa ve fotbale a čeští fotbalisté měli před startem povinný mediální den ze strany pořadatele FIFA. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení. Hráči včera například předváděli svoji oslavu vstřelené branky. Mužstvo také na hotelu navštívil velvyslanec České republiky Miloslav Stašek. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio, úterý v tandemu.
4: Tenhle splín

tenhle splín zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měli rád.

Ale byl dost krutý žert, trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

Teď už vám krásné úterní dopoledne po 10. hodině přeje Milan Schmidt. Dali jsme si 4 opravdu výjimečné hlasy. Pavel Bobek, Robert Křesťan, Johnny Cash a Hank Williams Jr. nám zpívali, když jsme poslouchali cover verzi a originál. Teď dál už 2 písně od jednoho interpreta. Těšte se na Naďu Urbánkovou, Pavla Dobeše a nebo třeba skupinu Alabama. Dáme si zřejmě i nové struny, ale co nás čeká určitě je také soutěž. Bleskovka v této hodině nebude chybět, stejně tak jako Tulácká stezka. Tak dobrý den, příjemný poslech.

0: Úterý v tandemu. A tuhle znáte?
1: Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve

0: Bleskovka. Bleskové otázky. Bleskové výhry.
1: No, jak jsem slíbil, i dnes budeme soutěžit o přednabitou kartu na nákup pohonných hmot u čerpacích stanic v hodnotě 3000 korun, a sice s dlouholetou lazurou Aesthetic Profi, což je olejový dlouholetý nátěr na dřevo se speciálním alkydem a UV filtrem, obohacený o přísady odpuzující vodu a prodlužující životnost nátěru. Aesthetic Profi bílý potom se používá jako první nátěr a plnič pórů na staré zčernalé dřevěné povrchy, proniká včetně pigmentů hluboko do struktury dřeva a vyplňuje jeho pory, po zaschnutí pak vytváří na povrchu bělavý odstín. Po dalších dvou nátěrech klasickými odstíny Aesthetic Profi se dosáhne skvělých odstínů, které téměř odpovídají odstínům na novém dřevě, a krása kresby dřeva zůstává plně zachována. Takže to je taková zase další výhoda tohoto přípravku, a sice Aesthetic Profi. No a vy můžete volat teď na číslo 210 323 333, a můžete se pokusit získat přednabitou kartu na nákup PHM. Pokud odpovíte na moji otázku správně, tak bude patřit vám. Takže pojďme na to, někdo tedy už volá. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
2: Dobrý den, tady Vlaďka.
1: Dobrý den, Vlaďko, zdravím vás a ptám se, co je nejdůležitější k dosažení 20leté ochrany dřeva Aesthetikem Profi? Za A, správně provedený první nátěr, za B, nanášení dostatečného množství lazury při druhém a třetím nátěru, a za C, provedením čtvrtého nátěru navíc.
2: Tipnu Ačko.
1: Jasně, je to tak. Teď jsme o tom mluvili, že ten první nátěr je velmi důležitý, že zaplní ty pory a tak dále. Znamená to, že odpověď správná vám vynáší dnešní výhru. Já vám gratuluji, vydržte mi chviličku na telefonu.
2: Děkuju,
1: a řekneme si více.
2: Den.
1: Vám taky tak. A my pokračujeme dál, přátelé, a zítra budeme pokračovat dál dokonce i v této soutěži, protože soutěžíme s dlouholetou lazurou Aesthetic Profi celý tento týden. Buďte u toho a vyhrávejte.
3: Aesthetic Profi, česká dlouholetá lazura, která chrání dřevo venku až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíte pořád dokola natírat. Žádejte u svých prodejců barev. Aestheticprofi.cz.
4: Úterý v tandemu. Jeden hit a jedna archivní píseň od jednoho zpěváka.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den na dva schladil city. Ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calvera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravu? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?

Člověk už od nejstarších nepoznaných dob nahoru míří, překonává ohmataný strop i zemskou tíži. Do souboju s přírodou se pouští a touhou hoří. Poznat krutost pouští a nekonečnost moří. S tím už nikdo nemůže hnout,

pověst vypráví o bájných krajích. Je to kus cesty po slunci a potom stále na jich. Jen tažní ptáci mohou cestu znát a žádný z lidí. Tam vybuduješ obydlí a sad na březích Atlantidy. Tam strosečně

0: Country rádiem na cestách.
1: Dopravní informace zahájíme na kolejích na trati 180 Plzeň hlavní nádraží do Mažlice, dále do Německa a zpět, tak v úseku Švandorf Plzeň hlavní nádraží stále máme ještě odřeknuté nějaké vlaky. Týká se to vlaku Bavorský expres, sledujte pokyny dopravce. Máme tady zprávy i z dálnic, pro tuto chvíli je aktuální D5 na 32. kilometru ve směru na Prahu, je tam havárie nákladního a osobního auta. Také dálnice D55 hlásí na exit 32 nájezd směr na D1 nehodu nákladního vozidla, i tady buďte připraveni na problémy. Když se dívám na D1 tak nějak celkově zevrubně, tak vidím tady jedno varování, a sice nějaké desky na vozovce na 168. kilometru, které byly hlášeny po ránu, už jsou odstraněny, ale co přetrvává, tak na 211. kilometru ve směru na Ostravu je olej na vozovce, hrozí tam nebezpečí smyku, je tam neprůjezdná zpevněná krajnice, dávejte pozor v těchto místech. Jinak hustý provoz na Brněnsku, samozřejmě i směrem k hranicím a také u Prahy. To tak na té D1 je celkem každodenní problém. A teď ještě pohled na D5, velmi rychlý. Máme tady jedno varování ještě na 24. kilometru ve směru na Plzeň, stojí poruchaná dodávka v odstavném pruhu. Jinak ta bouračku, na tu už jsme upozorňovali, ta se právě odstraňuje. Takže přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům a posluchačům Country Rádia přeji pěkný den. Dnes zavítáme do Plzně. Tam se podíváme na katedrálu svatého Bartoloměje. Katedrála svatého Bartoloměje je zcela určitě zásadní dominantou náměstí republiky v Plzni. Chrám je se svou téměř 103 metrů vysokou věží zřetelný již z dálky. Klenotem chrámu je štenberská kaple, pocházející pravděpodobně z úplného závěru 15. století, která sloužila jako rodinná hrobka. První zmínka o katedrále svatého Bartoloměje pochází z roku 1307. V roce 1993 se kostel stal sídelní katedrálou plzeňského biskupa. Od roku 1995 je národní kulturní památkou České republiky. Nejcennější a nejznámější uměleckou památkou kostela je starobylá milostná socha Panny Marie, takzvaná Plzeňská Madonna, stojící ve výklenku na hlavním oltáři. Milostná tedy ve smyslu uctívaná, spojená s mariánskou úctou. Pochází z druhé poloviny 14. století a patří k nejvzácnějším gotickým památkám v České republice vůbec. Nejvyšším patře věže jsou zavěšeny zvony a nad nimi jsou umístěny velké hodiny. Na jižní straně je k chrámu připojena již zmíněná Šternberská kaple z pozdní gotiky, kde se nachází novogotický oltář od Josefa Laimera z roku 1883. V posledních letech prošla plzeňská katedrála největší rekonstrukcí za 100 let. Byly vyčištěny stěny a klenby v jižní lodi, rekonstrukcí prošly dvě kaple, vstup pod kůrem, vlastní kůr, severní loď i presbytář. Do desítek restaurátorských ateliérů putovalo odhadem kolem stovky uměleckých děl, tedy soch a obrazů z oltářů i stěn. Kostelní věž kostela svatého Bartoloměje měří skoro 103 metrů a je nejvyšší kostelní věží v České republice. K ochozu věže ve výšce 62 metrů vede přibližně 300 schodů. Za pěkného počasí bývá odtud vidět i přes 70 kilometrů vzdálená Šumava nebo Český les. Návštěvníci se v katedrále mohou dostat i do dříve nepřístupných půdních prostor, kde jsou nové expozice. Více podrobností o plzeňské katedrále svatého Bartoloměje najdete například na webu kudiznudy.cz. Pěkné toulání a prima den vám přeje Vítek.

0: Tak právě končí písnička Údolí hadrů v podání kapely Nové struny, což je mladá taková trampská kapela. Vy asi znáte pořad trampské tamtamy, které uvádí Kuba Jiroušek, a to je právě lídr téhleté kapely. Takže dvojice písní od této kapely nám také uzavírá tuto hodinku a před námi jsou pozvánky za kulturou. Já zase navazuji na to, co říkám celý týden, už to všechno vypuklo, začaly festivaly, je kam jezdit, na to jsme se těšili celou zimu, tak to nepromarněte a vyražte na nějaký pěkný koncert. Kde se co děje, to nám za chviličku prozradí kulturní pozvánky. Předtím ale ještě předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Dnes bude obloha oblačná až zatažená s občasným deštěm nebo přeháníkami, ojediněle i bouřkami. Teploty vyšplhají na 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku až na 27 stupňů Celsia.
3: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
4: Z Časkrmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Časkrmení.cz jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
3: Jak to?
5: To si děláš srandu.
4: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Časkrmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
6: Časkrmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčí.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Haló, jsem ztracen a bloudím.
9: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
2: Na konci světa.
3: Folk Team na konci světa.
2: Spí bílý kůň.
3: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
4: Jsem starý Tom Shure z Pobřeží, pamětník slavných dob.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem, bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která letos oslaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folk-popová skupina Skuzmeto. To vše vás čeká 10. července v letním kině v Kyjově od 18 hodin. Vyražte v pátek 12. a v sobotu 13. června do sportovního areálu Rybníček v Olomouckém kraji na 19. ročník akce Olšovecký hudební rybníček. Vystoupí tam Tučeňáci, Jam Tour, Telegraf, Kateřina Mrlinová a spol., Gimpleři, AG Fleck, Petr Kocman a PK Band a také host Petra Černocká. A teď pozvánka na sobotu 13. června. U rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné od 15 hodin zahrají Epidemie, Vokobere, Pacifik, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno.
2: Poslední pardubický kroskafý koncert před prázdninami klepe na dveře. Ve středu 17. června od 19 hodin zveme na koncert báječné kapely Meziměsto. Když se všechno povede, přivezou úplně funglnové CDčko Pramen, co neuteče. Na viděnou v Kroskafé na třídě Míru v Pardubicích se těší sdružení Underfolk a Petra Palaščáková.
0: Country Radio.

Tak společně s Rangers a také s The Brothers Four jsme se vypravili do Kingstonu. My se ale vypravíme taky do Písku, a to už za chviličku, protože tam stále ještě je možnost navštívit hezkou výstavu, tak poslouchejte. No a poté si dáme také nějakou tu pěknou muziku, nebude chybět Folk Team třeba, na který se můžete těšit také u nás v Praze na Fontáně, ale nebude chybět i americká hvězda Caroline Carter. Já vás pozvu i na zítřejší ranní vysílání, respektive udělej to ti, kteří jsou jeho hlavní protagonisté. No a o tom bude vlastně celá následující hodinka, která nás dopraví až k polednímu menu, tedy na úvod dnešního odpoledne. Do té doby ale téměř ještě hodinka času, takže příjemný poslech, a čím začneme, před námi Pavel Brimer a Fešáci Zvony, a pak si dáme jednu mnohem méně hranou, a přesně o tom je také dnešní pořad, kdy hrajeme jednu hranější a druhou méně hranou píseň od jednoho interpreta. Takže v tomto případě Pavel Brimer.

0: Rokem Country Rádia.
1: Po delší době jsem zavolal do Práchyňského muzea, takže mám na telefonu paní Koubovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní Koubová, jak to vypadá u vás? Co nám nabídnete? Na co se můžeme přijít podívat?
2: Velice rádi pozveme na výstavu pana Dalibora Říhánka. Výstava nese název Bilance 85, z čehož tedy lze usoudit, že výstava je uspořádána u příležitosti životního jubilea tohoto píseckého malíře.
1: Mm-hmm.
2: On tedy není píseckým rodákem, ale bydlí tady už docela dlouhou dobu, už od roku 1990, a k městu ho vážou rodinné kořeny z otcovy strany. Už jako malý jsem na prázdniny jezdíval. Dlouhé roky taky v Písku působil jako pedagog, ještě stále do dneška učí na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku.
1: Mm-hmm.
2: Výstava bude k vidění až do 14. června a nachází se v prostorách muzejní galerie, to znamená v těch největších výstavních prostorách.
1: Paní Koubová, moc děkujeme za pozvánku, mějte se krásně, přejeme hezké jaro do Písku a někdy příště naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Dopravní situace vypadá relativně klidně, mám tady nějaké polodenní výluky, Ledeč nad Sázavou, Světla nad Sázavou, Senice na Hané, Kostelec na Hané, Benešov u Prahy, Vlašim a Nýrsko Klatovy. To jsou místa, kde se bude přesedat na autobusy v rámci polodenních výluk, jinak vypadají koleje poměrně klidně. Stejně tak dálnice, je to tedy zpráva z D3 ze 136. kilometru ve směru na České Budějovice, nějaký předmět na vozovce, ale mělo by to být odstraněno během chvilky a jinak tu nevidím žádné nové zprávy. Z těch starších pochopitelně platí stále to, že je hustá doprava na Brněnsku a také, že trošku houstne doprava na dálnici D5, kde jsme vás už informovali o tom, že pokud míříte do Prahy, tak na příjezdu do Prahy je trochu hustější doprava, ale rozhodně to není zatím o žádném větším zdržení, takže to vypadá celkem klidně i v těchto místech. Máme tady i pohled na dálnici D11, která vypadá také relativně klidně, pouze porouchané vozidlo na 102,5 km ve směru na Polsko může trošičku zdržovat. A pak tady máme jedno varování, a sice mezi 33,5 až 31,5 km ve směru na Prahu. Tady se tvoří krátká asi 2-kilometrová kolona. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Humor a tradiční trampská píseň? Toto spojení představuje skupina Mňau Mňau Band, která nám přijde 9. června zahrát živě do studia.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

tváří chce jich očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: 11 hodin 43 minuty posloucháte Úterý v tandemu, tedy den, kdy se hodně hraje a mělo by se méně mluvit. Já také nebudu mluvit dlouho a předám slovo jednomu ze svých kolegů, aby vás pozval na ranní vysílání.
1: Zdravím Milana i naše milé posluchače Country Rádia. Zítra je středa a na středu už pro vás máme s Kačenkou bohatý program. Kromě muziky a samozřejmě také soutěží se podíváme do daleké minulosti, konkrétně do roku 1348. Co zajímavého se toho dne a toho roku stalo, řekneme si zítra.

0: No, skvělá kombinace hlasů, velmi podobných hlasů, Pavlína Jíšová a Adéla Bohadlo, to znamená máma a dcera, a je celkem jasné, že tahle ta kombinace bude šlapat a také šlape. My jsme se o tom přesvědčili krásně na parníku Country Rádia, kdy obě dámy je vystoupily, ještě v doprovodu tedy Adélčina manžela Oldy. No a musím říci, že to byl opravdu hezký zážitek, že to bylo skvělé. Navzdory tomu, že počasí nás zahnalo dovnitř, tedy že jsme byli v té kryté části lodi, ale bylo to opravdu moc příjemné. Není tedy divu, že i další koncert, který má před sebou Pavlína Jíšová na parníku Country Rádia, už je v tuto chvíli vyprodán. No ale můžete tam vybírat ještě z jiných koncertů, to tedy rozhodně ano. Když se dívám jen tak na mátkou, tak zítra Honza a Jindřiška Brožovi, tak tam by ještě nějaké místečko bylo. Ve středu 24. června Jindra Kejak. 7.7. Míša a Bert Leichtovi, také tam je ještě nějaké místo. 21. července Mirek Paleček, pak tam máme co Honza Jindřiška Brožovi ještě jednou 16. srpna, ale jsou tam i další ještě opravdu zajímavé koncerty, včetně třeba zahraničního hosta Alana Mikuška, který zahraje 30. srpna. Takže na našich stránkách najdete více. Z dnešního dopoledne je to všechno, pojďme si dát další předpověď počasí, další zprávy Country Rádia a pak polední menu bude malinko jiné, zazní tam jedna zahraniční píseň, jmenuje se Tennessee Whiskey, David Allen Coe bude zpívat, no ale jinak nebude chybět ani soutěž a bude to vlastně všechno tak, jak má být. Takže příjemný poslech vám přeji a teď předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Dnes bude obloha oblačná až zatažená s občasným deštěm nebo přeháníkami, ojediněle i bouřkami. Teploty vyšplhají na 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku až na 27 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, začneme u pejskařů. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psi zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště. Severní obzor nad Českem mohou v následujících dnech za soumraku a při rozbřesku ozdobit tenké závoje takzvaných nočních svítících oblak. Sezona jejich výskytu vrcholí v době okolo letního slunovratu, který letos připadá na neděli 21. června. Ke sledování úkazu není zapotřebí žádná speciální technika. Je vidět pouhýma očima. Nemocnice v Mladé Boleslavi bude mít novou porodnici.
2: Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi bude stavět historicky první porodnici od základů. Před lety byla ve zkonfiskovaném Pírkově sanatoriu a pak v přebudovaném bytovém domě pro personál. Nyní vyhlásila veřejnou zakázku na stavbu pavilonu pro matku a dítě. Jde o více než miliardovou investici. Práce by mohly začít na podzim. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: V Brně se hádají o průchod. Blíže náš kolega Savana.
3: Jako zkratka slouží mnoha lidem v centru Brna průchod z ulice Běhounská do parku Danuše Muzikářové poblíž Janáčkova divadla. Jenže tato propojka je už delší dobu předmětem sporů mezi vedením městské části Brno-střed a institucemi, které sídlí v budově. Hojně využívanému průchodu v centru Brna hrozí to, že se může uzavřít. Objekt totiž poškozují vandalové a jeho opravy stojí nemálo peněz. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě do světa hokeje. Čeští hokejisté odehrají příští rok své zápasy v základní skupině B mistrovství světa v Düsseldorfu. Podle původních plánů, které zveřejnila Mezinárodní hokejová federace v pátek na svém webu a později stáhla, měli hrát v Mannheimu. Novou verzi federace po dohodě s německými pořadateli vydala včera. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio, úterý.

Úterý v tandemu. První dvojice v každé hodině je vždy ve znamení české verze známého hitu a jeho originálu. Tak příjemný poslech. Kamil.

David Alan Coe, Tennessee Whiskey a předtím také česká verze stejné písničky, kterou nám zajistila Petra Černocká. Máme 12 hodin 10 minut, Milan Schmidt vám přeje dobrou chuť k obědu, hezké poledne a hezké polední menu. No a jestli rádi soutěžíte, tak na chviličku dvojice písní vystřídá trojice písní, která skrývá nějaké tajemství. Zpívat bude Mirek Hoffman, Texmeni a Ivo Jahelka. A cenou za vítězství v této soutěži bude právě CDčko pana Ivo Jahelky, to úplně nové CDčko jménem Republiky. Takže jestli chcete tohleto CD mít doma, tak se už pomalu, ale jistě zaměřte na to, co může být společným tématem písní Vem si chlapa od koní, Dlouhý černý závoj a Bitař. Jestli na to přijdete po třetí písničce na 210 323 333, můžete být první a v takovém případě právě CDčko Iva Jahelky poputuje na vaši adresu. Takže držím palce, jdeme na to.

dva to viděli a oba dva říkaj, že vypadal jak já ten chlap, co utíkal. Soudce se mě ptal,

poprátku mi chystaj. Kněz mi s Bohem dal, dole stála žena, co jsem s ní tu noc spal. A dole stála žena, vedle ní kamarád,

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

0: Tak Ivo Jahelka, písnička Bitař, byla tou závěrečnou písní pro dnešní soutěžení po 12. hodině v poledním menu a v tuto chvíli můžete volat na číslo 210 323 333, pokud odpovíte správně, co je společným tématem třech písní, které zazněly, přičemž těch témat tam samozřejmě může být více, ale pokud trefíte to správné, co tam vidí a slyší náš hudební dramaturg, pak dostanete jako odměnu CDčko jménem republiky, úplně nové CDčko Ivo Jahelky. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Ano, tady je Dana z Podbořan.
0: Dobrý den, Dano z Podbořan. Tak ano, podle vás je tam co?
1: Jsou odsuzování soudy.
0: Ano, je to tak, ano, je to přesně tak. Soudy, to je to správné společné téma. Všude se objevili soudci, advokáti a přesně to bylo tématem těchto třech písní. Já vám gratuluji, CDčko i vaše Jahelky bude vaše. Jak vy jste na tom se vztahem k těm písním? Bavíte se ráda právě u těchto těch, letmě ne úplně veselých příběhů, ale hezky vesele pojatých, ne?
1: No, já jsem na něm byla živě a jako je to pěkný.
0: Je to pěkný, že jo. Tak já mám pro vás dobrou zprávu, že navíc i to album je živé a jsou tam i takové ty průpovídky, které k tomu patří. Je to prostě, jako byste byla na koncertě. Takže já gratuluju, vydržte mi chviličku na telefonu, řekneme si více, ano? Tak není vůbec zač. Ano. A my pokračujeme dál, před námi teď už je normální polední menu narvané, tedy dvojicí písní, protože je úterý v tandemu a ty písně zajistí Asonance, Brontosauři, Honza Vyčítal, anebo třeba Vlasta Redl. Tak příjemný poslech vám přeji a taky dobrou chuť k obědu.

0: Posloucháte polední menu a velmi stručně pro vás mám také informaci o tom, kdo dnes slaví svátek. Je 9. června, v kalendáři je napsána Stanislava, takže všem stáničkám přejeme všechno nejlepší. No a protože je úterý v tandemu, tak nebudou sice žádné dlouhé gratulace, ale o to více si budeme hrát. Čekají vás dvě písničky jako dárek. Užijte si asonanci.
1: Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

0: Bridget posílá políbení.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: ten drink, baby.
1: Je tady pozvánka na večerní pořad a podle toho, co už jsem viděl a slyšel, měl by být dnešní pořad trampské tamtamy v skutku zábavný, protože skupina Mňau Mňau Band kloubí tradiční trampskou píseň s humorem sobě vlastním. No a nedávno jim vyšlo nové CD s názvem Vcuc. A právě tohle CDčko si dnes budeme představovat v tomto pořadu a vyjma vlastních písniček nám celá kapela zahraje i několik trampských klasik, říká Kuba Jiroušek. Všechno začíná v 19 hodin.
2: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

0: Polední menu právě teď končí, neporuším tradici a velmi stručně jen říkám, pokud ještě obědváte, přeji vám dobrou chuť, nenechte sujít předpověď počasí a další zprávy Country Rádia. Krásný den přeji.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha s deštěm nebo přeháňkami a možná i bouřkami. Na teploměru je od 17 do 22 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky a teploty 14 až 18 stupňů.

0: Tatry Rádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u financí, protože živnostníkům a osobám samostatně výdělečně činným klesnou od července odvody na sociálním pojištění. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníkům na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací jej na loňských 35%, a to zpětně od ledna. V praxi to znamená, že OSVČ letos odvedou státu oproti loňsku o 8 580 korun méně. Pokud jsou v nejrozšířenějším prvním pásmu paušální daně, ušetří ještě o necelé 300 více. Problém je ale v tom, že nižší odvody teď znamenají i nižší penze v budoucnu. Policie vybere na pokutách za rychlou jízdu pětinásobně více peněz než před 5 lety. Ukazují to unikátní data počtu všech pokut za překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci Ibimoni za posledních 5 let v celé republice, které policisté rozdali. Pro příklad, moravskosleští policisté vybrali v roce 2021 na pokutách přes 8 milionů korun. Loni už to bylo skoro 35. V Praze se z 6 milionů korun výše pokut zvedla na 25 milionů korun. Důvodem je zpřísnění výše pokut, roste ale i počet uložených pokut a počet řidičů, kteří překračují rychlost hlavně v obci. Jak je to v Praze s dráhou na letiště, to zjistil náš kolega Honza Navrátil.
2: Přípravy na stavbu železnice z centra hlavního města na letiště Václava Havla pokračují. Do další fáze povolování vstupuje projekt několik kilometrů dlouhého tunelu pod Střešovicemi. Projekt doznal změn. Například nevznikne větrací komín, který měl stát ve střešovické zástavbě. Právě proti této stavbě dlouhodobě vystupují někteří z obyvatel lokality. Honza Navrátil, Praha.
1: Na parádní výstavu nás teď pozve Luděk.
3: Areálu Kovozov ve Starém městě je aktuálně k vidění výstava jednoho z nejoriginálnějších českých výtvarníků Štěpána Mareše. Unikátní expozice současně zahájila provoz v nově otevřených prostorách budovy Dvojka, které v minulosti sloužily pro potřeby cukrovaru a nyní slouží městské kultuře. Luděk Savana, Urbánek, Uherské Hradiště.
0: Sport.
1: Blíží se mistrovství světa ve fotbale a čeští fotbalisté měli před startem povinný mediální den ze strany pořadatele FIFA. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení. Hráči včera například předváděli svoji oslavu vstřelené branky. Mužstvo také na hotelu navštívil velvyslanec České republiky Miloslav Stašek. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

Hodinu po 13. nám zahájili skvělé dva hlasy, Michal Tučný a Chris Christopherson. A než si dáme Tomáše Linku, tak bych vás rád pozval také na kukátko Country Rádia, které bude o pohybu, protože dnes je úterý, to znamená, že Petr Teringl bude mít nějakou pozvánku na pochod s klubem českých turistů. Poslechněte si a případně se zúčastněte, protože pohybu není nikdy dost. Tomáš Linka a Přímá linka, když milenky pláčou, Tomáš Linka, Bídnej star. To je nabídka příštích minut.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: Rokem Country Rádia.
1: Také v tomto týdnu bude možnost vyrazit na nějaký pochod s klubem českých turistů a z toho pražského nám volá Petr Teringl. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den.
1: Tak jakou máte pro nás pozvánku?
2: Letošní rok už po druhé. Po druhé pozvánku na pochod památné stromy, protože teď v úterý 9. června to bude pochod, který bude kolem stromů v oblasti Smíchova, Santošky, Neklonky, bývalé Valtrovky. Kdo zná tuhle tu část Prahy, tak ten ví, že tady se tak nějak mísí příroda s industriálními památkami, mísí se historie s novou výstavbou. Mně se tadyhle ta část Prahy moc líbí. Takže pochod startuje na Smíchově u ženských domovů, to je u metra Anděl, východ E1, v tradičním čase mezi 16:00 a 18:00. A ten pochod má asi 7 kilometrů.
1: Tak jak jste řekl, krásná část Prahy, krásná procházka. Pojďme závěrem tedy ještě jednou říci přesně kdy, v kolik hodin, kde?
2: Pochod památné stromy Prahy 5, start u ženských domovů, metro Anděl, v úterý 9. června, start je mezi 16:00 a 18:00 odpoledne.
1: Petře, děkujeme za pozvánku a za pár dnů naslyšenou.
2: Naschledanou.

Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pojďme si dát pár dopravních informací i teď mezi 13. a 14. hodinou. Pro vás koukám jak na koleje, tak na dálnice a na kolejích v podstatě nevidím nic extra nového, i když na trati 309 Olomouc hlavní nádraží Drahnovice Prostějov se porouchalo vozidlo a znamená to odřeknutí vlaků v úseku Olomouc hlavní nádraží Senice na Hané a přesně máme zavedenou náhradní autobusovou dopravu mezi těmito stanicemi. Olomouc hlavní nádraží Olomouc Nová ulice a v obráceném směru a také Senice na Hané, Olomouc hlavní nádraží. Tak navíc k tomu dodávám, že zastávka v obci Horka nad Moravou je u školy. A teď se pojďme podívat na dálniční dopravu, jak to vypadá tam. Na D0 na 18,5 km ve směru k D1 je uzavřený levý jízdní pruh, je tam hlášená dopravní nehoda dvou osobních aut. Aktuální zpráva je také na D1 na 161. km ve směru na Prahu, tam je dopravní nehoda, je to vlastně... V jakých místech? Už Žďáru nad Sázavou tady vidím někde. 161, 161. kilometr dálnice D1, ano. Je to někde v těch místech u silnice první třídy Žďár nad Sázavou Velká Bíteš a vlastně při kousek při dálnici. Jinak na 174,5 kilometru ve směru na Prahu na D1 stojí porouchané vozidlo, je to nákladák s defektem. I to může být trošku nebezpečné, už tam je trošku hustá doprava, která souvisí s hustou dopravou na Brněnsku. Takže pokud jedete v tomto směru, tak buďte velmi ostražití, ať se nám situace nějak neskomplikuje. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha.

My tady sice v Country Rádiu teď všichni žijeme fontánou, mimochodem má být skvělé počasí o víkendu, tak doufám, že vyrazíte na fontánu a užijete si muziku, kterou jsme pro vás připravili, ale také musím ještě říci jedním dechem, že se nám pomalu, ale jistě blíží Porta a i tomu podléhá naše vysílání. To znamená zítra 10. mezi 11. a 12. na dopolední kávu přijde jeden z účastníků Porty 2023, vítěz Porty 2023 Maruška Tilšarová. No a tématem bude právě blížící se Porta. Tak jestli vás tahle tematika zajímá, anebo jestli si chcete poslechnout povídání s Maruškou, uvařte si kafe na 11. a buďte s námi.

0: Je tady závěr další hodiny a moje otázka zní jasně, máte nějaký program na víkend? Já doufám, že ano, protože my budeme samozřejmě rádi, pokud vyrazíte na Fontánu, ať už na Pražskou nebo na Brněnskou, ale pokud třeba se chystáte na Ostravskou a tento víkend máte volno, pak pro vás mám také program Country rádiový a sice, kdo zůstane s námi po celý víkend, tak se může zúčastnit ankety na téma Kam na prázdniny, takže takové prázdninové povídání, které bude proloženo i písničkou Na přání. Navíc pochopitelně jsou i další termíny, kde se dá vyrazit za skvělou muzikou a o tom více už za chviličku v kulturních pozvánkách.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha s deštěm nebo přeháňkami a možná i bouřkami. Na teploměru je od 17 do 22 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky a teploty 14 až 18 stupňů.
3: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
4: Z Čas krmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Čas krmení.cz jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
3: Jak to? To si děláš srandu.
4: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
5: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčilo.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Haló, jsem ztracen a bloudím.
8: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
9: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva.cz, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
10: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
11: Hurá! Všichni na palubu, kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.
12: Mě bude hřát mý Ohio.
13: Já jedu dál
14: až na vrcholky hor.
15: Country Radio, jsme doma tam, kam si nás donesete ve svých srdcích.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov.

0: Playoff. Hlavním hostem, gratulantem, bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která letos oslaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folk-popová skupina Zkusme to. To vše vás čeká 10. července v letním kině v Kyjově od 18 hodin. Vyražte v pátek 12. a v sobotu 13. června do sportovního areálu Rybníček v Olomouckém kraji na 19. ročník akce Olšovecký hudební rybníček. Vystoupí tam Tučeňáci, Jam Tour, Telegraf, Kateřina Mrlinová a spol., Gimpleři, AG Fleck, Petr Kocman a PK Band a také host Petra Černocká. A teď pozvánka na sobotu 13. června. U rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné od 15 hodin zahrají Epidemie, Vokobere, Pacifik, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno.
1: Poslední pardubický kroskafý koncert před prázdninami klepe na dveře. Ve středu 17. června od 19 hodin zveme na koncert báječné kapely Meziměsto. Když se všechno povede, přivezou úplně funglnové CDčko Pramen, co neuteče. Na viděnou v Kroskafé na třídě Míru v Pardubicích se těší sdružení Underfolk a Petra Palaščáková.
2: Country Radio, úterý.

0: se teda řítí proti vlaku vlak. Lidi už se zachraňujou všelijak, jenom Casey stojí jako kapitán, když pod ním jeho loď jde vstříc hlubinám.
1: Casey Jones
0: na lokálce svojí,
1: Casey Jones
0: mašinfíru král,
1: Casey Jones
0: smrti se nebojí,

Naprostá klasika, skvělá melodie nám zahájila hodinu po 14. Casey Jones, nejprve Josef Šimek a potom Johnny Cash. No a než si dáme další muziku, tak pro vás mám pozvánky. A sice v Kukátku Country Rádia vás budeme zvát na hezký festival, který už se pomalu, ale jistě blíží. Nezapomeňte také na tuláckou stezku kolem 40. minuty. No a z té muziky potom třeba z amerických hvězd vybírám Faith Hill, z našich folkových hvězd Epidemii a jako zástupkyni country Hanu Horeckou. A to hned teď. Příjemný poslech.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na festival, který je velmi tradiční a v podstatě už svým názvem voní na dálku. Takže já mám na telefonu Věrku. Věrku, zdravím, ahoj.
2: Ahoj, Milane.
1: A vím, že nás budeš zvát na muzikantský heřmánek. Tak povídej, kolikátý ročník a jak to bude letos vypadat?
2: Tak letos bych chtěla pozvat posluchače na 18. ročník muzikantského heřmánku. Uh-huh. Takže už jsme plnoletí.
1: Ano,
2: nebo budeme. Uh-huh. Proběhne 20. června, mm-hmm. 26 samozřejmě,
1: ano.
2: A proběhne na faráku v Heřmanově Huti. Je to přírodní amfiteátr, mm-hmm. Lehko se to najde určitě, sjezd je na 100 kilometrů od Prahy a vystoupí v hlavním programu. Letos zahajuje finalista Porty.
1: Ano.
2: Samozřejmě máme tam stálice, Žalman a spol. Uh-huh. Míša Leicht bude letos ne s copem, ale s forehandem. Uh-huh. Kapela Bluegate, ano. Ilonka bude Leichtová moderovat.
1: Ano.
2: No a dál vystoupí Rostia Fischer a Michal Tučný Revival.
1: Ano.
2: Pavlína Jíšová a Bohadlo.
1: Uh-huh.
2: Nezmařit Waldwest a to je, myslím, všechno. Snad jsem na nic nezapomněl.
1: No, i tak to stačí. Tady se nabízí přímo teda parafrázovat to, co jsi říkala, že se to snadno najde, tak bych řekl, snadno se tam přijíždí a velmi těžko se odjíždí. Vím to z vlastní zkušenosti, takže prostě myslím, že tenhle ten program nemůže nechat nikoho odjet brzo. Tak děkujeme za pozvánku a jenom ještě jednou zopakuj, prosím, v kolik hodin a kde máme být, abychom vůbec nic z toho, co jsi říkala, neprošvihli.
2: Takže začínáme ve 14 hodin 20. června 26
1: ano.
2: V Heřmanově Huti na faráku. A ještě jestli bych mohla, tak bych chtěla pozvat už na páteční večer, kde tradičně zapalujeme oheň a můžou si tam zahrát v podstatě všichni,
1: jasně,
2: kdo tam
1: jdem.
2: Budou.
1: Hmm? Tak jo, tak zdravíme muzikantský heřmánek, ať vyjde počasí, mějte se hezky a brzy ahoj.
2: Ahoj, Milane, všem přeju hezký den.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Troška dopravních informací. Na trati 240 z Jihlavy do Brna hlavního nádraží máme nějakou poruchu vozidla, zatím to není nějak vyřešeno, je tam možnost, že cestující využijí další osobní vlaky, tak sledujte pokyny dopravce, týká se to rychlíku Rožmberk. Pak tu mám zprávy z dálnic pro tuto chvíli, tak na D1 na 161,5 km ve směru na Prahu je havárie osobního auta do svodidel. Počítejte se zdržením. Stejně tak problém bude na Pražském okruhu na 18,5 kilometru ve směru, kde je jedničce, tam je uzavřený levý jízdní pruh, jsou tam v sobě dvě osobní auta. I tady dávejte pozor, přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl, to ne.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
6: Nohama stírám rosu na kolejích.
1: Ježišmarja, to je paráda.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.

Ahoj kamarádi, tady je zde návřešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: se vztekle na Nevadu dopadá. Sosny jsou kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hnáty, zbude z něj kostí hromada.
1: Jeho romantiku starého dobrého divokého západu tu máme už navždycky hluboko pod

Časy nebezpečně rychlých pistolníků, drsných honáků skotu, krásných žen, mnohdy nevázaných mravů a šerifů. Šerifů, kteří hájí zákon, ať už je jakýkoliv.

Všechny zdraví Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům a posluchačům Country Rádia přeji pěkný den. Dnes zavítáme do Plzně. Tam se podíváme na katedrálu svatého Bartoloměje. Katedrála svatého Bartoloměje je zcela určitě zásadní dominantou náměstí Republiky v Plzni. Chrám je se svou téměř 103 metrů vysokou věží zřetelný již z dálky. Klenotem chrámu je štenberská kaple, pocházející pravděpodobně z úplného závěru 15. století, která sloužila jako rodinná hrobka. První zmínka o katedrále svatého Bartoloměje pochází z roku 1307. V roce 1993 se kostel stal sídelní katedrálou plzeňského biskupa. Od roku 1995 je národní kulturní památkou České republiky. Nejcennější a nejznámější uměleckou památkou kostela je starobylá milostná socha Panny Marie, takzvaná Plzeňská Madonna, stojící ve výklenku na hlavním oltáři. Milostná tedy ve smyslu uctívaná, spojená s mariánskou úctou. Pochází z druhé poloviny 14. století a patří k nejvzácnějším gotickým památkám v České republice vůbec. V nejvyšším patře věže jsou zavěšeny zvony a nad nimi jsou umístěny velké hodiny. Na jižní straně je k chrámu připojena již zmíněná Šternberská kaple z pozdní gotiky, kde se nachází novogotický oltář od Josefa Laimera z roku 1883. V posledních letech prošla plzeňská katedrála největší rekonstrukcí za 100 let. Byly vyčištěny stěny a klenby v jižní lodi, rekonstrukcí prošly dvě kaple, vstup pod kůrem, vlastní kůr, severní loď i presbytář. Do desítek restaurátorských ateliérů putovalo odhadem kolem stovky uměleckých děl, tedy soch a obrazů z oltářů i stěn. Kostelní věž kostela svatého Bartoloměje měří skoro 103 metrů a je nejvyšší kostelní věží v České republice. K ochozu věže ve výšce 62 metrů vede přibližně 300 schodů. Za pěkného počasí bývá odtud vidět i přes 70 kilometrů vzdálená Šumava nebo Český les. Návštěvníci se v katedrále mohou dostat i do dříve nepřístupných půdních prostor, kde jsou nové expozice. Více podrobností o plzeňské katedrále svatého Bartoloměje najdete například na webu kudiznudy.cz. Pěkné toulání a prima den vám přeje Vítek.

máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap.

co jsi chtěla, tak se trep. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli. Když hledali jsme spolu vrátka, jimi špátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky,

za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: Z úterního vysílání je to ode mě úplně všechno. Je tady 15. hodina, to znamená, že přichází Miloš Keller. Milan Šmice s vámi loučí, přeji vám krásné odpoledne a těším se na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne, kdy budu připraven, budeme opět soutěžit, budeme si opět hrát. Ale pokud budete poslouchat Country Radio už dříve, třeba od 6. hodiny, čeká vás také zajímavé povídání. Co tam bude, to vám teď prozradí Láďa Vlach. Já vám přeji příjemný poslech, za chviličku také předpověď počasí. Mějte se krásně.
1: Zdravím Milana i naše milé posluchače Country Radio. Zítra je středa a na středu už pro vás máme s Kačenkou bohatý program. Kromě muziky a samozřejmě také soutěží se podíváme do daleké minulosti, konkrétně do roku 1348. Co zajímavého se toho dne a toho roku stalo, řekneme si zítra.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha s deštěm nebo přeháňkami a možná i bouřkami. Na teploměru je od 17 do 22 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky a teploty 14 až 18 stupňů.

0: Tri Rádio. Zprávy.
1: Hezký den, začneme na téma prevence. Opakuje se to každoročně. Jakmile se trochu oteplí, meteorologové začnou varovat před vysokou aktivitou klíšťat a lékaři upozorňovat na nebezpečí klíšťové encefalitidy a lymské boreliózy. Češi ale jejich rad příliš nedbají a nemoci přinášené klíšťaty podceňují. Lidé, kteří se encefalitidou nakazí, přitom hrozí trvalé následky. Pokud jdete do přírody, tak repelent je to nejmenší, co můžete pro svoji ochranu udělat. Zabránit plýtvání jídlem a zároveň pomoci potřebným se v Česku snaží projekt Zachraň oběd. Nesnězené pokrmy ze školních jídelen a restaurací díky němu dostávají různá sociální zařízení. Například v Praze tato jídla denně daruje více než 20 provozoven. Jaká je v Praze průměrná mzda, to nám prozradí Honza Navrátil.
2: 67 945 korun, to je aktuální výše průměrné mzdy v hlavním městě. V letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,2%. Podle údajů, které zveřejnil Český statistický úřad, přibylo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zaměstnancům ve výplatě v průměru 5 151 korun. Po započtení inflace tak výdělek reálně stoupl o 6,5%. Honza Navrátil, Praha.
1: Ve Vsetíně a okolí pozor na rychlost.
3: Městská policie Vsetín spouští ostrý provoz měření rychlosti jedoucích vozidel v nedaleké vsi Valašská Polanka. Po Velkých Karlovicích a Ústí, ve kterých začala městská policie měřit rychlost v loni, je Valašská Polanka třetí obcí, která Vsetín požádala o součinnost s cílem zlepšit bezpečnost silničního provozu. Luděk Savana, Urbánek, Vsetín.
0: Sport.
1: Ještě střípky z připravovaného mistrovství světa. Americký list New York Times před startem fotbalového mistrovství sestavil žebříček dresů všech účastníků a český tým z něj nevyšel vůbec dobře. Červená varianta obsadila 46. místo ze 48 účastníků. Hůře než Češi dopadly jen Chorvaté a Kanaďani. Naopak vítězem je Ghana, kterou stejně jako Čechy obléká Puma. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

Dobré odpoledne, úterý v Tandemu pokračuje pro následující 2 hodiny s Milošem Kellerem. To jsem já, ještě jednou dobré odpoledne a dobrý poslech. Začali jsme jednou písničkou ve dvou verzích, nejprve verze česká Buráky od Texmenu, česky textoval Jiří Falada. Jinak je to americká lidová písnička, my jsme si jednu z těchto verzí poslechli v podání Tennesseeho Ernie Forda z roku 1961. A teď už dvě písničky od jednoho interpreta, od Jitky Robové, Willieho Nelsona nebo Rekonvalescence. Nebude chybět kukátko s kulturní pozvánkou doprava v půl a v druhé polovině hodiny budeme opět soutěžit o dvojici vstupenek na vystoupení Karla Plíhala a druhé trávy. Tak dobrý poslech a trochu štěstí.

0: Kátkem Country Rádia.
1: Koncerty sdružení Underfolk se konají v nejrůznějších místech a městech. Namátkou Liberec, Pardubice a nebo třeba Mladá Boleslav či Plzeň. A právě do Plzně vás teď Petra Palaščáková pozve.
2: Rychle než to zapomenem je podtitul setkání pro hudební fančmekry, kde Pavel Skála a Oli Neschlaba vzpomínají na léta, která prožili v legendární skupině Marcias. Ve středu 10. června v Kroskafé u práce na Klatovské třídě v Plzni od 19 hodin se můžeme těšit na živou i reprodukovanou muziku a krásné povídání. Srdečně zve Petra Palaščáková a Underfolk.

0: Úterý v tandemu. Jeden hit a jedna píseň, na kterou jste již možná zapomněli. Samozřejmě od jedné kapely.
1: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, a táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej flek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod drnem, a kdo

0: zpíval Johnny Cash.
1: Hello, I'm Bezzy.
2: Kush.
3: Můj táta uměl šilit dost tak nahoru mu narost nos. Krok si vařil místo heřmánku. A když mě máti povila, dlaní klepce dotýla, řek, že chce mít kluka Zuzanku. Tak začalo to moje show, už

přivítal Luka ze Zanku. To jméno je mý prokletí, co jenom užije si od dětí. Malej Zuzanka bez copánku. Tahlo se to už od školky a slýchal sedle příkolky, jak pomlouvají Luka Zuzanku. Pak během školní docházky mi hlavou tahly otázky. Já radil se s kdejakou čítankou. Však nenašel jsem odpověď, proč dneska, včera, zrovna.

však pancíř to je jenom šrot. PVPčko ani skot neochrání vojína Zuzanku. No jo, pro mazáky to byly jenom for, horší je důstojnický sbor. Některý šarže po mně vážně jdou. Například lojtnant Blédulé, ten, co má tváře ódulé, rande chtěl si dát se Zuzankou.

0: už to vím. Táta měl pravdu. Nebude to Alice, Magda, Anna, ale Kubert.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Máme několik dopravních nehod na D0 od D7 k D1 na 19. kilometru za Ořechem je dopravní nehoda. Kolona začíná už od D6 a pochopitelně se projevuje i na D5 na dojezdu k D0. D4 ve směru s Příbrami do Prahy za Dobříší je dopravní nehoda v levém pruhu, je to několik aut, vytváří se kolona a dávejte pozor, vozovka je plná vody. V Praze máme kolony Vekbelské a Novopatské ve směru k Černému mostu. Na Černém mostě jsou kolony ve směru ke Štěrboholské spojce a také se regulují vjezdy do tunelu Blanka. Počítejte tedy s kolonami na objízdných i přístupových trasách a jezděte opatrně, stále prší a klouže to. Další doprava za hodinu.
3: Country Radio.
1: Trampské tamtamy na Country Radio.
4: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Humor a tradiční trampská píseň. Toto spojení představuje skupina Mňau Mňau Band, která nám přijde 9. června zahrát živě do studia.
1: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Jak jsem sliboval v úvodu téhleté hodinky, máme tady soutěž. A to soutěž o vstupenky, dvojici vstupenek, na koncert, který se bude konat 13. června na zámku v Česticích. Čestice jsou v Jihočeském kraji, kousek od Volyně. A bude tam vystupovat toho 13. června od 18 hodin Karel Plíhal, od 20 hodin druhá tráva a ve 22 hodin ještě sdružení Mamuma. No a tak tady mám dvojici vstupenek a mám tady také soutěžní otázku. Ta dnešní soutěžní otázka zní. Je to spíše úkol. Jmenujte jednu písničku od Karla Plíhala a jednu písničku od Roberta Křesťana a druhé trávy. Pak budou vstupenky vaše.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Lenka.
0: Lenko, já vás zdravím, proč voláte?
1: No, na soutěž na vstupenky do Čestic.
0: Ano, naprosto správně, tak slyšela jste soutěžní úkol, tak povídejte.
1: No, tak od druhý trávy třeba, já nevím, pojďme se napít, nebo od Roberta Křesťana takhle.
0: Dobře, znám, no, mám to, pojďme se napít, bylo původně od Poutníku, ale...
1: Od Poutníku, jasně,
0: Robert Křesťan ale... druhou trávou taky hraje.
1: Tak, no, a nebo já nevím, Vílu.
0: No, a ten no. Odplíhal?
1: Odplíhala, ježíš, jako kůl v plotě. Tak, teď jsem úplně vedle.
0: No, zkuste to. Už jste na půl cesty jste.
1: Jako kůl v plotě, vím, že má knihu jako kůl
0: to má
1: v
0: knihu,
1: plotě.
0: Ano, to je knížka, ale nějakou písničku.
1: A řekni A-mol, já nevím.
0: No, ano,
1: já
0: to
1: jsem
0: jsou...
1: úplně, já jsem úplně hotová.
0: Vy to znáte, to jsou akordy.
1: Znám, akordy, ano. Ano.
0: Odkud jste, jak to máte daleko do Čestic?
1: Do Čestic kousek, já jsem od Blatné.
0: Tak to si vstupenky zasloužíte, vydržte mi na telefonickém spojení, domluvíme se, jak si je
1: přehráte. Jo, ano? Nezlobte.
0: No, vážení milí posluchači, ještě zítra se bude soutěžit o dvojici vstupenek do Čestic na Karla Plíhala a Roberta Křesťana.
2: Úterý v tandemu. A jdeme na další kousek.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha s deštěm nebo přeháňkami a možná i bouřkami. Na teploměru je od 17 do 22 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky a teploty 14 až 18 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. V letních měsících budou komplikovat cestování vlakem po republice, vedle výstavby tratí také jejich opravy. Pokračovat bude mimo jiné modernizace železničního uzlu v České Třebové na hlavním koridoru směrem na Moravu. Dále se na omezení cestující musí připravit i například v úsecích Běšiny, Klatovy, Mimoň, Jablonné v Podještědí nebo Kaštice, Žatec, Západ. Stavba nového centra největšího krkonošského střediska Špindlerův mlýn by v případě příznivých podmínek mohla začít v roce 2029. Trvat by mohla 2 až 3 roky. Teď vrcholí mezinárodní architektonická soutěž. Firma už dokonce uspořádala venkovní prezentaci návrhů 3 finalistů soutěže. Podívat se přišlo asi 500 lidí. V Praze bude olympiáda. Jaká a bližší informace nám prozradí Honza Navrátil.
2: Hlavní město se chystá na olympiádu dětí a mládeže.

0: 4,5 tisíce mladých sportovců do Prahy dorazí v termínu od 21. do 25. června. Slavnostní zahájení s nástupem všech sportovců bude hostit stadion Eden. Součástí ceremoniálu bude také koncert zpěváka Bena Kristová. Centrem olympiády pak bude výstaviště v Holešovicích. Stovky závodů budou probíhat v celkem 23 sportovních odvětví. Honza Navrátil, Praha.
1: V Novém Jičíně se odměňovaly děti. Blíže Luděk Savana Urbánek.
2: Nový čin ocenil školní třídy, které sbíraly vyřazené elektrospotřebiče. Do ekosoutěže, tedy zápolení mezi třídními kolektivy, se zapojily všechny místní školy, jejich zřizovatelem je město. Nejvíce elektroodpadu 3541 kusů odevzdali žáci ze základní školy Jubilejní. Čekala je první příčka. Luděk Savana Urbánek, Nový Jičín.
3: Sport.
1: Už pozítří začíná fotbalové mistrovství světa a český tým už přímo v dějišti šampionátu prošel bezpečnostním školením. Podrobnosti přidává i náš sportovní redaktor Petr Pintovič.
4: Čeští fotbalisté mají základnu v Dallasu a třeba do výtahu smějí nastupovat minimálně ve dvou. V Americe jsou svěřenci trenéra Koubka nepřetržitě pod dohledem ochranky. Právě v Dallasu dokonce jejich autobus doprovázel i vrtulník. V Mexiku pak z bezpečnostních důvodů hráči nesmějí vycházet z hotelu.
1: To byly zprávy. Hezké odpoledne krátce po 16. hodině vám přeje Tomáš Adamec.
3: Country Radio.

do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: A je to poslední hodinka úterka v tandemu, zahájili Valdemar Matuška a Igor Free. Jedna písnička Slavíci z Madridu, to je česká verze z roku 1967, česky textoval Ivo Fischer, no a potom originál z roku 1966. Teď dvakrát Miroslav Paleček, nebo Dolly Parton či Kameloti a dopravní informace v půl. Tohle všechno vám nabídneme v této hodince. Dobré odpoledne a dobrý poslech.
1: Kněžná fialinko, proč

se. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností

Zdravím posluchače Country Rádia a zvu vás všechny na pražskou i brněnskou Country Fontánu 2026, kde vám zaspívám do ouška a už teď ladím kytaru. Váš Míreček Paleček.

letní spaní, chodí tam bílá paní. Práskání, nahání, strachu člověku v nočním chladu. Srdce mi hlasitě klepe, tuším tady záhadu. Boty.

0: Bratkem Country Rádia.
1: Ve studiu Country Radio je teď se mnou Martin Kalenda, já tě zdravím, Martine, ahoj.
2: Ahoj, Miloši.
1: Ty jsi přišel s pozvánkou na zajímavý koncert, či možná vlastně festival takový malý. Povídej, co to je, jaký to má smysl, kdy to je, kdo tam bude?
2: No už podruhé pořádáme s kapelou Mrakoplaž a taky vlastně se sesterskou kapelou Poslední šance Míry Ošance festival Tichá radost. No a ten proběhne 14. června od 15 hodin v klubu Kaštan, který sídlí
1: na
2: Praze 6.
1: Na Bělohorské jezdí tam 22, 25, abych doplnil tyhle informace.
2: Krása.
1: Od kolika a kdo tam bude?
2: Od 15 hodin, no a vystoupí tam Poslední šance Míry Ošance, kapela Alibaba z Olomouce, Randefu z Vysočiny, Ivo Cicvárek a Živo, Lada and kapela z Brna, no a Rakoplaž.
1: Jasně. Pokud se poptám třeba na to, jestli posluchači najdou někde na webových stránkách informaci, nebo mají možnost si třeba koupit lístky dopředu?
2: Samozřejmě vstupenky jsou v sítích GoOut a SMS Ticket, no a nebo v pokladně klubu Kaštan. No a nejvíc informací o téhle akci uvidí nebo získají na našich facebookových stránkách Mrakoplaše a taky na našich webových stránkách.
1: Tak ono se to jmenuje Tichá radost, tak se shodou okolností jmenuje i vaše CDčko a LPčko, je to tak?
2: Je to tak, je to totiž návazné na tu desku, protože když jsme jeli na šňůru, měli jsme vlastně dvě části té šňůry, tak součástí té šňůry byly společné koncerty s několika kapelama. No a my bychom jim rádi tím festivalem vraceli tu jejich milou pozornost a to jejich pozvání ve městě, kde jsme s nima hráli.
1: Martin Kalenda pozval na festival, který organizuje zejména Mrakoplaž, Tichá radost, v neděli 14. června od 15 hodin v kulturním centru Kaštan. Já ti děkuji za tuhle pozvánku i za tuhle akci a popřeji hodně návštěvníků.
2: Moc děkujeme a budeme se těšit.
3: Jackson Taylor, but I called him Applejack. The old Applejack was loved by everyone he ever knew. Of course, Applejack picked out.

Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Čas pro dopravní informace na Country Rádiu. Kolony kolem Brna na D2 na dojezdu do Brna kamiony postávají už od 17. kilometru, osobní auta od 11. v levém pruhu až k omezení u Avion Parku. D1 na dojezdu do Brna, kolony od Prahy jsou od Kývalky, od Vyškova je to trošku kratší. Na dojezdu do Prahy D1 také problémy. Na 5. kilometru nehoda a na 3. nepojízdný kamion, počítejte s kolonami. A stále jsou dlouhé kolony na Pražském okruhu od D7 k D1. Na 19. kilometru už byla nehoda odstraněna, ale kolona je od D6 a na D5 od Rudné. Bude se to dlouho rozjíždět. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Tak kdo nám to v závěru úterka v tandemu hraje a ještě bude hrát Robert Křesťan, až si jednou sundám kliše a seniore. A za chviličku Johnny Cash, Understand Your Man, anebo Girl from the North Country. To bude společně s Bobem Dylanem. A pravděpodobně stihneme ještě i dvakrát grošáky s Olgou Trojanovou. A úterý v tandemu zase za týden.

0: meditate on. Understand, yo man, you hear me talking, honey? Understand, yo man, remember what I told you. Understand.
1: Úterý v tandemu. To byl jistě kvalitní pěvecký výkon, ale ve dvou se to prostě táhne lépe.

0: A je to pozvánka k úternímu večernímu vysílání Country Rádia. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V 19 hodin potom naživo tramské tamtamy Kuby Jirouška. Skupina Mňau Mňau Band kloubí tradiční píseň s humorem sobě vlastním a nedávno jim vyšlo nové CDčko s názvem Vcuc. A právě tohle CDčko představí Kuba Jiroušek v tramských tamtamech a výjima vlastních písniček nám celá kapela Mňau Mňau Band zahraje i několik tramských klasik. To bude po 19. naživo a ve 20 hodin už kolega Petr Kocman a mimo jiné vám třeba nabídne Zuzanu Navarovou, Martyho Stewarta nebo Davida Knopflera. Teď ale Tomáš Adame se zprávami.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha s deštěm nebo přeháňkami a možná i bouřkami. Na teploměru je od 17 do 22 stupňů.

0: Vedení se nemění, staví na tom, co se osvědčilo.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla? Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz.
6: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
7: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
8: S Bohem lásko nech mě jít.
7: Vzpomínky.
9: Vypartu, děli.

0: Tatry Rádio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Bulharsko si Češi dlouhá léta spojují s cenově dostupnou dovolenou u moře. Aktuální ceník z letoviska Zlaté písky ale řadu turistů nepříjemně překvapil. Za slunečník, lehátko a madraci totiž návštěvníci zaplatí v přepočtu stovky korun denně. Na sociálních sítích se okamžitě rozproudila debata o tom, zda už ceny nezašly příliš daleko. Není ale nic jednoduššího, než si vybrat lepší destinaci podle recenzí. Tropické letní noci v Česku budou více a více připomínat ty na Balkáně nebo v severní Africe. K vysokým teplotám se bude stále častěji přidávat nezaměnitelné vytí šakalů. Podle nové studie je šelma díky klimatické změně i úbytku vlků na postupu a rychle osídlí velkou část Evropy. Už teď přírodovědci potvrzují výskyt šelmy nejen na jižní Moravě a v Podyjí, ale i ve středočeských Milovicích a v Polabí. Ještě týden máme možnost v pražské botanické zahradě okusit Japonsko. Na tradiční a návštěvnicky lákavou výstavu bonsají nás vezme Honza Navrátil.
2: Hezký den, pokud jste ještě nebyli omrknout výstavu bonsají v pražské botanické zahradě, tak věřte, že o hodně přicházíte. Její už 19. ročník totiž nabízí stovku těchto tvarovaných stromků a je rozhodně na co koukat. K vidění tu jsou rostliny jak ze sbírky zahrady, tak také ze sbírek soukromých českých i zahraničních pěstitelů. Do Prahy dorazily bonsaje například z Německa, ze Slovenska a nebo z Polska. Výstava má také svůj doprovodný program. K Japonsku patří čaje, takže se těšte na čajové obřady, ukázky tvarování stromků a nebo japonského bojového umění. Pokud se do pražské Troji vydáte o víkendu, tak uvidíte také výstavu tradičních japonských tvarovaných kamenů a také ukázky aranžování rostlin do keramických misek kusamono. Mimochodem, bonsaje se tady dají i koupit, tak se na výstavu v pražské botanické zahradě určitě vydejte. Čas máte do této neděle. Hezký den přeje Honza Navrátil.
0: Sport.
1: Mistrovství světa ve fotbale od čtvrtka pořádá Amerika, Kanada a Mexiko a v platnosti bude i jedno staronové pravidlo. Jaké to nám prozradí náš sportovní redaktor Petr Plintovič?
3: Na šampionátu bude poprvé od roku 2006 rozhodovat o pořadí ve skupině vzájemný zápas. Na čtyřech předchozích rozhodovalo skóre, na to dodnes vzpomínají v Polsku. Lewandowski a spol v Kataru postoupili na úkor Mexika právě díky

0: lepšímu rozdílu ve skóre, přestože vzájemný duel Poláci prohráli 0-2.
1: To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Životi píše zase o rok víc, slovíčkem psaným chtěli jsme říct. Žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví. Popíjej víno, písničky zpívej, s veselou náladou se na svět dívej. Oslavenci Vendovi, k jeho kulatinám hodně zdraví, pohody a krásných chvil strávených s Country Rádiem přeje manželka Lenka a děti Aleš a Adéla s rodinami a posílají písničku Růže od Nezmarů.

0: Country Halo. Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Vladimír a já bych chtěl zahrát písničku Půl a půl, Hana Malá, Fešáci. Dobře, je to možný?
0: A bude to pro někoho?
1: No bude to pro všechny.
0: Tak jo. Tak to za chviličku zahrajeme. Mějte se hezky.
1: Ano. Naschle. Moc děkuju. Naschle.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Dnes slaví 26. narozeniny můj vnuk Martin Pyšný z Kladna, který je sestřičko-bratr v kladenské nemocnici. Prosím pro něj písničku Kdo tě má rád od Lucky Vondráčkové s tímto vzkazem. Milý Martinku, za celou rodinu ti přeji vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a radosti z malého synka, který se narodil 16. března. Máme tě všichni moc rádi, asi naše sluníčko, tak tedy ještě jednou ti za všechny srdečně blahopřeje babička tramvajka Věra.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém,

0: Pohádky na přání na Country Rádiu.
1: Zítra 10. června bude slavit 16. narozeniny sestřička mojí vnučky Evelinky v Texasu, Cheddar Park. Prosím zahrát od Pavla Bobka píseň Sweet Little Sixteen. Dear Rosie, happy birthday, good luck from Grandma Jarka.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Chtěl bych poprosit o zahrání písničky pro Zuzanu v podání Valdemara Matušky pro mou dceru Zuzku, která dnes slaví narozeniny. Je o jeden rok mladší než tato píseň. Zuzi, tento rok je pro tebe úspěšný. Gratuluji ti k úspěchu, který se ti podařil. A k dnešním narozeninám ti přeji, aby tvé úspěchy, ale také i zdraví, štěstí a radost ze života pokračovaly stále dál. Máme tě moc rádi, máma a táta.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Máme hodně problémů v Praze a v okolí. Jižní spojka u Průmyslové. Je tam dopravní nehoda a kolona je už od Spořilovské. Také se regulují vjezdy do tunelu Blanka. Plná je Radlická, Plzeňská, Patočkova, Povltavská a také objízdné trasy. Plná je Libeň a nebo Letná. Na Pražském okruhu na D0 stále u Ořecha v obou směrech kolona. Ve směru od letiště, kde jednice je delší, začíná už u D5. A také se na Pražském okruhu na D0 regulují vjezdy do tunelu, a to zejména od D1 k D7. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Humor a tradiční tramská píseň, toto spojení představuje skupina Mňau Mňau Band, která nám přijde 9. června zahrát živě do studia.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Jsme v druhé polovině této hodinky, tak si na úvod dejme hned dvě písničky. Prosím, zahrajte k dnešnímu svátku naší babičce Stánice písničku od Karla Hály Dej mi pár okovů. Babi, přejeme ti všechno nejlepší k svátku, hlavně hodně štěstíčka, zdravíčka a lásky. Máme tě moc rádi a za všechno ti moc děkujeme. Jirka s rodinou, tak to bude první písnička a druhá. Prosíme o přečtení tohoto vzkazu a zahrání písničky od Vojty Nedvěda Děda. Náš tatínek a zároveň dědeček nám všem vždy nechává u vás hrát na přání, ale dneska má narozeniny právě on. Proto bychom mu rádi popřáli jen to nejhezčí, hodně štěstí, zdraví, lásky, klidu a pohody, a ať se mu splní všechna tajná přání. Máme tě rádi a vážíme si tě. Přeje a písničku posílá rodina Janečkova, Koplíkova, Hlobilova, babička Jiřka, Kitty a Koky.

0: na přání na Country Rádiu.
1: A pojďme k další dvojici. Děkuji manželce Ivaně Vílkové ze Stochova za 54 let společného života, které dnes slavíme. Děkuje manžel Milouš a posílá písničku Přijď rozehřát vigvam můj. To bude jedna a druhá. Prosím, zahrajte kamarádce z vodácké společnosti paní Stanislavě Švagerové k jejímu dnešnímu svátku skladbu zpívanou Elvisem Preslim Blue Moon of Kentucky. Moc jí zdraví, Petr.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Olinsko Přivnice slaví 72 let a chtěl by všem, kteří mu gratulovali, posílali SMSky a telefonovali, poslat písničko Zlatého orla Kalifornie, tak ahoj. I Country Radio už mu gratulovalo. Tak to bude jedna písnička. A druhá, prosím písničku Phantom 305 pro manžela a kamarády pro pohodu, píše Jarka.

0: Country Radio.
1: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než sadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl, jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
2: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha s deštěm nebo přeháňkami a možná i bouřkami. Na teploměru je od 17 do 22 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky a teploty 14 až 18 stupňů.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Prácheňské muzeum v Písku vystavuje největší dochovaný a spolehlivě zdokumentovaný zlatý nugget v Česku. Váží 105 gramů a je součástí nedávného nálezu přírodního zlata na Vodňansku. Letiště Karlovy Vary by mělo přejít pod armádu České republiky do konce roku, tvrdí to ministr obrany Jaromír Zůna. Letiště v majetku Karlovarského kraje je v posledních letech ve ztrátě. Středoškolští studenti letos podali na Západočeskou univerzitu v Plzni přes 17 000 přihlášek. Oproti loňskému roku tak počet vzrostl o 7%. Největší meziroční nárůst v počtu uchazečů zaznamenala pedagogická fakulta. Stále více Čechů vyráží na dovolenou do Středomoří, například na řecké ostrovy Kos nebo Rodos. A takový zájezd se dá pořídit i za 10 000 korun. Na první pohled to vypadá jako předražený kšeft městské společnosti, na který upozornil anonymní účet na síti X. Cenu ale otevřeně kritizuje i náměstkyně primátora. A něco na tom bude. Pražské služby totiž zaplatí za vypůjčení 3 robotických sekaček skoro jejich pořizovací cenu. Bilance otrav novými psychoaktivními látkami v Česku dosáhla kritických hodnot. Národní protidrogová centrála potvrdila, že počet případů ke konci května vystřelil na 161. V naprosté většině se to týká dětí a mladistvých. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem tulákům a posluchačům Country Rádia přeji pěkný den. Dnes zavítáme do Plzně. Tam se podíváme na katedrálu svatého Bartoloměje. Katedrála svatého Bartoloměje je zcela určitě zásadní dominantou náměstí Republiky v Plzni. Chrám je se svou téměř 103 metrů vysokou věží zřetelný již z dálky. Klenotem chrámu je štenberská kaple, pocházející pravděpodobně z úplného závěru 15. století, která sloužila jako rodinná hrobka. První zmínka o katedrále svatého Bartoloměje pochází z roku 1307. V roce 1993 se kostel stal sídelní katedrálou plzeňského biskupa. Od roku 1995 je národní kulturní památkou České republiky. Nejcennější a nejznámější uměleckou památkou kostela je starobylá milostná socha Panny Marie, takzvaná Plzeňská Madonna, stojící ve výklenku na hlavním oltáři. Milostná tedy ve smyslu uctívaná, spojená s mariánskou úctou. Pochází z druhé poloviny 14. století a patří k nejvzácnějším gotickým památkám v České republice vůbec. V nejvyšším patře věže jsou zavěšeny zvony a nad nimi jsou umístěny velké hodiny. Na jižní straně je k chrámu připojena již zmíněná Šternberská kaple z pozdní gotiky, kde se nachází novogotický oltář od Josefa Laimera z roku 1883. V posledních letech prošla plzeňská katedrála největší rekonstrukcí za 100 let. Byly vyčištěny stěny a klenby v jižní lodi, rekonstrukcí prošly dvě kaple, vstup pod kůrem, vlastní kůr, severní loď i presbytář. Do desítek restaurátorských ateliérů putovalo odhadem kolem stovky uměleckých děl, tedy soch a obrazů z oltářů i stěn. Kostelní věž kostela svatého Bartoloměje měří skoro 103 metrů a je nejvyšší kostelní věží v České republice. K ochozu věže ve výšce 62 metrů vede přibližně 300 schodů. Za pěkného počasí bývá odtud vidět i přes 70 kilometrů vzdálená Šumava nebo Český les. Návštěvníci se v katedrále mohou dostat i do dříve nepřístupných půdních prostor, kde jsou nové expozice. Více podrobností o plzeňské katedrále svatého Bartoloměje najdete například na webu kudyznudy.cz. Pěkné toulání a prima den vám přeje Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, pěkný podvečer u čaje o 6. Tenhle recept na nepálský salát a luko achar jsem opravdu přivezl z Nepálu. Jinak nepálská kuchyně je podobná indické, ale je mnohem chudší, protože masa tam moc není, takže tradiční jídlo je dalba, což je vlastně směs rýže a také takových ostrých brambor se zeleninou a čočky ostré se zeleninou. A jí se to rukama. Ale tohleto se podává v Nepálu, když už jako nějaká nobl večeře nebo oběd, jako předkrm, anebo to mají samotné k obědu nebo k večeři. Co na to budeme potřebovat? Asi tak 8 vařených a oloupaných brambor, jednu kurku, jednu mrkev, několik zelených čili papriček nebo červených čili papričky, ty jsou tam všude, většinou je mají sušené a pěkně si to rozbíjí v takovém moždíři. Žičku strouhaného zázvoru, několik stroužků česneku, ty rozdrtíme, anebo česneková pasta může být, lžička kurkumy, lžíce, semínek pískavice, říká se tomu také řecké seno, sůl, čili jako prášek podle chuti, několik lžic dobrého oleje, citronová šťáva, půl šálku sezamových semínek a čerstvý koriandr. Uvařené brambory nakrájíme na kostky, okurku nakrájíme na kostičky, mrkev nahrubo nastrouháme. Zelené čili papričky taky nakrájíme, sezamová semínka opražíme na oleji a pak je rozmixujeme klidně. Do velké mísy dáme brambory, krájené okurky a mrkev, nasypeme na ně sůl, čili prášek, zázvor, nastrouhaný česnek a rozemletá sezamová semínka. Všechno to promícháme. A pak si na malé pánvičce osmažíme na oleji ta semínka pískavice a sekané zelené čili papričky. Všechno to zasypeme kurkumou, promícháme, dáme do mísy k těm bramborám. Všechno promícháme a nakonec hotový salát ochutíme citronovou šťávou a ozdobíme lístky čerstvého koriandru. A můžeme podávat. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva,

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziku ty hraj.

kraj. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť jaro. Zapni si kšandy,

0: si kšandy. Lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Polodenní železniční výluky na zítra, Poběžovice, Horšovský Týn, Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Senice na Hané, Kostelec na Hané, Benešov u Prahy Vlašim a Nýrsko Klatovy. To jsou polodenní železniční výluky na zítra. Šťastnou cestu! Country

0: Ahoj kamarádi, tady je Zdena Řešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Řešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.
1: Stačí srdce, který na svým místě máš. Stačí srdce, který na svým místě máš.
2: Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá.
3: Moje nový pár upaluje silnici.
2: A udrže pozornost, když máš za sebou nějakou tu 100 kiláků.

0: Už léta jezdím bez nehod. S Country rádiem.
1: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
1: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Nohama stírám rosu na kolejích.
5: Ježišmarja, to je paráda.
1: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
0: Country Rádio. Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý večer, milí posluchači Country Rádia. Teď je ten pravý čas na písničku 24. týdne. Jmenuje se Tmavá díra a našel jsem ji zase mezi písničkami naší karavany, kterou už od roku 2018, tedy již 9. rokem, připravujeme s Denisou Markovou pro Country Rádio. Tradicionál Dark Hollow opatřil českým textem Pavel Petržela, což je šéf brněnské skupiny Sakrapes, a kdybyste je chtěli slyšet naživo, tak je to jednoduchý, stačí přijít teď v červnu na brněnskou country fontánu a možná vám tuhle tmavou díru Sakrapes zahrajou. Příjemný poslech vám přeje Jiří Vondráček a tady je Sakrapes a Tmavá díra.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Mitsubishi Pajero se vrátí v nové generaci. Zpráva je z webu novinky.cz. Automobilka Mitsubishi oznámila návrat ikonického terénního modelu Pajero. Nové vlajkové SUVčko bude opět postaveno na podvozku se žebřinovým rámem. Ten bude odvozen od modelu Triton. Debutovat by nové Pajero mělo letos na podzim a na některých trzích by se mělo prodávat jako Montero. Uvedení na trh v Evropě zatím ale není potvrzeno. Pravověrný offroad Pajero je ikonou značky Mitsubishi již od roku 1982. Po nedávné pětileté přestávce se letos vrací v již páté generaci, to potvrdila samotná automobilka. Nové Pajero bude postaveno na žebřinovém rámu pick-upu Triton. Automobilka však uvedla, že bude mít prodaný model specificky vyvinutou karoserii, včetně jejího uložení na rámu a zcela nové přední i zadní zavěšení. To by mělo zajistit vynikající průchodnost terénem a také kultivovanou a pohodlnou jízdu po běžných komunikacích. Nově zveřejněná upoutávka se zaměřuje na světelný podpis s protáhlými LED diodami ve tvaru T, které směřují k velkému logu uprostřed. Mitsubishi vůz nazývá svou novou vlajkovou lodí a naznačuje, že jeho cena tedy bude pochopitelně vyšší než u Outlanderu. Model z výroby vyrazí již letos na podzim, ovšem není jasné, na jaké konkrétní trhy. Nejen u nás by se tak teoreticky mohl postavit třeba proti Toyotě Land Cruiser. Původní Pajero bylo představeno v roce 1982 s cílem spojit terénní jízdní vlastnosti s komfortem osobního vozu. Modelu se během 4 generací prodalo v počtu více než 3,25 milionu kusů ve 170 zemích. A Pajero si připsalo i 12 vítězství na rally Paříž-Dakar. Vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: Ale odkud máš ten parádní kurník?
1: Z Časkrmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Časkrmení.cz jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
0: Jak to?
2: To si děláš srandu.
1: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Časkrmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
3: Časkrmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčilo.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
6: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
7: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ivojahelka.cz.
8: Každý ráno sjíždí z hor, ta parta z Rančejci on.
9: Jo, bývali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
8: Údolí, údolí, údolí, naše drsná píseň.
9: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurní.

0: Je 19 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin, to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Do třetice všeho dobrého. Po předešlých vystoupení skupin Xtet a Falešná karta nás dnes čeká hodina s Mňau Mňau Bandem, po hříchu vymňouklou trampskou kapelou. Ve studiu vítám celou skupinu, konkrétně Sašu Niklíčkovou, ahoj.
2: Ahoj.
1: Láďu Niklíčka, zvaného Koťátko.
3: Ahoj.
1: Dále je tu Aleš Rogalevič, ahoj.
4: Ahoj.
1: A David Schellenberg.
5: Ahoj.
1: Studio je zaplněno znamenitými muzikanty. Dnes si opravdu přijdete za své na své. V první polovině představíme jejich zbrusunové album V cuc a v polovině druhé zapálíme ve studiu pomyslně táborový oheň, to nechám na Láďovi, a přineseme vám do vašich obývacích pokojů, kokpitů aut a chat rozhlasový potlach. Mňau Mňau Band tu byl naposledy 13. srpna roku 2024. Tehdy tu Saša zpívala nádhernou píseň Hlídač. A my si ji nyní můžeme pustit ve studiovém hávu. Tak příjemný poslech.

Posloucháte Tremské tamtamy, zpívala Saša Niklíčková s Mňau Mňau Bandem. Mňau Mňau Band dneska máme v Tremských tamtamech celý. Na začátku letošního roku spatřilo světlo světa zcela nové album Mňau Mňau Bandu s lakonickým názvem Vcuc. Na Láďu Niklíčka teď. Proč Vcuc?

0: A co má ten vcuc znamenat?
1: Tak je to proto, protože vcuc je důležitý prvek v jedné písni, respektive v té úplně poslední. A zároveň k tomu máme zpěvník, který se jmenuje Vícuc, tak aby to tvořilo pár.
0: Aha, výborně. Jako ty se Sašou.
1: Ne, jako Mňau Mňau Band má zpěvník Vícuc, tak.
0: Jo, tak jo. Michal Jup Konečný píše v předmluvě v bukletu, že, cituji, autorsky je to rodinný podnik. Saša a Láďa tvořili společně nebo každý zvlášť, zřejmě podle toho, kdo byl doma. Takže tvoříte doma, když druhý není doma.
2: Asi tak.
1: Proto toho taky moc neuděláme vlastně.
0: Ale vy díky tomu, že vlastně hrajete spolu v kapele, tak jste spolu skoro pořád, ne?
2: Já bych se nebála říct úplně pořád.
0: No tak to je hezký.
1: Je to tak?
0: Jinak moc pěkný přebal má album, kdo ho dělal?
1: No tak obrázek pro nás dělala paní výtvarnice Paťková a pak to samozřejmě pro nás dělal pak jeden zpřízněný grafik, který pak vymyslel i tu ražbu na tom.
0: A z toho obrázku vy jste si vlastně udělali takové logo kapely trošku.
1: Je to tak.
0: Možná asi všem posluchačům došlo, proč Mňau Mňau Band, je to kvůli tomu, že Láďovi se říká Koťátko, mimochodem, proč se ti vlastně tak říká?
1: Já už jsem to tady nevysvětlil minule.
0: Mně to totiž přišlo, jako kdybych tě měl k něčemu přirovnat, rozhodně by to nebyla kočka teda.
1: No, taková línější, ale moje žena na to má nějakou zábavnější teorii než já, že?
2: Mám. Já jsem přesvědčena o tom, že to vzniklo tak, že jsme si říkali, kdyby jsme založili tu kapelu, nebo kdyby jsme hráli s Láďou, tak by jsme byli strašně líní natáčet nějaký videa a videoklipy. Tak já jsem říkala, že když by se jmenoval Koťátko, tak by jsme mohli vždycky použít, jako mývali vždy v televizi, v těch přestávkách, takový ten košíček s těma koťátkama. Tak, ale nakonec jsme zjistili, že nás vlastně baví točit ty videa, tak jsme košíček s koťátkama zatím nepoužili, ale jednou to třeba přijde. No,
1: taky jsou koťátka nedostatkové zboží docela.
0: Ano, taková bude dnešní hodina v tremských tamtamů s Mňau Mňau Bandem. Já bych ještě, než začneme hrát, položil jednu otázku. Pokud byste měli vaši hudbu definovat, jak byste postupovali a kdo by se ujmul této definice? Možná Aleš by mohl, nebo
3: Aleš
0: David?
3: By mohl, no.
4: Já bych to definoval jako tradiční trampskou píseň s prvky jemného, vytříbeného humoru.
5: To jsi asi jediný, kdo by to takhle definoval. Ne, je to prostě sranda, takový trochu punk, trochu sranda a vlastně nás to baví. No.
2: A ještě trošku všechno. Sranda, bych řekla.
5: A ještě trochu sranda, jo. Tak jako jo, baví nás to prostě. No.
0: Dobře, tak teď už to máme i zaškatulkované a jelikož držíte všichni v rukou nástroje, jste erudovaní, jak máte postupovat při hře na kondenzátorové mikrofony, tak bych vás poprosil, abyste spustili a jenom mi řekněte, co bude první píseň dnešního večera živá.
2: Hlas hor.
0: Tak do toho.

0: Kdybyste tomu nevěřili, tak takhle hrajou Mňau Mňau Bendi živě ve vysílání Country Rádia v pořadu Tremské tamtamy. No a kdo umí, ten přidá. Tak pokud ještě Láďa má nějaké hlasivky po tomto výkonu, co tam bude za další píseň?
1: No to já právě nevím. Rozbřesk.
0: Tak do toho.

0: Nádhera. Nádhera, to byl Rozbřesk od skupiny Mňau Mňau Band. My si teď trochu odpočineme. My tedy tady ve studiu, vy se můžete smát stále, protože teď přijde další studiovka z alba Vcuc M152. Takže pro všechny šotouše a i pro ty, kteří se rádi zasmějí. Tak jdeme do toho.
1: Trampské tamtamy na Country Rádiu.

0: Ladíte Country Radio, pořad Tremské tamtamy, kde dnes máme celou skupinu Mňau Mňau Band. Možná bychom se ještě dostali k tomu, že pokud představujeme album v CUC, měli bychom posluchačům říct, kde si takové album mohou pořídit. Já bych ještě, než začneme s touto obchodní záležitostí, však je upozornil, že pokud byste si nic kupovat nechtěli a chtěli si písně poslechnout, můžete si je poslechnout třeba v Tremské sobotě na Country Rádiu, ale pokud vlastníte ty různé platformy jako Spotify, iTunes, tak tam si můžete Mňau Mňau Band a v CUC nalézt a pustit si. Ale teď mi řekněte, kdyby chtěli placku, kde si mohou placku pořídit. Tak kdo se toho ujme? Tak,
1: já se toho ujmu.
0: Tak, můžeš, Aleši?
1: Placku si můžete pořídit přímo od nás, nejlépe na koncertech, protože my vám ji po tom koncertě rovnou podepíšem. Ale pokud byste na náš koncert náhodou nechtěli nebo nemohli, tak rádi zašlem. Můžete se podívat na naše webové stránky mmband.cz.
0: Které jsou jinak výborně tedy řešené. Je tam i onen krásný citát o vaší kapele, tedy to motto, které jsem zmiňoval na začátku. Ještě možná to není všechno, co si tam mohou posluchači pořídit. Vy totiž máte bohatou síť dárkových předmětů.
2: Kdo bych to nenazval, ale jo, ano, máme. Máme trička.
0: No musíš,
3: to je mikrofon.
2: Máme trička, no, máme hezky. Samolepky.
0: Samolepky.
2: No, co ještě máme?
4: Zpěvník si chtěl.
0: Tak a ten zpěvník, máme, ten jsme na začátku načali. Zpěvník se tedy jmenuje Vícuc.
2: Ano.
0: A Vícuc pouze z tohoto alba, nebo je to Vícuc i z jiných písní?
5: Neodpovídá to úplně přesně, ale víceméně.
3: To, co je na albu, je ve zpěvníku, ale ve zpěvníku toho je víc.
0: A to se vyplatí.
2: A to se vyplatí.
0: Dobře.
3: A jsou tam opravdové noty.
0: A kdo z vás umí noty?
1: Já si to o sobě myslím.
0: Tak dobře, přestaneme ponižovat zbytek kapely a vyhlásíme další píseň. To bude jaká, prosím?
2: Píseň je Kánoe se jmenuje.
0: A bude zpívat Aleš Rogalevič.
2: Je to tak.
0: A Mňau Mňau Band.
1: Raz, dva, tři. Na kajaku plul jsem kránu po arktické.

0: Papu Hulk.
1: Tak to byla nádhera. Jenom možná si někteří posluchači stejně jako já lámou hlavu nad tím, jak vypadá medvěd Pizzly.
2: No, tak to je vlastně strašně jednoduché. Je to kříženec ledního medvěda a grizzlyho.
1: Dobře. Dobře.
2: No, to jak je globální oteplování, tak se tyto druhy potkávají.
1: Děkujeme i za tento biologický výklad. A teď ještě máme tu další píseň z alba, kterou ještě přehrajeme. Ta se jmenuje Zdenda a oheň v krbu plál. Ptám se na ten název, kdo všechno v krbu plál, jestli pouze jenom oheň nebo i Zdenda, a nebo co má ten název vlastně znamenat? Tak kdo to řekne?
2: No ne, tak já, abych pravdu řekl, tak nevím. Ale původně jsem myslel, že plál oheň v krbu a Zdenda byl jaksi kolem ležící.
3: Mimo krb.
1: Mimo krb, dobře. Tak, Sašo, chceš něco dodat?
4: Ne, já jsem ten text nepsala.
1: Tak do toho.
5: Trampské tamtamy na Country Rádiu.

0: Myslím, že jsme v celku důkladně probrali album Mňau Mňau Bandu v Cuc. Mňau Mňau Band dneska máme ve vysílání Country Rády a v pořadu Tremské Tamtami. Ano, Davide, ty jsi chtěl něco?
1: Odkašlával jsem si.
0: Jo, aha, dobře.
1: Významně.
0: A my vás teď, posluchači, David vypne klimatizaci a nyní vás poprosím, představte si nás pět, Jakub Jiroušek a čtyři kamarádi z Mňau Mňau Bandu, vyrážíme na čundr. Dorazili jsme na místo určení. Láďo, já ti podám křesadlo. Rozdělej tady ve studiu pomyslný táborový oheň.
2: Aha, tak já jsem se zapálím tak jako...
1: Tak křísni.
2: Křísno.
1: Počkej, něčím křísnem? Ne, už já mám blbý stroj, už to nekřeše.
0: Dobr.
1: Tak jako bych křísnul, no. No oheň... tamhle buzuk je na křísnutí o něco lepší.
0: Oheň plane.
3: Kytara dobře hoří.
0: Kytara přesně, dobře hoří. A já se ptám, Sašo, co ty uděláš jako první?
3: Já si asi opeču buřta. Opeču si buřta.
0: Opečeš buřta. Davide, co ty?
4: Naladím si kytaru.
0: Aleši?
5: Já počkám, až Saša opeče toho buřta a pak ho sním.
0: Láďo?
2: Já jsem se v tom trochu ztratil. Já jsem myslel, že ta kytara hoří.
1: Mám dvě.
2: Aha.
3: No, já jsem myslela, že je to jako trik, protože on má ve skutečnosti buzuky, takže si jako ladí kytaru.
4: To je pravda, no, to je pravda.
2: No, to je pravda, protože buzuky neladí, to je...
0: No, takže ladí. My diskutujeme u táborového ohně a tak, jak se bavíme, tak si říkáme, jak ty naše čundry a všechno, jaká je to paráda. A já se zeptám například Ládi, Láďo, ty jsi takhle s náma, kdy ty jsi byl naposled na čundru?
2: No, to už je drahně let, skoro bych řekl nepočítaně. Ale mám takový pocit, že to bylo někdy krátce po roce 2000.
0: No ještě, že jsi s námi dnes vyrazil.
2: No, Sašo, bych toho nelitoval.
0: Ty většinou preferuješ ženy, kdy ty jsi byla naposledy na čundru?
3: Já jsem byla naposledy poprvé a to bylo teď letos v dubnu.
0: A pánové, vy jezdíte docela často, vy jste takový aktivní.
4: My jsme aktivní a byli jsme vlastně spolu naposledy na Vandru,
5: naposled
4: že jo?
5: Naposled jsme byli spolu, bylo to na přelomu října a listopadu na Střele.
1: Na Střele, bylo to moc pěkný.
4: Teda málem mě uštvali, já jsem si myslel, že jsem jako celkem rychlej. Zjistil jsem, že nejsem teda. Jako
3: přece byl jenom... běžecký Vandr.
4: No, byl to běžecký Vandr, ano.
0: Já se před vámi jako před profesionálními muzikanty stydím cokoliv zahrát, takže vám nalívám panáka ohnivé vody a zeptám se, mohli byste zahrát nějakou skladbu, co byste dali, jako, protože vy jste prostě ryze trampská kapela, co byste u ohně zahráli teď?
4: Něco ryze trampského, třeba Trampové piráti.
0: Tak, do toho.

0: Tak to byla nádherná píseň Gézy včeličky v podání Mňau Mňau Bandu Klovouk dolů. Já vám všem závidím, posluchači, kteří můžete dnes poslouchat naše vysílání u svých, teda na magneťácí u táborového ohně nebo někde s kamarády, ať už je to na Komářím vrchu, na Stracence, na Berounce, kdekoliv nás posloucháte, jsme moc rádi. No a jelikož Mňau Mňau Band už teď je řádně rozhicovaný, přece on je tu docela horko ve studiu, kdy zapálíte oheň, to není legrace, tak bychom mohli dát další píseň. Co by byla další píseň?
1: Další píseň bude Dlouhý brk od Mirka Vostrýho.
0: Ale to opravdu taháte hodně staré fláky.
2: Tak my je máme rádi.
0: Tak jdeme do toho.
1: Raz, dva, tři. Bledý měsíc.

šli všichni v sedlo, až se slunce zpátky zvedlo, aby vidělo tu paseku. Indiáni hulákali, náčelníci na ně řvali, než zmizeli všichni v daleku.

čout z boje z cvrk. Za chvíli se všecko rvalo, vybílili, co se dalo, rum a skalpy sebou přivezli. Flašky kolem kolovaly, a když byly při opět,

0: Tak tohle jsem neslyšel ani nepamatuju. Klobouk dolů a myslím si, že ani velká část našich posluchačů už si ani nepamatuje, kdy tuto píseň naposled slyšela, kde jste k ní přišli.
1: Asi nějakého zpěvníku, že jo?
2: To hrával můj děda.
1: No, dokonce.
2: A potom já jsem si to snažil dohledat a Tony Linhart mi poslal text. A hráli jsme to kdysi s Chorošema a tam to nějak moc neuspělo, ale
3: tady teď jsme to zase říct, vyhrabali. Já bych se nebála říct, že to Choroši nechtěli.
1: Jo, s tím prostě vyhodili, ale nám se to...
2: Možná to na ně bylo moc jako složitý.
0: Jo, ne, já si naopak myslím, že k tomu velmi sedí to vaše tradiční podání s humorem. No a když se bavíme o humoru, tak pokud někdo umí v této republice dělat humor, tak je to Ivan Mládek. A on často v raných fázích Banjo Bandu sahal po písních Jarky Motla. A teď vám pustím něco, drazí posluchači, a opět si dovolím tvrdit, že to jste ještě neslyšeli. Banjo Band Ivana Mládka, rok 1973, Hledám děvče na neděli.
4: Posloucháte Trebské tamtamy na Country Rádiu.

0: nebudu.
1: Slavná tramská píseň Jarky Motla v podání Banjo Bandu Ivana Mládka dozněla ve vysílání Country Rádia v pořadu Tramské tamtamy, kde dnes máme Mňau Mňau Band a stále pokračujeme v našem rozhlasovém táboráku. No, já bych se vás chtěl zeptat, vy každý rok pořádáte teď, nově nevím kolikátý, je to třetí rok to byl?
2: No, třetí rok, ale vlastně čtvrtý, protože první
1: Počkej,
2: rok.
1: Ještě jsem neřekl, co to bylo. Jo, pořádáte festival Mňau Mňau Bandu Trampů ráj. Ano. Tak a David se toho ujme a řekne, o co jde a jak se povedl letošní ročník.
2: Tak letošní ročník se povedl nadmíru, bych řekl, jako ostatně každý ročník, protože se vždycky hraje až do pozdních odpoledních hodin druhého dne, kdy my už teda sklízíme, ale ještě pořád tam ty trampové ráděj. A je to vlastně už po pátý tohleto, protože první rok jsme zkusili udělat dva rovnou, jeden na jaře a jeden na podzim, pak už jsme teda zůstali jenom u té jarní verze a je to čistě tramský festival, to znamená, zveme tam opravdu tramský kapely. Už se nám tam sice hlásí country kapely, ale my to chceme udržet v tomhle tom, takže vždycky zveme nějakého písničkáře tramskýho a k tomu třeba tři kapely, aby někdo tam byl z Moravy, protože ty to dělají trošku jinak a samozřejmě nám se to líbí, takže jsme rádi, že k nám jezdějí. A potom třeba písní bratří Rivolů, když mají udělaný, anebo i prostě autorsky, jako třeba letos jsme tam měli výbornou kapelu právě Hlas hor, tak to se povedlo nadmíru, myslím, letošní ročník.
1: A to uvádíš ty, ten festival?
2: No, uvádím, to je tak nějak kolektivní dílo tohleto.
3: To uvádím já. To uvádím. A razím tezi, že divák ví, na co přišel, a tudíž není potřeba ho obtěžovat zbytečnými informacemi.
2: Tak, přesně.
1: Dobře, já si totiž pamatuju na krásnou scénu, kdy jsem byl na jednom festivale, tehdy ho uváděl Tony Linhart, byl to právě tramský festival, a přišla tam skupina a zahráli nějakou píseň. A Tony říká, to znělo jako folk. Za našich mladých let jsme folkaře stříleli.
2: Ona to asi byla nadsázka, bych řekl skoro, ne?
1: No, tak jenom jsem se chtěl zeptat, jestli to tak vypadá.
3: Pak už o té kapele nikdo neslyšel, ne. Tak kdo ví.
2: Tak my v podstatě tím výběrem kapel si tam už rovnou vybíráme i diváky, protože to tak je, no.
1: Ano?
4: Já bych jenom chtěla říct, že náš festival Trampuraj je mezi festivaly výjimečný jednou věcí, a to tím, že tam si může zaspívat i divák, protože my tam pořádáme soutěžní trampské karaoke. Takže diváci...
1: Karaoke?
4: Ano, karaoke. Takže mezi těma kapelama, co tam vystupují, je určitý prostor. A návštěvníci, my jim zveřejníme dopředu seznam písní, který se můžou připravit. Kdo sleduje sítě, tak to vidí a my je tam potom naživo s nima zahrajeme. A oni se utkají o různé trofeje.
1: Perfektní. Tak já už jsem vám odpustil, že mě jste nepozvali a poprosím vás, abyste zahráli nějakou další píseň, která by to byla.
2: Píseň bude Cizinče stůj a je to vlastně náš majsterštyk, s kterým jsme uspěli v Horním Jelení.
1: A hudba, text víme?
4: Mirka
2: Vostrý.
5: Opravuj to do spisovně. Mirka Vostrý. Vy nechali to v.
1: Tak pojďte.

0: Je mi s vámi dobře, krása. Věřím, že i všichni posluchači, kteří mají rádi starou tramskou muziku, tak si přišli teď na své. My bychom si pustili další hodně starou píseň, a to je skladba Ve strážním koši. Ovšem v podání KTO, kteří si z toho udělali tehdy taky trochu legraci, stejně jako to dělá Mňau Mňau Band.
1: Posloucháte tramské tantamy na Country Rádiu.

0: Náš rozhlasový potlach s Mňau-Mňau Bandem se pomalu chýlí ke konci. My už jsme dokonce uhasili oheň a když se takhle loučíme, tak jsem se vás ještě chtěl zeptat, co vás v nejbližších měsících, týdnech čeká a nemine. Kdo se toho ujme? Tak, Davide, pojď.
1: Čeká nás spousta festivalů, myslím si, že do konce června ještě 3 a pak teda vlastně přes prázdniny tam se toho teda urodilo opravdu hodně, takže asi sledujte stránky, na všechny bych vás asi
0: nepoznal. Je to mmband.cz.
1: Přesně tak, přesně tak. Tam je přehled, si myslím, docela přesnej.
0: A Aleš chtěl na něco upozornit.
2: Já bych chtěl všechny posluchače pozvat na náš křest CD v CUC, který se bude konat 2. září v pražském klubu Kaštan. Hmm. Přijďte všichni, určitě se tam vejdete.
0: Hmm. A platí to i pro mě to pozvání, nebo nemám chodit?
2: Samozřejmě. Speciálně pro tebe.
0: A výborně, tak. Aspoň budeme končit trochu pozitivně. Sašo, řekni mi, když se takhle podíváš na tu kapelu z těch výborných chlapů, muzikantů, co bys si pro tu kapelu přála?
3: Já bych si přála, aby ta kapela prostě hrála dál a aby se nám spolu, aby s nám spolu bylo dobře, a aby jsme prostě hráli, no, a jezdili spolu třeba na nějaký ty vandry, protože oni nám to pořád slibují. Byli jsme už jednou na vodě spolu, na vodě, to je pravda, jenom na jednodenní, ale tak jsme si to vyzkoušeli a cvakli jsme se jenom my s Láďou, prej to byla moje chyba.
0: No a Láďo, já o tobě, jediné, co o tobě vím, že bydlíš v 11. patře, podle jedné písničky, balkónový tramping, ale teď mi řekni, když se budeme loučit, tak já vás vyzvu k zahrání nějaké písně, jakou byste dali na závěr?
4: Já myslím, že na závěr bychom měli dát píseň Lanovka Lanová, což je překlad věrný, na rozdíl od jiných českých překladů, je to věrný překlad písně Funiculi Funicula. Myslím, že Luigi Denza to napsal v roce 1880 a je to oslavná píseň o lanovce na Vezuv.
0: Tak, do toho!

0: Takhle hraje Mňau Mňau Band a já vám moc děkuju, kamarádi, a rozhodně na Mňau Mňau Band vyražte. Mějte se moc hezky, ahoj!
1: Ahoj!
0: A vám, posluchači, přeji příjemný zbytek večera, nejlépe s Country Rádiem, a za týden naslyšenou.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem, bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která letos oslaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folk-popová skupina Skuzmeto. To vše vás čeká 10. července v letním kině v Kyjově od 18 hodin. Vyražte v pátek 12. a v sobotu 13. června do sportovního areálu Rybníček v Olomouckém kraji na 19. ročník akce Olšovecký hudební rybníček. Vystoupí tam Tučeňáci, Jam Tour, Telegraf, Kateřina Mrlinová a spol., Gimpleři, AG Fleck, Petr Kocman a PK Band a také host Petra Černocká. A teď pozvánka na sobotu 13. června. U rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné od 15 hodin zahrají Epidemie, Vokobere, Pacifik, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno.
2: Poslední pardubický kroskafý koncert před prázdninami klepe na dveře. Ve středu 17. června od 19 hodin zveme na koncert báječné kapely Meziměsto. Když se všechno povede, přivezou úplně funglnové CDčko Pramen, co neuteče. Na viděnou v Kroskafé na třídě Míru v Pardubicích se těší sdružení Antrfolk a Petra Palaščáková.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
3: Klidný úterní večer s datem 9. června vám všem, milí posluchači, přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia. No a vítejte pochopitelně také v hodince Country, všechno, co se mi líbí. I dnes mám pro vás připraveny písně od nás, ze zámoří, starší, novější, pomalejší, rychlejší, tak doufám, že ta paleta bude pestrá. Dokonce nám bude dneska zpívat jeden slavný hollywoodský herec. Tak na to všechno se můžete těšit, ale začneme velmi stylově, a sice písní, která se jmenuje Now That's Country, tedy teď je to pravé country. To je písnička, kterou v roce 1992 vydal Marty Stewart, skvělý zpěvák a hlavně multiinstrumentalista, hráč na akustickou, elektrickou kytaru, na mandolínu. Chlapík, který si své muzikantské ostruhy brousil dlouhá léta v doprovodné kapele Johnnyho Cashe, tak ten vydal naprosto senzační desku tehdy i dnes. Pořád je senzační, jmenuje se This One's Gonna Hurt You. A jako první single z toho alba vyslal

právě píseň Now That's Country a na straně B byla mimochodem píseň s velmi vtipným názvem Me and Hank and Jumpin' Jack Flash, což je taková reminiscence na to Me and Hank, to je jasný, já a Hank, tím myslím Hanka Williamse, no a Jumpin' Jack Flash to je reminiscence na slavnou píseň kapely Rolling Stones, čím chtěl Marty říct, že on samozřejmě vyrůstal na bluegrassu a na country hudbě, ale miluje také takové kapely jako Rolling Stones a Beatles samozřejmě. No, vždyť je to jedna velká hudební rodina. Takže pojďme, dáme si teď jedno opravdový country s Marty Stewartem. Přeji vám hezký poslech.

Myslím, že zejména tedy mezi hudebníky všeobecně známá věc, že kapelu Dire Straits založil a vlastně takzvaně duchovně vedl celá ta leta vynikající zpěvák a famózní kytarista a také skladatel Mark Knopfler. Ta kapela vlastně oficiálně, dá se říct, neskončila. Oni natočili v roce 1991 album, které bylo poslední a je dodnes poslední, ale v podstatě nikdy nepadla oficiální věta, to je konec Dire Straits, protože Mark Knopfler se vydal potom na solovou dráhu, velmi úspěšnou, za sebou má mnoho desek. No ale ne všichni už vědí, že Mark Knopfler má bratra, který se jmenuje David, no a společně právě s Davidem kdysi na konci 70. let založili kapelu Dire Straits. Jenomže potom se bohužel bratři nějak nedohodli, přesně se úplně neví, co zatím bylo. Já se domnívám a myslím si, že většina třeba takzvaných odborníků na muziku, že byly takzvaně dva kohouti na jednom smetišti. I když těžko říct, protože Mark Knopfler dělal sice veškerou muziku pro Dire Straits, ale stejně tak mohl i David. No a ten to tehdy úplně až tak nedělal, tak možná se cítil ukřivděn, tak se rozhodl odejít na sólovou dráhu. Sice ta nebyla tak úplně průzračná a úspěšná jako ta bratrova, ale v každém případě David Knopfler je vynikající zpěvák a kytarista, ale také opravdu skladatel, což předvedl na těch svých sólových deskách, které jsou laděny do takového, dejme tomu, no něco mezi rockem, country, občas lehký náznak blues, prostě krásná muzika. No a já jsem z jednoho jeho alba vybral píseň, která už sama o sobě má velmi sympatický název, jmenuje se Smile and Say OK. Jako usměj se a řekni, že je to v pořádku. Zpívá a hraje David Knopfler.

U nás na chatě se vždycky hrávalo, zejména o prázdninách, a vzpomínám se na to, krásná doba, že se linuly zvuky kytar z okolních chat, scházeli se všichni, hráli. A vzpomínám si taky, mimo jiné, kdy se hráli staří Greenhorni a různý písničky, samozřejmě trampské klasiky, tak vzpomínám si, že jsem tehdy zaslechl poprvé píseň, která se jmenovala Dlouhej déšť. A už tehdy mi to připadalo zvláštní, že jako by ta píseň byla odjinud. No a přišel jsem na to vlastně až po nějaké době a zjistil jsem, že to vůbec není česká ani country, ani trampská píseň, ale že to je naopak americká skladba, která se jmenuje Lies Railway to Heaven. A je to píseň, kterou složil kdysi jistý Charles Davis Tillman, který se narodil v roce 1861 a byl to velký milovník gospelu. A tuhle tu písničku kdysi složil pro jednoho baptistického kazatele. No a ta píseň se nějakým způsobem rozprskla mezi lid, zejména po Americe, a v podstatě dnes je to jedna z takových těch nejslavnějších, dejme tomu, country gospelových písní, a za ta léta ji natočili takový mazáci, třeba jako Bill Monroe nebo Oak Ridge Boys, Tennessee, Ernie Ford, Merle Haggard, Johnny Cash, z těch novějších třeba Brad Paisley. No, opravdu je jich hodně, Willie Nelson samozřejmě taky. A tak jsem rád, že jsem tu píseň vlastně po letech pak rozkódoval. A dneska mám pro vás velmi zvláštní verzi téhleté písně, protože ji bude zpívat hollywoodská filmová hvězda Dennis Quaid, herec, kterého znáte z mnoha filmů, oceňovaných filmů, protože samozřejmě to držitel Zlatého glóbu a ceny Grammy a na co si vzpomenete. Dennis Quaid mimochodem skvěle stvárnil Jerryho Lee Lewise, slavného rock'n'rollového zpěváka a pianistu ve filmu, který pojednával o jeho životě. No a Dennis Quaid vždycky měl blízko k muzice, ale hlavně ke country, a on natočil kdysi celé album, no a není to tak dlouho, on jich natočil víc, ale natočil jedno ryze countryové, no bodej by ne, protože pochází z Houstonu, z Texasu, takže tam jste country hůvo odklopeni. No a na tu desku právě zařadil i onu zmiňovanou Lies Railway to Heaven. Tak jestli znáte, můžete porovnat ty různé verze, tahle ta je opravdu velmi, velmi povedená.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.

0: Děkuji.
1: To byla vzpomínka na skvělou jazzovou zpěvačku Vlastu Průchovou. Takhle jednu z jejich nejznámějších, nebo vlastně řekl bych nejznámější píseň, kdy si na vzpomínkovém koncertě zaspívala skvěle Ilona Čáková. Píseň Docela všední obyčejný den. V roce 1956, tudíž letos bude slavit kulaté narozeniny, se narodil v Abilene v Texasu skvělý zpěvák a kytarista Leroy Parnell. Já jsem ho poprvé zaznamenal, tuším, že v roce 1990, když mi tehdy jeden z mých kamarádů přivezl z Ameriky jeho kazetu, tehdy novou, magnetofonovou kazetu. Myslím si, že ji mám dodnes schovanou někde, nevím kde, ale je tam a čeká na svůj návrat. Mimochodem zase se prodávají různé přehrávače na magnetofonové pásky. Stejně jako LPčka přišla do módy, tak teď se vrací kazety. A tam jsem tehdy pochopil, že jednak je to vynikající zpěvák, ale také špičkový kytarista a velmi šikovný skladatel. A on vlastně tou svojí muzikou spadá hnedka do několika oborů hudebních. On se velmi slušně etabloval na scéně country hudby, ale stejně tak ho berou i bluesmeni a rockeři, protože on tou hrou obsáhne naprosto hravě všechny tyto styly, ale je pravda, že v těch 90. letech zejména country publikum šílelo po jeho písních a poprávu, že byly skvělé, umísťovala se pravidelně na hitparádě Billboard a měl skvělé koncerty, výbornou kapelu, dokonce udělal i duet s duem Brooks and Dunn. No, bylo to hodně. Naspíval je taky skvělou verzi písničky Take This Chains From My Heart, tehdy s mladým Hankem Williamsem juniorem, a těch písniček byla opravdu velká spousta, ale potom už vlastně z toho mainstreamu lehce odešel, začal se věnovat víc té bluesovější nebo rockovější muzice, ale já bych teď pustil jednu jeho nádhernou píseň z alba, které vydal relativně nedávno, a je to taková krásná směsice všech těch žánrů, které jsem zmínil. Ovšem tohleto je čistokrevná countryovka, jmenuje se Punch the Train.

0: No tak já myslím, že z téhleté písně by měl obrovskou radost i samotný Hank Williams. To byl Vladimír Mišík a kdo by řekl, že v pokročilém věku bude nahrávat takové krásné country písničky. Opravdu nádherná skladba. No vlastně, aniž bych to nějak zamýšlel, tak jsem si udělal malý oslý můstek i k té další písni, protože tu bude zpívat další veliká legenda, tentokrát ale světového formátu, a sice zpěvák a pianista Elton John. Toho znáte pochopitelně hlavně jako popového zpěváka, nebo rockového samozřejmě také. Ale Elton John vždycky miloval country hudbu, a to natolik, že natočil dokonce několik countryových alb. A já vám teď pustím píseň z jednoho z nich, které pro něj bylo v pořadí už 28. studiové album, ale vlastně bylo druhé autobiografické, protože se tam vyznává z různých věcí ze svého života. No a na té desce spolupracoval pochopitelně se svým dvorním textařem a kamarádem, přítelem Bernie Taupinem, se kterým tvoří autorskou dvojici už několik desítek let. Ta písnička se jmenuje The Captain and the Kid a dala vlastně název i celému albu, které Sir Elton John vydal v roce 2006. Tak pojďme, když zpíval Big Beaťák Vladimír Mišík country, tak teď bude zpívat popper Elton John country. Jdeme na to.
1: Country je všechno, co se mi líbí.

chci, aby si pochopil, život fakt nebude úplně lehkej, aby si zůstal tvrdákem navenek a v srdci křehkej. A když se nedaří, koukej furt makat a nikdy se nevzdej. A ze zlosti lidí si nedělej nic a jen z toho čerpej. A nenech je zlomit svou morálku a tvoje životní hodnoty. A buď hodnej na ženy, chovej se k ním, jak když jsou to princezny. A zkus tolik nepít a nechoď tak často se flákat do hospody.

chci, aby si pochopil, ne všechno v životě dostaneš zadarmo. A když vádce nechápeš, zkus si to otočit, nastavit zrcadlo. A nauč se odpouštět, život je krátký, na to bej zapškej. Lidi pak odcházejí mávnutím ruky a nikdy je osud opravdu vratkej. Se zlomeným srdcem můžeš dál žít a to nejsou pouta.

To byl rapper Marpo a jeho krásná country píseň Fairway Chlap. Když jsem se bavil o Leroy Parnellovi jako skvělém zpěvákovi, ale hlavně kytaristovi, tak jsem zapomněl říct, že ono především ovládá hru bottleneckem, což je taková technika, kdy po strunách kloužete většinou buďto skleněným nebo kovovým válečkem a vyluzuje to krásný zvuk. No a mistrem v tomto oboru je také zpěvačka a kytaristka Bunny Raitt, no a právě od ní jsem vybral na závěr úplně poslední píseň dnešní hodinky country, je všechno, co se mi líbí, ale ona v té písni zrovna tuhle techniku předvádět nebude, protože je to pro mě osobně jedna z nejkrásnějších, byť tedy velmi smutných balad, které znám. Jmenuje se I Can Make You Love Me. Nedokážu tě přesvědčit o tom, abys mě miloval. Budu se na vás těšit po 21. hodině. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.

jen slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát. Ty potkám v českých lesích, kam

7 minut po 21. hodině posloucháte úterní večerní vysílání Country Rádia. S vámi Petr Kocman a tohle byl Johnny Cash, písnička z roku 1991 z alba The Mystery of Life. Jinak samozřejmě Johnny Cash byl také uveden do Country Music Hall of Fame a stalo se tak 11 let předtím, než přivedl na svět tuhle tu písně, respektive verzi téhleté písně, protože tu kdysi složil Bob Dylan a mimochodem u nás ji ještě dávno předtím, než ji hráli Texmeni, hráli také Fešáci a zpíval tehdejší basista Fešáků Robert Moucha jako Hledaný muž. Tak v této hodině samozřejmě spousta takových a krásných písní. Také si v této hodině na chvilku uděláme malý výlet na Žižkov, protože minule se vám to líbilo, tak mám pro vás nějaké hezké čtení, dobové. Samozřejmě bude doprovozeno písní, tak na to se můžete těšit. No a z muziky, která vás čeká, tak si zaspomínáme třeba na Babiho Daňka.

Tak to byla malá ochutnávka toho, co vás čeká, no ale teď už mám pro vás jedno přání, a sice ať vás country pohladí. To je totiž název písně, kterou vám teď zaspívá Mirek Hoffman a Zelenáči. Přeji vám hezký poslech.

Minulý týden jsme si udělali s takovým krátkým povídáním výlet na Starý Žižkov, což tedy podle reakcí vás posluchačů se sešlo docela s radostí, abych prostě se vám to líbilo. Máte rádi staré časy jako já, rádi se tam vracíte a rádi poznáváte, co jak vypadalo. A mě to zajímá neustále, proto pořád někde pátrám a pídím se po tom, co jak bylo v Praze. Tak dneska bychom mohli zavítat opět na Žižkov a dneska to bude víc na pomezí Žižkova a Vinohrad. Tak pokud bychom se přenesli do doby, kdy začínala raketová výstavba Žižkova a Vinohrad, tedy asi 160 let zpět, a postavili se do dnešního prostoru náměstí Jiřího Spoděvrat, viděli bychom volnou krajinu, pole, sady a zahrady. Kopcovité okolí Prahy bylo za Karla IV. Přeměněno ve vinice, kterých bylo ještě v 17. století na 2000. Postupně ale zanikaly, ať vlivem počasí, špatné hospodářské situace nebo nedostatku sedláků, a po 30leté válce jich zbylo kolem 500. Zpustošené vinohrady byly nahrazovány usedlostmi a letohrádky, vznikaly zahrady a parky, které se postupně stávaly oblíbeným výletním cílem Pražanů. V místě dnešního náměstí byly na počátku rozvoje sady. Tu a tam pak nad nimi čněla některá ze zdejších zemědělských usedlostí. Nejblíže stála Cikánka. Rozkládala se přibližně na rohu dnešního náměstí a Vinohradské ulice, ze severu ohraničena ulicí Málesovou. Doložena byla už v roce 1408, co by rozsáhlá vinice, která byla o pár let později prodána, včetně Meruňkového sadu, což bylo zmiňováno jako zvlášť cenná součást hospodářství. Později zde byl dvůr, stáje, zahrada a výčep, tedy vinný a pivní. Roku 1843 pak oblíbený zájezdní hostinec u města Prahy, kam zašli pocestní a obchodníci využívající obchodní cestu vinoucí se z Prahy do Říčan a dál na východ. Cesta vedla dnešní Vinohradskou ulicí. Z hostince se později stala hovězí jatka a roku 1905 byla celá usedlost stržena. Stejný osud potkal i další usedlosti v okolí. Kuchyňku a vedelínku stojící v blízkosti dnešní Kubelíkovy ulice nebo horní sklenářku. Ta byla nejzajímavější. Tvořilo ji několik budov s honosným centrálním stavením stojícím na rohu dnešní Krásovy a Kubelíkovy ulice. Dům schlížel z vrcholu dolů k úpatí Vítkova a byl tak okázalý, že připomínal zámeček. Zbourán byl začátkem 20. století. Poslední památkou dochovanou na Žižkově je pískovcová socha svatého Jana Nepomuckého, dodnes smutně stojící na dvoře domu Krásova číslo 4. Když byly zbourány pražské hradby, rozvoj Žižkova a Vinohrad nabral raketové tempo. Mezi novými domy se postupně začal rýsovat skutečný obrys budoucího velkého náměstí. Město potřebovalo vytvořit reprezentativní centrální prostor nové čtvrti. Náměstí dostalo při svém oficiálním založení roku 1896 název Krále Jiřího a už v době vzniku bylo silně zalesněno. Lemovaly ho tři řady líp na každé straně. Náměstí ale potřebovalo také svou dominantu. Bylo rozhodnuto pro kostel. Za volbou stál i fakt, že vinohrady kolem roku 1900 měly kolem 50 000 obyvatel, převážně katolíků, a bohoslužby vinohradských farností se konaly u svaté Ludmily na náměstí Míru nebo provizorně v kapli svatého Aloise v nově vystavěné školní budově na náměstí Krále Jiřího a byly nabité k prasknutí. Městská rada věnovala pozemek pro stavbu nového kostela, architektonická soutěž byla ale vyhlášena až roku 1919. V zadání bylo kromě nového svatostánku také urbanistické vyřešení náměstí. Významný architekt Pražského hradu, Slovinec Jože Plečnik, původně tuto práci odmítl, nakonec ale v soutěži zvítězil jeho student a Plečnik byl přemluven, aby práci vzal. Návrhy udělal zdarma jako svůj dar kostelu, jeho tvar je dán inspirací archou Noemovou. Plečníkova velkolepá vize předpokládala zastavění náměstí další školou, domy či vítězným obloukem. Pro nedostatek peněz ale přišel dnešní kostel asi na třetinu původního rozpočtu. Prací se chopila karlínská stavební firma Nekvasil a kostel postavili mezi roky 1928 až 1932 a dostal jméno Nejsvětějšího srdce Páně.
Během druhé světové války bylo 6 jeho zvonů přetaveno na zbraně, zbyl jen jeden, nejmenší. Únorové bombardování Prahy na konci války si jen na Vinohradech vyžádalo desítky obětí. Chrám Nejsvětějšího srdce Páně přežil bez úhony a jeho podzemí sloužilo veřejnosti jako protiletecký kryt. Poslední obnovou prošlo náměstí v souvislosti se stavbou metra v roce 1981, a to jen částí v oblasti objektů metra a nejbližšího prostranství. Proto v roce 2024 začala velká rekonstrukce za 500 000 000 korun, která končí právě v těchto dnech. Náměstí se nově pochlubí velkoformátovou, velmi mohutnou a pro vodu propustnou kamennou dlažbou, inspirovanou dlažbou na nádvoří na Pražském hradě, kterou navrhl právě architekt Plečník. Před vedry bude chránit velké množství stromů, z nichž v budoucnu vyrostou mohutné platany. Tak, to byl výlet do staré Prahy a vlastně i do té aktuální. No a minulé, jelikož jsem se bavil o Žižkově, tak jsem vybral pro mě nejkrásnější žižkovskou píseň, a sice tu titulní ze skvělého filmu Fešák Hubert. Dneska si ji dáme znovu, ale v úplně jiné úpravě, a jelikož tuhle tu píseň pro film Fešák Hubert složil skladatel Petr Habka, který se tam dokonce seznámil i se svojí manželkou, respektive se s ní neseznámil, oni byli už spolu, ale je to ta dáma v takové té lehtivé scéně, jak vždycky vystrkuje zadek z okna, když leží s Karlem Heřmánkem. No a říkala mi tady tuhletu historku Petra Habková, dcera Petra Habky, když se mi jednou měl na koncertě jako hosta, tak jsme píseň zpívali a ona tam vyprávila, jak to při tom natáčení bylo a jak Petr Habka žárlil, když ležela s Karlem Heřmánkem v posteli. Takže si pustíme Fešáka Huberta teď v podání Petry Habkové.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

A mám pro vás několik událostí, které jsou pevně spjaty s dnešním datem, tedy 9. červnem. Pojďme se na ně podívat. Roku 1468 skončila bitva o Třebíč, kde se tehdy utkal Matyáš Korvín s vojskem Jiřího z Poděbrad. Roku 1848 přijal zemský sněm markrabství Moravského usnesení, že od 1. července roku 1848 má být na Moravě zrušena robota. Roku 1869 Gregor Mendel přednáší v Brně o výsledcích svých pokusů s křížením rostlin. A ještě jednou Brno, roku 1928, v Brně totiž položili základní kámen budovy právnické fakulty Masarykovy univerzity. Monumentální budova měla být levým bočním křídlem mnohem většího univerzitního komplexu, který se ale bohužel postavit nepodařilo. Roku 1970 veřejnosti byl na titulní straně časopisu Svět motorů představen nový osobní automobil proslulá Tatra 613. V roce 2004 bylo město Litovel poničeno tornádem. Tehdy to byl stupeň F3. V roce 1822 získal Charles Graham patent na umělý porcelánový chrup. Roku 1884 byl v Berlíně položen základní kámen budovy Říšského sněmu. Roku 1898 byl Hongkong přepsán do britského vlastnictví. Na z tehdejšího pohledu dlouhých nekonečných 99 let počínaje tedy 1. červencem roku 1898 a konče 30. červencem roku 1997. No a uběhlo to jako nic. Roku 1928 přestál australský pilot Charles Kingsford Smith Brisbane po 10 dnech letu z Kalifornie, tehdy s třímotorovým jednoplošníkem Fokker Southern Cross, a vykonal tak první let přes Pacifik. Roku 1934, to je důležité i pro děti, se na filmovém plátně ve Spojených státech poprvé objevila postavička Kačera Donalda. Roku 1958, teď jdeme na skok do britského království, královna Alžběta II. Slavnostně otevřela letiště Gatwick. V roce 1995 italská vláda slavnostně otevřela Národní park Vesuv. No a roku 1909 se Alice Ramseyová jako první žena vydala automobilem napříč Spojenými státy americkými, a to z New Yorku do San Franciska, kam dorazila po 60 dnech, což byl obrovský výkon na tehdejší dobu. Já si myslím, že by to chtělo oslavit i po těch letech, a vybral jsem píseň, která s tím tak trošku souvisí, byť to není o té slavné silnici. Já mám totiž na mysli silnici 66, tedy Route 66, která vede z Chicaga až do Kalifornie, ale je to hodně podobné. No a je to slavná skladba, která existuje v mnoha, řekl bych, v desítkách různých verzí, a já jsem vybral tu nejcountryovější od western swingové kapely Asleep at the Wheel. Tak jdeme na to. Route 66.

náspal jen tak v misisipský délke. Na hladině déšť synkopy hrál, v chladným ránu zabalený v celtě. Sen o starým parníku se mi zdá.

postavený lodním architektem. Byl si od něho víc po St. Louis. Dáma v krajkách pokřtila ho sektem. Tiše řekla parníku tak blu.

stál jen tak v Mississippský deltě. Na hladině déšť synkopy hrál, v chladným ránu zabalený v celtě, a kolem pluje všech parníků král.

nás. Jak léta kolem rychle jdou, jak rychle letí čas. Když pak nafta vystřídala páru, po parníku neštěk ani pes.

To byl Jiří Weiser, zakládající člen kapely Rangers a píseň z jeho solového alba, která se jmenovala Blues hvízdavýho parníku. A to nádherné solo na trubku hrál Václav Týfa, jeden z našich největších virtuózů na tento nástroj a také člověk, který mnoho let hrál, mimo jiné tedy v doprovodné kapele Karla Gotta. Tak, to byla předposlední píseň v této hodině. Na závěr musí zaznít už jenom jedna jediná, a sice Bonsoir Mademoiselle Paris od kapely Olympic, protože tu jsem vám v úvodu hodiny sliboval. No a v příští hodině si povíme něco o jednom takovém evropském unikátu, který máme u nás v republice, konkrétně v Českém Krumlově. Víc vám neprozradím, ale modří již určitě tuší. Tak se na vás budu těšit po 22. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

0: stačí jen přivřít oči.
1: Jako kotě si přijíst.
0: A vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půti jsem vystřelil růži z papíru.
1: Teď mě dá.
0: České písničky vám ukážou cestu. Na Country Rádiu.

od ní, vojenský známky, špinavý od hlíny, za spoustu let. Zvětralou látku, na zbytku fotky, neznámou adresu,

zprávu jsem poslal, pak na tu adresu. Odpověď blesková, přišla mi po netu. Pozvání daleko, za moře s letenkou. A jestli budu chtít, klidně i s manželkou. Tak jsem se dostal z Kladna do New Yorku. Babička s dědou sedí tu na dvorku.

všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se, než zmizí do davu. Do kapsy křížek

Posloucháte úterní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman, tohle byl Honza Vyčítal a Greenhorni a příběh patrona z války. Jak jsem sliboval, tak hned v tom dalším vstupu si připomeneme výročí jedné architektonické záležitosti, která je dokonce chráněna UNESCOM. No ale čeká na vás také samozřejmě spousta písniček. Když se tak dívám do playlistu, tak třeba Jarek Nohavica, Pacific, Věra Martinová s Janem Kanizou, George Jones a mnoho dalších skvělých písní. Také bych chtěl hnedka v úvodu hodiny poblahopřát dnešnímu svátku Stanislavám, které jsou vlastně svým jménem předurčeny k tomu, aby byly slavné, protože to jméno se dá vlastně vyjevit tak, že to je jako upevnit slávu nebo stát se slavnou. Takže milé stáni Stanislavy, buďte slavné. Ze srdce vám to přeji, ale mě si užijte ještě ten malý kousek toho dnešního svátku. Já vám tomu posílám písničku Johnnyho Hortona Saint Bismarck. Přeji vám hezký poslech.

Tak myslím podle toho, co jsem naznačoval, že už asi všichni tušíte, která vlastně dá se říct památka dneska slaví výročí. Ano, je to samozřejmě otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Je to opravdu unikát evropský. No a s tou myšlenkou, jak pomocí otočného hlediště proměnit scénický prostor a odstranit omezující kukátkový rámeček a objevit tak nový jednotný divadelní prostor, který by již tak striktně nerozděloval prostor diváka a herce, přišel architekt a scénograf Johan Brems. Společně s tehdejším režisérem a ředitelem Jihočeského divadla Otou Házem připravil roku 1958 v rámci plenérového Jihočeského divadelního festivalu představení před malou dřevěnou točnou s kapacitou sotva 60 diváků a představte si, bylo to poháněno lidskou silou. Premiéra hry Günter Weissborna Ztracená tvář proběhla 9. června, tedy dnes, ovšem v roce 1958, a potvrdila životaschopnost této originální myšlenky. No, už ten následující rok čekala na návštěvníky nová točna a ta uvezla už 400 diváků, kteří zde mohli vidět představení, které je s otáčivým hledištěm spojováno dodnes, a tedy Jiráskovu Lucernu s hudbou Bohuslava Martinu. Překrásný kus. V Evropě to bylo první otáčivé divadlo, které bylo uvedeno do provozu společně s tím finským v Tampere, které bylo provozované od stejného roku. Johan Brems však už v roce 1960 představil světu nový model otočného hlediště, tentokrát pro 550 diváků. No a lidská síla byla konečně nahrazena elektromotorem a točna zapuštěna napevno do země. Takto zůstala točna až do poloviny 90. let, kdy v roce 1994 nahradilo technicky vyspělejší otočné hlediště, vyrobené podnikem Škoda Plzeň. Čtyři elektromotory o výkonu 15 kW zajišťují oboustranně plynulý pohyb 650-tunového kolosu s průměrem základny 21 metrů, který umožňuje jedinečnou divadelní podívanou již pro 644 diváků. No a tato točna ještě vylepšuje technické podmínky pro uvádění světových děl činoherních, operních, ale také těch baletních. No a umístění divadla, to je poměrně smutná záležitost, v barokní zámecké zahradě je dlouhodobě kritizováno organizací UNESCO a experti z této organizace doporučují jeho úplné přemístění mimo zámeckou zahradu a pro nesplnění příslibu z roku 1992 na jeho odstranění hrozí Českému Krumlovu, představte si, vyškrtnutí ze seznamu světového dědictví UNESCO. Tak jsem vlastně zvědav, jak to dopadne, protože mám pocit, že to ještě není definitivně uzavřeno, alespoň jsem se potom tedy nějak nepídil, takže vám nechci dávat klamavé informace, ale mám pocit, že to není zcela vyřešeno. Ale v každém případě já jsem tedy moc rád, že takový unikát u nás máme a byla by škoda, abychom ho neměli. Tak to bylo dnešní výročí a my si dáme Pavla Bobka a Velkou řeku.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Tak a podíváme se také na to, jaké nebo které známé osobnosti dneska slaví nebo by slavili své narozeniny. Je jich samozřejmě opět obrovská spousta, takže jsem je vzal trošičku přes síto, abychom nevyprávili dlouho. Tak dneska slaví narozeniny třeba herec Zdeněk Žák, který se narodil v roce 1952, ale také slaví narozeniny další skvělý herec ze slavného rodu, a sice Jan Hrušínský, narodil se v roce 1955. V roce 1891 se narodil americký hudební skladatel a textař a také kapelník, veleslavná osobnost, zejména na samozřejmě jazzové, swingové scéně, pan Cole Porter. V roce 1941 se narodil britský klavírista, ale především hráč na Hammondovy varhany, takzvané Hammondky, pan John Lord. Bohužel zemřel 16. července roku 2012, no a znají ho především všichni milovníci hardrockové mámy, jak se přezdívá kapele Deep Purple. Mimochodem Deep Purple budou letos v Praze, tuším, že někdy na podzim nebo v prosinci. Vždycky je to výtečná show, viděl jsem několikrát a opravdu především skvělé hráčské výkony, pořád jsou ve formě. V roce 1947 se narodil další skvělý hudebník, a sice bubeník Mitch Mitchell, což byl pán, který působil v kapele The Jimi Hendrix Experience. No a v roce 1961 se také narodil kanadský herec Michael J. Fox. V roce 1963 pak další herec, tentokrát americký, a sice Johnny Depp. No a v roce 1915 se narodil americký jazzový kytarista a také vynálezce a průkopník vývoje elektrické kytary pan Les Paul. Mimochodem zemřel v srpnu roku 2009, takže v požehnaném věku. Pan Les Paul je docela zásadní postava světové hudební scény, protože byl to právě Les Paul a také pan Leo Fender, kteří vymysleli dvě nejslavnější kytary na světě, a od té doby nikdo nic jiného v podstatě nevymyslel, protože všichni výrobci vycházeli právě z kytar pana Fendra nebo Les Paula. No a Les Paul byl sám samozřejmě vynikající kytarista a přemýšlel jsem, jakou písni bychom na něj zaspomínali. A pak jsem si vzpomněl na krásné album, které se jmenovalo Chester and Lester. Taková krásná hříčka, kterou si vymysleli pánové Les Paul a Chet Atkins. Vynikající kytarista, také producent společnosti RCA, který produkoval pro Elvise a spolupracoval a produkoval desky různým americkým country zpěvákům slavným. No a tito dva pánové jako dvě veličiny kytarové se právě sešli u mnoha projektů a jedním z nich byl ten zmiňovaný. A z toho jsem vybral písničku s krásným názvem The World is Waiting for Sunrise. Tak pojďte si poslechnout, jak to vypadá, když se sejdou dva opravdoví mistři svého nástroje. 1, 2, 3, 4... Thank you.

To byla Carolyn Carter a písnička Come On Back z jejího velmi úspěšného alba z roku 1990, které se jmenovalo I Fell In Love, které dostalo název právě po písni I Fell In Love. Mimochodem bylo plné opravdových hitů, které představovala publiku nejenom ve Spojených státech, ale také tehdy v 90. letech vyrazila na turné po Evropě a nejblíže nám byla v Německu. Tenkrát mi dokonce vyprávěla Hanka Horecká, když tam hráli na stejném festivalu, že se tam potkali a říkala, že to bylo naprosto senzační, že měla výbornou kapelu a hlavně měla krásný, prej dlouhý vlasy až ke kolenům skoro. A no prostě všechno naprosto v pořádku, takže Hanka byla nadšená, viděla ji, slyšela ji a já jsem ji pak měl možnost vidět v Holandsku, to byl takový zvláštní koncert, tehdy ještě byl Dwight Yoakam a to byla teda také slušná country jízda, musím říct. Tak teď si dáme ovšem na závěr téhleté hodiny jednu českou píseň. Bude to skladba z roku 1975, kterou naspíval Václav Neckář a dostala název Já ti zabrnkám. Tak doufám, že vám udělá radost a budu se na vás těšit po 23. hodině. A v té příští hodině si dáme soutěž o knihu a bude to telefonická soutěž. Tak si připravte telefony. Hezký poslech.

To byl Michal Tučný a písnička Rád se brouzdám rosou z roku 1984 z jeho proslulého LPčka Stodola Michala Tučného. Je 23 hodin 9 minut, posloucháte úterní večerní vysílání Country Rádia a s vámi až do půlnoci Petr Kocman. A jak jsem slíbil také v úvodu, respektive zmínil jsem se o tom, že i dnes pokračuje portovní seriál, portovní SMSková soutěž, kdy vám budu teďka po dobu vlastně teď už necelých 14 dnů každý večer představovat jednu píseň jednoho z finalistů letošního ročníku Porty, která se uskuteční poslední červnový víkend, tedy od 26. do 28. června v nádherném lesním divadle v Řevnicích. No a finalisté tam budou samozřejmě také a budou tam hrát mimo jiné ty písně, které uslyšíte v Country rádiu každý večer. Takže si je můžete takzvaně naposlouchat a pak, když je zavítáte na Portu, tak tam si je s nimi můžete zaspívat. Kdybyste chtěli poslat hlas té písni, tak můžete, protože každá z těch písní má přidělenou SMS ve tvaru folk, mezera a to patřičné číslo od jedničky do čtrnáctky. Posílají se na číslo 911.03 a cena jedné SMS je 3 koruny a posílat můžete jeden hlas na jednu písničku jenom jednou. A samozřejmě další písnice, která se vám líbí, můžete poslat další hlas, to vůbec nevadí. Celá ta soutěž končí 23. o půlnoci, no a výsledky budou vyhlášeny tedy na tom letošním 60. ročníku Porty v Řevnicích a to v neděli 28.6. Takže tam se o tom hlasování dozvíte, kdo zvítězil. Jinak všechny písničky najdete, milí posluchači, také na webu Porty, porta-festival.cz a také zazní v páteční karavaně všechny pěkně za sebou. No a dneska se tedy o vaši přízeň uchází kapela For Folk a písnička Talisman. Píseň složili Sylvie Hillová a Robin Hill a pokud se vám bude líbit, tak ji pošlete hlas ve tvaru Folk Mezera 2 na telefonní číslo 900 11 03. To je ona.

Nožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní. Jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader. Řeci přidej, kyste saber, pozne poslední. Brzo rezignoval.

dni mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

Ernest Hemingway, vyhlášený milovník míchaných drinků, říkával: piju, abych udělal ostatní lidi zajímavějšími. Ostatně vtipných hlášek na téma alkohol a opilost existuje bezpočet. O střízlivosti se věcně a stroze vyjadřují v podstatě spíš jenom lékaři. Holly Whittakerová otevřeně popisuje, jak se z kariérních výšin propadla na alkoholové dno, končící naprostým zhroucením. Vyhledala pomoc a už je zase fit. Uvědomila si, jak je v dnešním světě snadné podlehnout lahodnému moku, který poskytuje jakési zapomnění, která reklama míří speciálně na ženy, a že jsou tradiční způsoby léčby beznadějně zastaralé. O tom všem napsala knihu Žena bez promile. Mezi oblíbené koktejly Ernesta Hemingwaye, kterého jsem zmiňoval na začátku, patřilo daiquiri. V jeho verzi obsahovalo bílý rum, grapefruitovou a limetkovou šťávu a likér maraschino. Ten je z jakého ovoce? A to je otázka pro vás, milí posluchači. Takže pokud víte, připravte si telefon. Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Ještě jednou opakuji, 210 323 333. A moje otázka zní: likér maraschino se vyrábí za A z meruněk, za B z třešní, za C z brusinek, a volat můžete právě teď.

0: No, přátelé, nebylo to tak jednoduché, jak jsem si myslel, avšak i dnešní večerní, než kvůli noční knižní soutěž má svého výherce, kterým je posluchač Mirek. Mirku, zdravím tě ještě jednou, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeju.
0: Tak já jsem se ptal, z čeho se vyrábí likér Maraschino a možnosti byly za A z meruněk, z třešní anebo z brusinek. A ty si velmi správně odpověděl, že se vyrábí...
1: Třešní.
0: Ano, je to tak. Musím teda říct, že jsi na to šel správně, jenom to prozrať posluchačům, jak jsi uvažoval, protože správně byl ten tok tvých myšlenek.
1: Tak Maraska jsem si říkal, že to je, zaprvé jsem měl kdysi rád bomboněru, která se jmenovala Maraska, to je byla s višněma.
0: Ano, ano.
1: Tak i v Chorvatsku jsem to pil, jako Maraschino jsem tam pil a vím, že to bylo třešně, višně. Že...
0: No je to jasný. Já teda jsem si myslel, že všichni budou vědět, musím teda říct, že nejvíc posluchači typovali ku podivu meruňky, jo? Ale říkal jsem si, že si všichni přesně vzpomenou na tu Marasku, to si pamatuju i já, přestože jsem to nikdy nejedl, ale vím, že byla Maraska, takže...
1: Tak je červená kabička taková, to byla.
0: No jasně. Tak jo, tak Mirku, gratuluju ti, knížka je poměrně tlustá, tak budeš mít co číst za teplých letních večerů a posílám ti ještě krásnou písničku, takovou krásnou vzpomínku na film Butch Cassidy a Sundance Kid. Máš ten western rád? Líbí se ti?
1: No, určitě ho mám rád.
0: No, tak tam zazněla píseň od
1: nich.
0: Ano, píseň od BJ Thomase, Raindrops Keep Falling on My Head. Tu ti posílám, měj se moc hezky a těším
1: taky
0: se na slyšenou.
1: Hezký večer, tobě i všem posluchačům.
0: Děkujeme, ahoj.
1: Ahoj.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

To byl Pavel Brimer a kapela Fešáci a písnička Jukebox. Taková krásná vzpomínka na dobu, kdy Fešáci začínali. Samozřejmě není to úplně přímo vzpomínka na fešácké začátky a dá se to samozřejmě přetavit i na další jiné kapely a jiné interprety, ale byla to velmi zvláštní doba. Často mi Pavel Brimer o tom vyprávěl, jak s Fešáky začínali, jaké to bylo. Ta doba toho objevování a získávání těch znalostí z hry na banjo, na kytaru. No, krásná doba, krásná doba. Na závěr jsem si tedy připravil k mému odchodu krásnou píseň od Rodneyho Crowla, což je bývalý zeťák Johnnyho Cashe. Je to písnička Loving All Night, se kterou on vítězil na hitparádách, tuším, že to byl nějaký rok 1992. A také si pamatuju, když poprvé tuhletu píseň vypustil do světa v podobě videoklipu, no tak to byla úplná senzace. A musím tedy říct, že i ten zvuk té písničky mě dodnes nesmírně baví a připadá mi pořád velmi aktuální. Tak jestli máte rádi takový svižný tik-tak rytmus v country hudbě, tak budete nadšeni a myslím si, že většina z vás tu písničku i bude znát. Přeji vám klidnou noc, zítra úspěšný den a budu se na vás těšit opět od 20 hodin ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidné sny.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio. Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio. Posloucháte reprízu pořadu. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Pokud možno příjemný country večer přeje posluchačům Country Rádia starší archivář druhé kategorie Bezi Junior. Připravte si prosím pracovní obuv, montérky, nutné ochranné pomůcky a na závěr pak kyblík Solvíny. Vydáme se totiž mezi pracující lid. A protože o podniku ČKD Polovodiče, kde jsem měl tu čest 10 let pracovat, prozatím nikdo žádný country hit nenapsal, vydáme se rovnou za oceán. Společně se skupinou Alabama nás čeká 40-hodinový pracovní týden.

Hrdinové dělnické třídy. Pro nás pamětníky budování socialismu to zní jako název nějaké strašlivé agitky. Mohl by to být také nápis z nástěnky, které se říkalo tabule cti. Vzpomínám si, že před jednou takovou tabulí nás v Ústí nad Labem na náměstí málem zatkli, když se kolega z kapely posmíval vystaveným soudruhům. No ale není to tak. Je to známý hit Elena Jacksona z roku 1991.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvillské dvoraně slávy.
1: V letech 1962 až 1991 byla předsedkyní CMA, čili Americké country asociace. A v roce 1995 ji právě tahle organizace uvedla do své dvorany slávy. Joe Wark Meador podle nich výrazně přispěla k celospolečenské popularitě moderní country. V tom samém roce byl uveden také rodák z texaského Fort Worth, Roger Miller. Ten se po návratu z korejské války usadil v Nashvillu, kde se na počátku let 60. prosadil, jako mnozí další, nejdřív jako skladatel a později i jako solový zpěvák.

0: České kanty. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Naše pozornost je stále upřena na singlovou tvorbu z roku 1972. Ladislav Vodička po odchodu od country beatu nastoupil do sestavy skupiny The Truckers, která se ovšem bleskově přejmenovala na Vodomily.

pod vrbou smutečný, kde se lístek zraní rosou, třpití v září sluneční. Tam všude jsem se toulal, dýchal rosu medovou,

Když den potichu dozněl, já jsem nebyl spokojen. Kdo ví, co zbyde ze všech krás, až vzejde další den. Však láska vždycky prorazí i skálou šedivou.

musí být všude včas. Casey mu se zdá, že snad ho klame zrak, na kolejích stojí před ním mrtvý vlak. Topič křičí, Casey, není vyhnutí, honem vyskoč, než nás peklo pohltí.

kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý o toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

než voda v Horské Bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím se mi vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám slížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

0: První dva singly vydali Vodomilové u Pantonu a najdeme na nich celkem 5 písniček. První 3 už si odspíval Láďa Vodička a o zbývající 2 se postarají Oto Matanelli a Ivanka Kazdová.
1: Koláče v těle jistě proudila indiánská krev. Byla to dívka překrásná, až tajel se ti dech.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country Rádio.
1: O popularizaci hudebního směru zvaného bluegrass se poslední dobou stará hned několik muzikantek. Patří mezi ně bezesporu i hráčka na mandolínu, skladatelka a zpěvačka Rhonda Vincent.

Rhonda Vincent, mimochodem přezdívaná Queen of Bluegrass, patří mezi současné interprety, kteří se nebojí tradiční bluegrass kombinovat s prvky moderní country, což je možná jeden z důvodů její značné popularity. Důkazem nám mohou být i další dva kousky. V tom prvním se k Rondě připojí Dolly Parton.

A koukám, že tu máme dneska jedno kulaté výročí. Čeká nás už 30. verze slavné písně Henka Williamse Jambalaya. A to si zaslouží něco extra. Dáme si Jambalaju v krásné, libozvučné ugrofinské verzi. Maďarštinu jsem prozatím nesehnal, tak se spokojíme s finštinou. Zpívá Jarno Sarjanen.

0: Country Radio.
1: S vaším laskavým dovolením ještě alespoň na chvíli sfáráme. Na rozdíl od písní budovatelských, přicházejících k nám z východu, americká country práci v dolech příliš neoslavuje. Spíše naopak.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's

Pokud si dobře vzpomínám, nejvíce zaměstnanci ČKD těšili na chvíli, kdy v 15.31 zarachotili píchačky. No dneska to snad tak strašný nebylo. Příští týden se podíváme blíže na album Krise Kristoffersna A Moment Forever z roku 1995. A do té doby se naslyšenou těší starší archivář druhé kategorie Bez junior a od Mixpultu Kuba Jiroušek.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

Rotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

0: Haló, pane Vrchní. Pane Vrchní, prosím vás, tady.
1: Jo, už letím. Moment.
0: Tak, pane Vrchní, prosím vás.
1: Už letím, šefe.
0: No.
1: Tak co si dáme, šefe?
0: No tak něco k jídlu. Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
1: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co ho najdu. Počkejte, kam já ho dal, safra. Prvě tady někde byl. Jídelní lístek.
0: A vy máte jenom jeden?
1: No tak to vám snad stačí, ne?
0: No, tak jeden mi stačí.
1: No tak...
0: Hlavně, když mi ho dáte.
1: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechcete si vás řízej?
0: No tak to já ještě nevím. Já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
1: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
0: A co vy víte, co já bych si dal?
1: No. Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
0: No.
1: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. Nazvedete. No, vidíte, tady je, hlejte. No, podívejte, tak si můžete vybrat, tady ho máte.
0: Děkuji.
1: No.
0: Jo, no ale... Pane Vrchní, to je všechno přeškrtaný tady.
1: Jak to všechno? Hlejte, tady máte řízek.
0: No a no. To je všecko.
1: No samozřejmě, vidíte, to druhé je pryč.
0: No. No. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole. Tak mi dojte toho ptáčka.
1: Jaký ptáček?
0: Ptáček.
1: To je vedoucí ptáček.
0: Vedoucí. No tak mi doneste tedy ten řízeček.
1: Řízeček, no, samozřejmě, no, no, prosím.
0: Jo a počkejte, ono, když nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení.
1: Něco ostrýho na povzbuzení?
0: Jo.
1: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
0: Celerový salát?
1: No.
0: No ale to přece není nic ostrýho, taky ne na povzbuzení.
1: Celerový salát?
0: No všem, že ne.
1: Je.
0: Co? Ale ne, to jsou pověry.
1: No, tak... Mě to pomáhá, no. Tak...
0: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
1: Řízeček, samozřejmě, stačí, prosím.
0: Jo. Jo, a pane Vrchní, prosím vás, podívejte se ten obrus. Samý drobek, jo, byste mi to
1: vám, samozřejmě to vám trošičku.
0: No ale počkejte, na mě to nemusíte smetávat.
1: Ne, to
0: smetávat,
1: je v pořádku,
0: no.
1: Trošku takhle to uděláme.
0: Ještě ten popelník, kdybyste
1: no, to tady zase tady, tady, no, no. Tady nechali to tady, to jsou lidi tady.
0: No tak prosím vás, pane Vrchní, podívejte se.
1: To je v pořádku, ne. To je jenom pár čistých vajíglů, to je v pořádku. Podešte, to já vám ještě otočím takhle trošičku. Ne, ono je to lepší, víte? Ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany
0: to trochu takhle. To stačí,
1: ne, já to udělám to takhle.
0: Dobrý.
1: Ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zaschlý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
0: To je dobrý, no,
1: z téhle
0: to stačí,
1: strany,
0: ano. Tak mi doneste ten
1: řízeček. Řízeček, samozřejmě, ano.
0: Jo a pane Vrchní, já mám hroznou žízeň.
1: Aha.
0: Jedno pivo by
1: pivečko, to samozřejmě, pivečko, už je tam natočený, jste, samozřejmě, ne to bude.
0: Ale pane Vrchní, prosím vás, nejdříve to pivo, to... nebo leknu žízeň.
1: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám ho přinesu hned, ano. Tak. U nudle? Restaurace u nudle? Nepak to jste špatně, my jsme u nudle. Vlastně my jsme restaurace. No jo, nepak kuří voka, to jste špatně. Tak. U nudle? Jo, nazdar, Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
0: Pane Vrchní, jo, takhle já. To pivo.
1: V uších jako, no jo. Pokud tam si měl bej, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, co jsi chtěl, no jo. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo. No to by si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že to má poslední hodinka. Představ si, já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslel, že už se masa ani nedožiju. Co? Jaký pivo? Jo tak ne, to asi nevšimej, to tady zlobí jeden s pivem pořád. Co? Prosím tě. No vypravuj, jo, to je zajímavý. A kam spěcháš? Aha, no jo. Tak zavolej, až budeš na place. No ahoj, nazdar.
0: No, to je dost.
1: Tak tady, šefe, máte to pivečko. U nudle? Depak to jste špatně. Depak bedy dělá tady bednotechna, nebo technobedna. No jo, samozřejmě. Tak, tady máte ten řízeček a to pivečko.
0: No, to je dost, to vám řeknu.
1: Můžete se hned do toho pustit.
0: No, děkuji.
1: Tak.
0: To pivo má ale divnou chuť.
1: Pivo?
0: No, to vám povím.
1: Na hořky takový, jak pivo, no jo.
0: Podívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
1: Kalný, nebo kalný, to je jen tak špinavá sklenice. No.
0: No a to má být jako ten řízek tohle?
1: No samozřejmě, to vidíte, ústřice to nejsou.
0: No jo, ale toto teda ale vypadá.
1: No jak řízek, no co, jak
0: no to... No ale že by to vypadalo čerstvě, to se říct nedá, pane vrchní.
1: No tak je snad trochu unavený, že jo, no ale je to řízek.
0: No jo, řízek, ale taky sotva viditelný. To tady naproti v restauraci dávají přinejmenším třikrát tak velký porce.
1: No jo, ale nezapomeňte, že no. Zas na tom tolik nevydělají, že jo. Všechno má smí.
0: Ale pane vrchní, no. To je úplně studený.
1: A co je studený?
0: No všecko, brambory.
1: No to je takovej druh.
0: Ale
1: no.
0: Ten řízek je taky studený.
1: Řízek?
0: No ovšem.
1: Ten je teplý, šáhněte si, no teplý řízek.
0: Co děláte? Teď mě umastíte.
1: No,
0: tohle je mi hospoda. Kdybych neměl takovej hlad, tak se jdu najíst naproti.
1: No dobře, víte mi to. No naproti tam vařej dobře, tam taky chodím.
0: No ale to nejde vůbec ani ukrojit. No pane, podívejte se, pane vrchníne, tohle já jíst nebudu. To si odneste a přineste mi jiný řízek.
1: No, jiný řízek, šefe, teď když už se to takhle ohnul.
0: No, tak ale vidíte, jak je to tuhý maso.
1: No jo, no tak já ty tuhý řízky, abych vám řekl upřímně, taky rád nemám. Hlavně z toho důvodu, že veškerou sílu, co ten řízek tomu tělu dá, člověk tím kousáním zase ztratí.
0: No vidíte, podívejte se, jak to maso je tuhý. To nejde vůbec ani ukrojit.
1: Ukažte,
0: no.
1: Já vám trošku nabrousím nůz, budete
0: ale
1: vidět,
0: ne,
1: to bude...
0: Když tady krás, přineste ne, jiný příbor.
1: Nebojte se, ten bude... Ten bude
0: jiný ostrý.
1: Nebojte se...
0: Jsem vás tady, já nebudu.
1: U nudle.
0: 20 korun.
1: Restaurace u nudle. Kde pak to jste špatně? No samozřejmě už po třetí voláte. Ten bude šefe jak břitva, budete koukat? Šefe!
2: Je tohle to možný, to jsou lidi? Dám mi sem 20 tu zara a uteče mi bez placení.

až mi zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe. Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju.

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě, lásko, nechávám samotnou tady na zemi.

prosím, nezapomeň.

když není to lehký, sama nejlíp ví.

zas ti chci věřit. Každý tvý slovo a každý tvůj vzdech.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Together.

Raj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.